0: Jabko, jabko.
1: Jabko padá, protože ho to baví, protože ho to baví.
0: Švestka.
1: Švestka padá, protože ho to

0: Už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Marně říkal jsem nehraji. Nehraji. Píky, píky na hlavu, já už s váma nehraju. Samuraji na mumraji, o uši mám obavu. Samuraj nerozumí, nechce nebo neumí. Když se někdo zapíká, tak

duplikát. Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly nedaleko s ušimi. Chodím zase s ušimi, sámuraji na mumraji, na mou duši sluší.

0: se chytal. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.

Ať vachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hrošile noší, je. Lvy a taky ty kříci nemohou mi odříci podívanou krvou.

stačí dvě, tři věty.

Máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou

co se jídla pro mě týká. V dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu.

Pojď půjdem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Radio Junior.
1: Tjap, tjap. Tjap, tjap. Tjap, tjap. Tjap, tjap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tjap, tjap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tjap, tjap.
2: Jak se tady tiše šlapka.
1: Tjap, tjap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tjap, tjap.
2: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
1: Tjap, tjap.
2: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
1: Tjap, tjap.
2: Snad ti na ní roztepeří.
1: Tjap, tjap.
2: Tomu se však těžko věří.
1: Tjap, tjap.
2: Snad máš na ní vátičku.
1: Tjap, tjap.
2: Bys nevzbudil mátičku.
1: Tjap, tjap.
2: A nebo květy pampeliší.
1: Tjap, tjap.
2: Ty jsou možná ještě tiší.
1: Tjap, tjap.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka.
1: Tjap, tjap.
2: Posloucháme ticho šlápka.
1: Tjap, tjap.

0: se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Veď jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci krát.

0: 子是龙 buff 脾气。
1: Ranos Juniorem。
2: Hádala se para plata, které je víc do kulata.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

lidi, tak to jede rychlíkem, tak rychle.

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka churavá. Maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává: potit se, potit se, s potivostí nejdál jdeš, potit se, potit se, to je rada má. Do tělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši Agátu.

probacila nepříjemná

naštivo sine i nadu ideš potit se, potit se, to je rada má. Leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již

Posloucháš Rádio Junior.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na Rádiu Junior.
2: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdech.

0: Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.
2: Když seš čahoun, můžeš hrát basket, nebo se z výšky jen tak dívat na svět, s žirafama se bavit nahned, ale hudba je pro všechny. Když seš chytrej, můžeš hrát šachy, překládat do čínštiny básně pana Máchy, založit startup, vydělat těžký prachy.

disciplínách jsme za zvadné kusy, ale na triangle vždycky zahraju si, protože hudba je pro všechny, a nebo na klavír, nebo na kytaru, a nebo na trubku.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě začíná už po 317.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kteří zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci, neboli kteří zpěváci vystudovali informatiku. No a odpověděl nám správně Matyáš Čech, který řekl, že to jsou Pokáč a Pavel Čadek. Nejprve byli ajťáci, no a teď jsou písničkáři. Gratulujeme Matyáši a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro další kolo hitparády? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, v které zemi vznikl K-pop. Opakuj ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: No Stress, tak se jmenuje nová pecka od 12-leté zpěvačky Lillian, která zní tak trochu jinak, než jsme od ní byli zvyklí. Lillian v ní pořádně přitvrdila a tak trošku se přiblížila i k rapu. Tak jsme zvědaví, jak se vám bude její nová vypalovačka líbit. Lillian se věnuje zpěvu už od 8 let a kromě hudby miluje také muzikálové herectví a tanec. Na kontě má už několik vlastních písniček, třeba Škola je nej, Shopping Day, Party Day a spoustu dalších. Zahrála si také v muzikálech Annie, Peter Pan anebo Into the Woods. V současnosti můžete vídat třeba v muzikálech Robinson a Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Lillian navíc chystá svůj úplně první samostatný koncert, na kterém oslaví své 13. narozeniny. Chcete být u toho? No tak mám pro vás skvělou zprávu. O lístky na něj budeme soutěžit už v pondělním vysílání 5. října. Lillian za námi do Rádia Junior dorazí po 5. hodině, takže v pondělí v 5 určitě poslouchejte. No a teď už pojďme na její novinku. Tohle je Lillian a její hitovka No Stress.
0: Novinka.

0: No Stress, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od Lilian, která chystá svůj první samostatný koncert ke svým 13. narozeninám. Chceš na něj vyhrát lístky? Tak poslouchej vysílání Rádia Junior v pondělí 5.10. po 17. hodině, protože ke mně do vysílání Lilian přijde a můžeš si ji i vyspovídat. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sinča Benešová, která chce do našeho žebříčku dostat zpěvačku, co se říká Majla. A její píseň Crying to God. A teď co myslíš, je Majla česká nebo zahraniční zpěvačka? No a správná odpověď je, že to je Češka, která aktuálně žije v Londýně a zpívá především anglicky. A jestli budeš hledat třeba na nějakých streamovacích platformách, tak musíš napsat M-E-L-L. A hudbě se věnuje už od dětství a v roce 2023 reprezentovala Česko na soutěži Eurovision Song Contest s písní My Sister's Crown společně s dívčí skupinou Vesna. Její aktuální písnička Crying to God je ale trochu jiná. Majla v ní zpívá o chvílích, kdy člověk něco prožívá a hledá způsob, jak se s tím vyrovnat. A kdo ví, třeba tě následující pecka zaujme natolik, že si ji zařadíš i do svého soukromého playlistu. Tak si ji pojďme poslechnout. Majla, Crying to God.
1: Novinka.

Tak to byla česká zpěvačka sídlící v Londýně, Myla s písní Crying to God. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 písniček hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hitparády Rádia Junior. No anebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Každopádně my za tip děkujeme Simče a pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů?

0: 16. kole už neuslyšíme ani sokolíka Pepíka od Báry Ladrové. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho svými hlasy v našem žebříčku udrželi po maximální počet 10 kol a díky tomu se dostává do síně slávy. A ještě jedna zpráva. Sokol si bude ve čtvrtek 8. října připomínat památný den sokolstva. Česká obec sokolská spolu se stovkami tělocvičných jednot po celé zemi uctí památku tisíců sokolů a sokolek, kteří obětovali své životy v bojích za svobodu a samostatnost národa. V řadě měst vyjedou do ulic autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy ozdobené českými a sokolskými vlaječkami. Budou se konat vzpomínková setkání spojená s kladením věnců a květin u pomníků, pamětních desek a sokoloven. A nebude chybět ani jedna z nejpopulárnějších akcí pro veřejnost. Večer sokolských světel. Během níž lidé na březích řek a rybníků vypouštějí na vodu lodičky se zapálenou svíčkou. Symbolicky za každou sokolskou duši, která položila život za svobodu. A jestli máte sokol i ve vašem městě, tak si zkuste vyhledat, jakou akci chystá na 8. října. Na památný den sokolstva. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Pavel Čadek s písní Strach, která je na 10. místě. A když už se písnička jmenuje Strach, pojďme si říct, co to ten strach vlastně je. Strach je přirozená reakce našeho těla, když máme pocit, že nám něco hrozí. Třeba když se ocitneme na hodně vysokém místě, slyšíme v noci podezřelý zvuk, nebo nás čeká něco, z čeho máme obavy. V tu chvíli se naše tělo připraví k akci. No a teď malý kvíz. Co se děje s naším tělem, když se pořádně lekneme? Za A. Srdce začne být pomaleji. Nebo za B. Srdce začne být rychleji. Nebo za C. Přestaneme úplně dýchat. No a správná odpověď je za B. Když se lekneme, srdce začne pumpovat krev rychleji a tělo se připravuje na rychlou reakci. Útěk nebo na boj. Strach je vlastně takový náš vnitřní alarm, který nás má chránit. No a teď už si poslechněte Pavla Čadka a jeho strach.
1: 10. místo.

Strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která je opět na 10. místě. A kdo pak nám klesl z 8. místa na předposlední 9? Taylor Swift s písní Uplight. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, pojďme se podívat na to, čeho se bojí jedna z největších hudebních hvězd na světě. Taylor Swift v jednom rozhovoru prozradila, že jejím velkým strachem je bezpečnost na jejich koncertech a to, aby se něco nestalo jejím fanouškům. A není divu, na její koncerty chodí 10 000 lidí. Taylor ale také říká, že strach by nám neměl bránit v tom, abychom žili svůj život a dělali věci, které máme rádi. Každému na strach pomáhá něco jiného. Někdo se potřebuje projít, někdo si pustí hudbu, někdo si povídá s kamarádem a pro dalšího může být uklidňující třeba pohlazení kočičí srsti. Což nás přivádí zase zpátky k Taylor Swift, která je velkou milovnicí koček a má doma hned 3. A jestli chceš vědět, jak se jmenují, tak ti to řeknu v příští hitparádě Rádia Junior. Už za týden. Teď už je tady Taylor Swift a její hitovka Uplight.

0: z 8. na 9. příčku slítnul Oplight od Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si naopak polepšil z 9. místa na 8.? Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, zajímalo mě, co pomáhá překonávat nejrůznější obavy Benovi. A tipuju, že vedle hudby je to 100% sport, který od dětství sehrává v jeho životě obrovskou roli a dělal ho i závodně. Ben se věnoval tenisu, snowboardingu a brazilskému bojovému umění jiu-jitsu. A právě ze sportu si podle svých slov přinesl i disciplínu, kterou později využil v hudbě. V hudbě na sebe poprvé zásadně upozornil soutěži Česko hledá superstar a ty si teď pojď zkusit tipnout, v kterém roce to bylo. Za A v roce 2004, nebo za B v roce 2009, nebo za C v roce 2019. A správná odpověď je za B v roce 2009. Tehdy se Ben Kristoval dostal mezi finalisty a právě díky soutěži se o něm dozvědělo velké množství lidí. No a holkám ze skupiny Vesna se líbí Ben Kristoval natolik, že si ho pozvali i do svého songu. Já si tě brát nebudu. Tady je
1: 8.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli devátí a teď si polepšili na osmou příčku. A k mému rozhovoru s frontmankou skupiny Patricí Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Vesna. A kdo je opět na sedmém místě? Pokáč s písní Ignore. No a hned na začátek mám pro tebe kvíz. Čím chtěl být Pokáč, když byl malý? Za A popelářem, nebo za B pilotem, nebo za C kuchařem? A správná odpověď je... Za A Pokáč chtěl být popelář. No a tahle dětská záliba mu vlastně vydržela dodnes. Se svými syny občas chodí před dům vyhlížet popelářské auto. A dokonce už je párkrát svezl i v kabině. Ale já nevím jak vy, ale já jsem fakt ráda, že nakonec před povoláním popeláře zvolil povolání písničkáře. Protože díky tomu můžeme poslouchat jeho naprosto skvělé a mega vtipné songy. A kdo by chtěl vidět Pokáče naživo, tak má jedinečnou šanci, protože teď na podzim plánuje koncertní šňůru, kterou pojmenoval Ignore Tour. A tentokrát to bude něco docela jiného. Nepojede jen se svou kytarou a ukulelem, ale poprvé ho doprovodí živá kapela. Zahrají například v Olomouci, Třebíči, v Brně, Praze, Táboře, Pardubicích, Zábřehu, na Moravě nebo Gdyni. A určitě tam zazní i následující hitovka. Pokáč, Ignore.
1: Sedmé místo.

0: Opět sedmý je Ignor od Pokáče.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám vystoupal z novinky na šesté místo? Je to Eva Farná s písní Perpetuum mobile. A protože už víme, že Eva zpívá od dětství, mám pro vás jednu další zajímavost. Věděli jste, že Eva Farná jako holka taky závodně lyžovala? Jezdila slalom a sjezd a dokonce byla členkou lyžařského klubu. A kdyby se nestala zpěvačkou, možná by dnes dělala něco úplně jiného. Po maturitě totiž začala studovat na univerzitě ve Varšavě. No a teď mám pro tebe další kvíz. Co myslíš, že Eva Farná v Polsku studovala? Za A práva, nebo za B polštinu, nebo za C architekturu? A správná odpověď je za A práva. Eva chtěla být právnička, no ale nakonec dala přednost hudbě a zpívání. A já si myslím, že neudělala špatně. Eva Farná, Perpetuum mobile.
1: 6.

Z novinky na šestou příčku si povyskočil megahit Perpetuum mobile od Evy Farné. A už jsme se dostali mezi prvních pět nejoblíbenějších písniček podle vašich hlasů. No a kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Budou to Lollipops, které byly před týdnem čtvrté a teď jsou na páté příčce. No a v tomto případě jde o novou sestavu Lollipops ve složení. Růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. A mají písničku Všechny barvy máme. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kterou barvu mají lidé z různých koutů světa úplně nejradši? Máš svůj tip? Průzkumy na nejoblíbenější barvu v různých koutech světa obvykle vyhrává modra, kterou si lidé často spojují s klidem, důvěrou a bezpečím. A líbí se jim i proto, že připomíná oblohu nebo moře. Já osobně mám nejradši terkysovou, to je právě něco mezi zelenou a modrou. Ale jako malá jsem měla ráda žlutou a mám ráda i růžovou, nejvíc odstín fuchsiová. No a jakou barvu máš nejradši ty? Lollipops? Všechny barvy máme.

0: Všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Před týdnem byly čtvrté, teď jsou na páté příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Před týdnem byl šestý a teď se dostal na sympatickou bramborovou čtyřku. Tak si u vás vede 14-letý Jony z písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky. Dělat vlastní hudbu a mít svou vlastní kapelu byl odjakživa jeho sen. Na hudební nástroje se začal učit už ve školce. Během covidu hrál doma aspoň na hrnce, když nebylo možné chodit na hodiny bicích do hudebky. Když dostal svou vlastní bicí soupravu, štěstím se z toho prý rozplakal. K tomu hraje na klavír, kytaru a baskytaru. Sám si píše písničky a s rodiči často cestuje. Byli třeba v Mexiku, Dubaji nebo Disneylandu. A dřív i závodně tančil. Možná i proto pojmenoval svou píseň Tanči. Tak co? Taky si na ní zatančíš s Jonem.
1: Čtvrté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některých z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo nám tentokrát klesl z druhého místa na šesté? Jsou to Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. S písní Tohle není love song. A když už máme v názvu Rebelky, víš, že v historii najdeme spoustu skutečných rebelek. Třeba Amelia Earhart. Ta se na začátku 20. století rozhodla, že bude létat. I když tehdy bylo létání pro ženy něco dost neobvyklého. A právě proto se z ní stala jedna z nejslavnějších průkopnic letectví. A nebo Rosa Parks, která se v roce 1955 odmítla vzdát svého místa v autobuse jen kvůli barvě své pleti. Takže rebel nemusí být někdo, kdo dělá neplechu. Někdy je to člověk, který se ozve, když mu něco připadá nespravedlivé. No a teď už jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. A jejich písnička Tohle není love song.
1: Třetí místo. Tohle není.

0: Tak to byla čtyřčlenná dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matyvob, Honzino a Arianka. Minule byli druzí, teď jsou na třetí příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo nám tentokrát klesl z prvního místa na druhé? Je to skupina Botox s písní My dva. A když už se nám tu dvakrát objevilo číslo dva, tak mám pro vás pár zajímavostí. Věděli jste, že slovo dva patří mezi úplně nejstarší číslovky, které používáme. Číslo dva totiž najdeme skoro všude. Máme dvě oči, dvě uši, dvě ruce a dvě nohy. No a teď kvíz. Kolik srdcí má chobotnice? Za A1, za B2 nebo za C3? No a teď se uvidí, jestli jsem tě nachytala nebo ne, protože správná odpověď je za C. Chobotnice má 3 srdce. Dvě z nich pumpují krev směrem k žábrám a třetí posílá do zbytku těla. No tak doufám, že mi tenhle chyták odpustíš a už jdeme na skupinu Botox a jejich hitovku My dva.
1: Druhé místo. Tak

0: My dva, tak se jmenuje hitovka od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli zlatí, teď jsou stříbrní. A kdo dneska ovládne vrchol hit parády Rádia Junior? Tram taradá! Minule bronzová a teď rovnou zlatá je Adéla Křivánková s písní Konečně volna. A když už jsme o Adélce zjistili, že miluje K-pop neboli korejský pop a dokonce byla na koncertě BTS v Jižní Koreji, mám pro vás jednu korejskou zajímavost. Víš, jak se jmenuje hlavní město Jižní Koreje? Za A je to Tokio, nebo za B Seoul, a nebo za C Peking. No a správná odpověď je, že hlavní město Jižní Koreje je Seoul. A víš, že Seoul je fakt obrovské město, kde žije kolem 10 milionů lidí, takže vlastně stejný počet lidí jako u nás v Česku. Protéká jim řeka Han a přímo uprostřed moderního města najdeš také starobylý palác, který byl postaven už v 16. století. Adéla Křivánková to ví, no a tady je její single Konečně volná.
1: První místo.

0: A ve 317. kole hitparádě Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. V které zemi vznikl K-pop? Opakuji ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady...
1: Rekapitulace.
2: No, no, no.
0: Novinka je od 12 let.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum mobile.

0: tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i z počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začínáme zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu a v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Tak ahoj!
1: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
2: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
1: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
2: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
1: Goodbye.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si vychutnejte tajuplný příběh o kapitánovi, který chce v tichém oceánu za každou cenu najít jednu bílou velrybu. Obřího vorvaně, kterému námořníci přezdívají Moby.

i Dick. Na motivy stejnojmenného románu Hermana Melvilla napsal Petr Mandel. Režie v roce 2003 Vladimír Rusko. Účinkují Aleš Procházka, Martin Štěpánek, Jiří Švarc, Pavel Rimský a další.

0: velrybo bílá, jen bouře tě křtila. Domovem tvým je oceán. Obrem vždy byla, kde právem je síla. Širého moře král i pán.
1: Říkejte mi Ismael. Před několika lety, nezáleží na tom, kdy přesně to bylo, měl jsem v peněžence málo, či spíš vůbec nic. A protože mě nic zvláštního nepoutalo k pevnině, napadlo mě, že bych se mohl vydat na moře. Ale nechci, abyste si mysleli, že se vydávám na moře jako cestující. Ne, ne. Jdu-li já na moře, pak jako prostý plavčík. Dolů do místnosti pro mužstvo a nahoru na stěžeň. Jak to, že jsem se tentokrát rozhodl, že se vydám na moře s velrybáři? Daleká moře rozněcovala mou zvědavost. Nekonečná procesí velryb vplouvala do mých divokých představ. A tak jsem nacpal nějakou tu košili do svého starého cestovního tlumoku a opustiv své rodné město, ocitl se zanedlouho v ulicích velrybářského přístavu Nantucketu.
2: Pane Hustinský, chtěl bych u vás přespat. Světnici na jednu noc.
3: Mám plno.
2: No, venku je nevlídno. Aspoň na lavici, kdybyste mě nechal přenocovat.
3: Vždyť vám říkám, mám plno. Ale počkat, jedna postel by tu byla. Ovšem, pokud byste neměl nic proti tomu spát pod jednou přikrývkou s jistým harpunářem.
2: Než se potloukat městem za mrazivé noci, raději se podělím o přikrývku.
3: To jsem si myslel.
2: Je to slušný člověk?
3: Platí pravidelně.
2: Aha. A co je zač ten chlapík?
3: Dneska šel prodávat. Ale nechápu, proč se tak opozdil. Možná, že nemůže tu svou hlavu prodat. Já mu říkal, že už není poptávka.
2: Po čem?
3: On po hlavách přece.
2: Aby mu ji někdo nerozbil.
3: Už je rozbitá a právě proto ji, myslím, nemůže udat.
2: Pane Hustinský, co mi to chcete namluvit? Řekl jste, že mi můžete poskytnout jen půl postele, poněvadž druhá polovina patří nějakému harpunáři. A teď mi o něm vyprávíte bláznivé historky, mě na zlost. Já nemám v úmyslu spát se šílencem.
3: No to je hezky dlouhé kázání. Ale jen klid, hochu, klid. Když se vrátil z jižních moří, nesl 4 mumifikované hlavy přivázané na provázku, jako nějaký pletenec cibule. Přivezl je odněkud z Nového Zélandu a všechny je už prodal, až na tu jednu. Tak jen pojďte, pojďte, možná ho ani neuvidíte. Třeba zakotvil jinde, nepůjdete? Tak, udělejte si pohodlí. Je to krásná postel. Sally a já jsme v ní strávili svou svatební noc. Pro dva je v ní místa habaděj. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, pane Hostinský.
4: Do čerta být! Vy nemluvit? Zatraceně. Já muset zabít.
2: Hostinský, pro boha, stráž!
4: Mluvit! Vzít si, kdo být, nebo já zabít.
2: Anděle, zachraňte mě! Pomozte mi někdo!
3: No, tak nebojte se. Tady kvíkvek vám neskřílí ani vlásek na hlavě.
2: Přestaňte se šklebit. Proč jste mi neřekl, že ten ďábelský harpunář je lidožrout?
3: Je to křesťan jako my. A že má tmavou kůži? Jeho táta je králem na nějakém ostrově uprostřed Tichého oceánu. Ostatně na to jeho tetování si brzo zvyknete. Kvíkvegu, koukej, ten muž spát tady. Ty rozumět?
4: Já rozumět moc. Vy vylézt tam. Já na kraji.
2: Pane Hostinský, požádejte ho, aby aspoň odložil ten svůj tomahavk, či jak tomu říká.
4: Co on chtít?
3: No, povídá, že má strach z toho tvého tomahavku, abys ho nezabil.
4: Oh, on být moc malá ryba. Kvíkvek nezabíjet, malá ryba. Kvíkvek zabíjet jenom velká velryba. Já odložit.
2: Dobrou noc, pane Hostinský.
3: Dobrou noc.
4: Dobrou. Ty se nebát. Kvíkvek, přítel. On dát pryč tomahavk. Zítra my spolu jít na loď. Kvíkvek, teď spát. Dobrá noc.
2: Dobrou noc.
1: Poslyšte nyní, co mi Kvíkvek o sobě později vyprávěl, když jsme se spolu plavili na palubě velrybářské lodi. Narodil se na Kovokoku, ostrově daleko na jihozápadě. V jeho žilách proudila znamenitá krev, krev královská, i když, jak se obávám, hodně pokažená lidojeckými sklony. V jeho ctižádostivé duši dřímala silná touha spatřit ze světa více, než jenom rodný ostrov a sem tam nějakého toho velrybáře. Když záliv jeho otce jednou navštívila velrybářská loď, vyšplhal se po řetězech na palubu, sevřel tam železný kruh a přísahal, že se nepustí, i kdyby ho rozsekali na kusy. Marně mu kapitán vyhrožoval. Kvíkvek byl syn královský a Kvíkvek se nepodal. Stal se z něho velrybář. Ale žel, chování lovců velryb ho přesvědčilo, že i křesťané jsou skažení. Nekonečně horší než všichni pohané jeho otce. Když Kvíkvek dokončil svůj příběh, přitiskl své čelo k mému, objal mě a řekl, že jsme od této chvíle spolu oddáni. To znamenalo v řeči jeho země, že jsme se stali důvěrnými přáteli. A bude-li třeba, ochotně za mě položí svůj život.
5: Co tady chceš, chlapče?
2: Vy jste kapitán téhle lodi?
5: Jsem Starbuck, první důstojník velrybářské lodi Pekvoda.
2: Je tu kapitán.
5: A kdyby byl, proč ho hledáš?
2: Zamýšlím dát se najmout.
5: Tak ty zamýšlíš, co? A už jsi někdy byl na lovu velryb.
2: Prodělal jsem několik plaveb na obchodních lodích a...
5: Obchodní lodi můžou jít k čertu. Obchodní lodi na mou duši. Neokradl jsi svého posledního kapitána, co?
2: Ne. Chci poznat, co je to velrybaření.
5: Jo, ty chceš poznat, co je velrybaření. A viděl už jsi kapitána Achaba.
2: Kdo je kapitán Achab, pane?
5: No to jsem si mohl myslet. Kapitán Achab je kapitánem Pekvody. Chceš-li poznat, co je to lov velryb? Může se ti to stát dřív, než budeš moci couvnout. Stačí na něj mrknout okem, mladíku, a uvidíš, že má jednu nohu.
2: Co to znamená? Připravila ho snad o tu druhou velryba?
5: Připravila? Byla pohlcena, rozžvíkána a rozdrcena úskočnou, lstivou a zuřivou obludou, nejpříšernějším vorvaněm, jaký kdy roztříštil velrybářský člun. Teď má kapitán místo nohy pájil z vorvaní čelisti. Tak co? Ještě máš do toho chuť? Odpověz rychle.
2: Ano, pane.
5: Velmi dobře. Můžeš hned podepsat listiny. Pojď se mnou.
2: Pane, mám s sebou přítele, který chce také na loď.
5: Už byl někdy na lovu velryb?
2: Ten jich zabil víc, než byste dovedl spočítat.
5: Tak ho přiveď.
2: Čeká tamhle, na molu.
5: Kde? U čerta. Co to má znamenat? Na loď nepustím nějakého divocha.
2: Není to žádný lidožrout, pane.
5: A jistě nebyl ani řádně pokřtěn. Poněvadž to by smilo aspoň trochu té ďáblovy šminky z jeho obličeje.
2: Kvíkvek je křesťan jako vy a já.
5: Křesťan?
2: Ano, pane.
5: Hej ty, pojď sem na palubu. Při velké kotvě. Ten má ale harpun. Povídám, Kuhogu nebo jak se jmenuješ, už jsi někdy stál na přídi velrybářského člunu?
4: Pane, vy vidět tu malou kapku dechtu na vodě? Tam. Vidět ji?
5: Jo.
4: Myslet si, že to být oko velryba. Vy dívat se na moje harpuna? Jak já hodit?
5: Proboha.
4: Jestli to být oko velryba, ta velryba mrtvá.
5: Kvohok nejspíš neumí psát, za to s harpunou mu to jde znamenitě, což? Beru tě, tady to podepiš. Povídám u čerta, umíš psát nebo namaluješ něco místo podpisu?
4: Kvík-kvík, udělat značku.
5: Dobrá, teď si můžete dojít pro své věci.
2: Kdy vyplujeme?
5: Časně z rána.
6: Hej, plavci, dali jste se najmout na loď? Dali jste se na ní najmout?
2: Myslíte pek vodu?
6: Ovšem, že pek vodu. Tady tu loď.
2: Ano, právě jsme podepsali smlouvu.
6: A stojí v ní něco o vaší duši.
4: Co být o duši?
6: Já třeba žádnou nemáte.
2: Kvíkveku, pojďme, ten člověk blábolí.
6: Vy jste ještě neviděli kapitána Achaba?
2: Ne. Řekli nám, že je nemocen.
6: Jeho nemoc se jmenuje Moby Dick. Nebude trvat dlouho a bude zase zdrav.
2: Co o něm víte?
6: Co vám o něm říkají?
2: Že je dobrým velrybářem a dobrým kapitánem svojí posádce.
6: To je pravda, obojí je celkem pravda. Ale když dá rozkaz, musíte skočit. Přijít a zabručet a jít. Tak to chodí u kapitána Achaba.
4: Co chodit u kapitána?
2: Je potřeštěný, Kvíkvegu.
6: Vy jste neslyšeli, jak před oltářem plivl do stříbrné misky? A nic o tom, že při poslední plavbě přišel o nohu, jak mu bylo prorokováno? A to není jediné, co mu osud chystá.
4: Dost už mluvit, koukat, ať být pryč.
2: Počkej, Kvíkvegu. Řekněte mi ještě, jak se jmenujete.
6: Elia. Elia. Tak už jste podepsali smlouvy, což? No, co se má stát, to se také stane. Nějací námořníci s ním musí. Bůh jim buď milostiv.
2: Myslím, pane Eliáši, že se zajímáte o věci, po kterých vám nic není.
6: Ne, chtěl jsem vás jenom varovat. Ale co na tom, je to všechno jedno. Aspoň dobré jitro. Dobré jitro vám přeji.
4: Dobré jitro?
2: Dobré jitro už máme. Nevšímej si ho, Kvíkvegu, a pojď.
6: A taky pořádný mrazík dneska ráno, co? Tak s Bohem. Myslím, že se hned tak neuvidíme.
7: Mužstvo k vratidlu! Takhle vyplouvají leda obchodní lodi. Tady sebou ale musíš mrsknout, ty beraní hlavo. Pohni sebou a zlom si páteř. Co koukáte? Vy všichni! Honem! Ty s tou skotskou čepicí! Hni se! A ty v těch zelených kalhotách taky! A hýbejte sebou, až vám oči polezou z důlku! Ty tam! Chtěl jsi vidět kapitána Achaba? Tady přichází!
8: Pane Starbucku, pošlete všechny na záď.
9: Proč, pane?
8: Pošlete všechny dozadu. Hlídky na stožárech! Hora! Slezte dolů! Poslyšte nyní, moji stateční. Co uděláte, když spatříte velrybu, mužové?
10: Ohlásíme ji!
8: Dobře. A co potom?
10: Spustíme čluny a ženeme se za ní!
8: Správně! A s jakým heslem veslujete?
10: mrtvou velrybu nebo rozbitý člun.
8: Ano, tak se mi to líbí. A teď se podívejte. Vidíte tuhle španělskou unci zlata? To je 16-dolarová mince. Dublon. Vidíte ji?
10: Ano.
8: Pane Starbucku, podejte mi kladivo.
5: Zde, kapitáne.
8: Kdokoliv z vás mi ohlásí velrybu s bílou hlavou, vrazčitým čelem, křivou čelistí a třemi dírami na pravoboku. Kdokoliv z vás mi oznámí právě tuhle bílou velrybu, dostane zlatý peníz dublon, který teď přibíjím na stožár, moji hoši. Napněte zrak, mužové, a bedlivě se dívejte po bílé velrybě.
7: Kapitáne, ta velryba, to být Moby Dick.
8: Moby Dick? Ty znáš bílou velrybu, divochu?
7: On přímít jeden, dva, tři a hodně moc harpún v kůži, kapitáne. A každá být skroucena jako ta, jako...
8: Vývrtka! Ano, vývrtka. Trčí v něm skroucené a zaseknuté. To je Moby Dick. Moby Dick.
4: Nekroutí tak trochu divně ocas jako vějíř, než se potopí?
11: Je silný i na vorvaně a hezky prudký.
12: Kapitáne Achabe, slyšel jsem o něm. Není to ten vorvaň, co vám urval nohu?
8: Kdo ti to řekl? Ano, to byl Moby Dick. Ten mi dopomohl k tomuhle mrtvému pahýlu, na kterém teď stojím. Ano, ano. Byla to ta prokletá bílá velryba, která mě zničila. Budu ji pronásledovat kolem misu Dobré naděje. A Hornova misu. I kolem plamenů pekla, dokud nebude chrlit sedlou krev a nerozestře ploutve. Tak co tomu říkáte, mužové? Budete mi pomáhat?
10: Ano!
8: Bůh vám žehnej! Pane Starbucku, dejte dneska rozdělit mužstvu hodně velkou dávku grogu.
7: Ano, kapitáne!
2: Bůh mě ochraňuje. A nás všechny.
1: Mé výkřiky splývaly s výkřiky ostatních. Má přísaha se svářela s jejich přísahou. Achabova neukojitelná msta jakoby byla mstou nás všech. Moby Dick se stal vtělením neznámých hrůz. Mnozí tvrdili, že je nesmrtelný. Skutečnou hrůzou však obestírala tuto velrybu bezpříkladná inteligentní zlomyslnost, která se projevovala v jejich útocích. Mohutnými údery ocasu nebo čelistmi, které se podobají strašné padací mříži, v mžiku rozdrtila velrybářský člun na kusy a zděšené lovce zahnala zpět k jejich lodi. Jeden kapitán, jehož tři čluny byly roztříštěny a námořníci se zoufale zmítali ve vírech, chopil se nože a vrhl se na velrybu jako zápasník. Tím kapitánem byl Achab. A stalo se, že Moby Dick svou čelistí utěl Achabovi nohu jako sekáč stéblo trávy. Po tomto setkání kapitána opanovala divoká touha po pomstě. Od té chvíle všechna skrytá démonství života, všechno zlo, bylo prošíleného Achaba stělesněno v Moby Dickovi.
11: Velryba! Támhle chrlí! Tam, tam! Chrlí! Je jich celé stádo!
7: Zvedají ocasy!
8: Rychle! Spusťte čluny!
10: Spusťte čluny!
8: Loď proti větru! Rozviňte se! Starbucku! Víc na levobok!
7: Chlapi! Zaberte vesly! Chrlí! Jsou rovnou před námi už. Zabírejte! Veslujte, moji zlatíčkové! Veslujte, děťátka! Proč neprohnete pořádně hřbet? Na co pořád čumíte? Správně, Kvítvegu! Tohle je závěr za 1000 liber! Vy hnípalové! Přestaňte chrápat a veslujte! Čerta by vás vzal! Rozjeďte to! Hurá! Takhle to má letět!
13: Už budeme u nich!
7: Kvíkveku, připrav si harpunu s provazem! Tahle bude naše! Tady je její řád! Vstaň a dej jí to! Všichni naspátek! Namočte provaze! Přitahujte, přitahujte! Přirazte k ní! Těsně, těsně k ní!
13: Hop, kopí! Hop, kopí!
7: Můj bože, chlapi, připravte se! Podej mu kopí! Dej jí pěknou, dlouhou ránu, můj oku! Podněj jí! Udeří! Otevřelo pípu.
8: Být mrtva, pane Starbucku.
7: Ano. Je konec. Přitáhněte se a připoutejte ji.
13: Už aby byla přivázená k loď.
6: Když se tolik těšíš na ten smrad, až se bude škvařit velrybý tuk...
2: Rád bych věděl, co chce starý dělat s její hlavou.
14: Neslyšel jsi, Izmaeli, že loď, která jednou měla na pravou boku připoutanou hlavu v orvaně a současně na levou boku hlavu velryby, se už nikdy nemůže potopit?
2: Proč ne?
14: To nevím, ale starý Eliáš to povídal.
13: Tak to nám chybí ještě ten orvaň.
2: Jo.
14: No.
2: Movirik.
7: Táhněte! Táhněte dopředu! Zavlečeme velrybu k boku lodi!
2: To, co jsi říkal, myslíš doopravdy?
14: Brzy uvidíš, že proti hlavě téhle velryby bude vyset hlava orvaně.
7: Řetězi! Připoutejte ji!
1: Celá loď se naklonila na stranu. Mrštně jako kočka vyšplhal se Kvíkvek na hřbet velryby a ostrým velrybářským rýčem odsekával tukové pásy, které kladkostroje vytahovaly na palubu. Chudák Kvíkvek. Mohli jste vidět polonahého divocha, jak leze po velrybě jako skvrnitá ještěrka zaplavovaná studenými vlnami. Já pak, stojí nad bokem lodi, držel jsem provaz, jemuž přezdívají opičí šňůra. Jeho druhý konec měl obtočen kolem pasu můj přítel, pracující na velrybě. Kdyby snad chudák uklouzl a potopil se, potom, jak zvyk, tak čest vyžadovali, abych se dal stáhnout za ním. Konečně nastala tma. Kapitán Achab vydal obvyklé rozkazy, velryba byla upoutána k boku lodi a vyčerpaný divoch srty s modralými chladem se mohl vyšplhat po řetězu na palubu.
15: Ať si je harpunář jako málo kdo. Já vám povídám, ten Kvíkvek.
14: No?
15: Je přestrojený ďábel.
14: No jasně. Jeho ocas nevidíš jen proto, že ho schovává.
15: Starý se prostě rozhodl dostat bílou velrybu a ďábel mu v tom má pomoct.
14: Nejdřív na něm vyláká duši. A potom... mu vydám Moby Dicka.
16: Kuchaři? Kuchaři! Plav sem, kuchaři. Grog pro harpunáře. Je to kapitánův rozkaz.
14: A pro mě biftek. Jeden velrybý biftek, než půjdu spát.
16: I tam ve vodě dělají pěknou paseku. Kuchaři, jdi a vysvětli jim, že se mají chovat slušně a být sticha. Tady, vezmi si lucernu a vyřiď jim můj vzkaz.
11: Kamarádi, je nařízeno, že musí přestat ten zatracený kravál. Do horoucích pekel slyšíte? Počinál, přestaňte s tím zatraceným mlaskáním pisky. Pan Starbuck povídal, že si můžete ta zatracená panděra nacpat, až budou praskat. Ale na mou duši potichu.
17: Kuchaři, zatracený chlapíku. Nesmíš tak klít, když kážeš. Tak se hříšníci neobracejí.
11: Maxim, kažte sám.
17: Ne, kuchaři, jen pokračuj.
11: A to nemá smysl. Ti darebáci se rvou a mlátí jeden druhého.
17: Tak se vrať, kuchaři. A příště, až budeme rozsekávat velrybu, tak si pěkně počkej, abys dostal špičky ploutví. Nalož je pěkně do láku. Teď můžeš jít. A připrav mi ten biftek tak, jak jsem ti přikázal.
3: A mou duši, že bych radši viděl, aby velryba jedla jeho, a ne on velrybu.
1: Práce při rozsekávání velryby ve studeném moři byla tentokrát přespříliš namáhavá i pro odolného divocha. Ačkoliv se Kvíkvek při práci potil, přece se strašně nachladil a nachlazení přešlo v horečku. Po několika dnech utrpení ležel bezmocně ve svém vysutém lůžku, nemaje daleko k samému prahu smrti. Jak chřadl v těch dnech, zdálo se, že z něho zbývá jen kostra a tetování. Moře jako by ho ukolébávalo k poslednímu odpočinku. S lítostí jsem si uvědomoval, že přes všechnu péči mu nemohu pomoci.
3: Ismaeli, u nás, doma všichni, kdo zemřít, spát ve člunu z tmavého dřeva. Kvíkvek takový člun potřebovat. Musí ke hvězdám. Hvězdy být na kraji moře. Tam. Tam. Moře.
2: Ubohý Kvíkvegu. Příteli, zdali tě zanesou proudy k těm sladkým ostrovům.
18: Chudák. Vypadá to, že musí umřít.
14: Na každého jednou čeká. Jo, zašitého v plachtě. Šoupnou do moře.
17: Žádná plachta. Tesaři, z těch prken z ostrovů udělaj z nich rakev. Takovou, jakou chce.
12: Ano, pane.
1: Tesař sebral své potřeby a velmi přesně poměřil Kvíkvega, pečlivě označuje na jeho těle místa, kde nastavoval míru. Pak odešel a dal se do práce. Když zatloukl poslední hřebík a řádně upravil víko, donesl rakev ke Kvíkvegovu loži. Ten si ji dlouho pozorně prohlížel.
8: Mou harpunu a pádlo z mého člunu. A suchary a vodu. Do rakve. A teď položit Kvíkvega do ní. Ano. Ismaeli. Můj bůžek. Jojo. Tam. V mém vaku. Rarmahí. To být dobré.
14: Tu harpunu dejte napříč. Kvíkvek umírá statečně.
1: Po celou tu dobu ležel můj přítel se zavřenýma očima. Ale nakonec, když tak učinil přípravy na smrt, nás všechny překvapil.
8: Já muset ještě něco udělat doma. Já zapomněl. Ismaeli, já nemoci umřít. Nemoc nemůže zabít, když nebýt všeho hotovo. Zabít může jen velryba. Nebo bouře.
1: K našemu překvapení Kvíkvek rychle nabýval sil. Brzy se zdálo, že tesařovi truhly nebude zapotřebí. Po několik dní seděl nečinně na rumpálu. Pak náhle vyskočil a mávaje harpunou prohlásil, že je zase připraven k boji s velrybou.
11: Vlachy na obzoru! Vlachy na obzoru!
8: Ano? Kde jsou?
11: Tři body od pravoboku, pane! A míří s větrem k nám!
3: Čím dál tím líp.
8: Natočte ráhna!
3: To je Albatros. Už je na doslech.
8: Lodi, ahoj! Neviděli jste bílou velrybu?
19: Podívejte se sem! Vidíte tohle? Hady, bývalá moje patře!
3: Jeho pravá ruka je z vorvaní kosti jako vaše noha, kapitáne.
8: Kam měla namířeno?
19: Je to dáblová obluda! Rozpletá velrybo!
8: Pane Starbucku, dejte spustit můj člun.
11: Kapitánu,
8: pospěšte si s tím.
20: Vítám vás na palubě Albatrosu, kapitáne.
3: Ajaj, potřesme si svými kostmi. Ruka a noha. Ruka, která nikdy nemůže uschnout, a noha, která nikdy nemůže utéci. Kde jste viděl bílou velrybu? Kdy to bylo?
20: Kdy? Na lovišti za poslední sezóny.
3: A urvala vám ruku, vidíte?
20: Můj člun pronásledoval velrybu. Najednou se ze dna mořského vynořil vorvaň s bílým čelem a hrbem, posetý vrázkami a jízvami.
3: To byl on.
20: Harpuny mu trčely na pravoboku ploutve.
3: Ano, ano, byly moje, moje! Ale pokračujte.
20: Ten starý netvor začal chňapat po mém provazci, až se zachytil mezi jeho zuby. Když jsem to viděl, chopil jsem se harpuny a vrhl ji po něm. Ach, bože! V příští chvíli trčel velrybý ocas do vzduchu jako mramorová věž a v zápětí se zřítil dolů. Rozrazil člun na dva kusy, ze kterých zbyly jen třísky. Ostří té proklaté harpuny mě chytilo a roztrhlo mi celou paži. O, nechci už Moby Dicka ani vidět. Harpuna, která ho zabije, nebyla ještě vykována, kapitáne.
3: Že ne? Přísahám, že ji sám trojnásobně zakalím v tom horkém místě zaploutví, kde nejvíc cítí svůj život. Prokletý tvor. Kdy jste ho viděl naposled?
20: Dobrý bože, co na tom záleží? Myslím, že mířil na východ.
3: Dobrá. Jděte tedy svou cestou a já půjdu také svou. Pryč! Do člunu! Budu Moby Dicka pronásledovat kolem Hornova mysu. Propluji třeba všemi mořskými víry i plameny pekelnými, ale nevzdám se.
20: Bůh, ochraňuj vás i vaši loď.

0: Pane? Kapitáne?
1: Kdo je tu? Zmiz.
0: Ve skladišti uniká ze sudů velrybí olej, pane. Musíme zavěsit kladkostroje a opravit to.
1: Ať si ten olej klidně teče. Já jsem také samá trhlina a přece nezastavuji.
0: Ale to přece...
1: Chcete se bouřit? Tohle je nabitá mušketa. Pamatujte si, že je jediný bůh, který je pánem na zemi a jediný kapitán, který je pánem na pekvodě. Na palubu Starbucku.
0: Použil jste proti mně násilí, pane. Ale neurazil jste mě. Nemusíte se tedy mít na pozoru před Starbuckem. Ale ať se má Achab na pozoru před Achabem!
1: Co to řekl? Achabe, měj se na pozoru před Achabem.
0: Má duše je víc než poražena. Je ovládnuta šílencem. Tuším jeho bezbožný konec, ale ať chci nebo nechci, co si mě k němu připoutalo. Hrozný stařec. Neříkal, že všichni jsme Achabové? Poslouchat, nenávidět a mít soucit. Máme strpět, aby strhl s sebou do skázy celou lodní posádku. Ach, bože. Jiskřivým mořem letí vpřed veselá bojovná příď, ale jen proto, aby v kajutě na zádi táhla za sebou Achaba s jeho osudnou pýchou.
1: Loď, kde tu ležím? Načta uštvaná honba. Jsme otáčeni kolem dokola na tomto světě, jako rumpál. A osud je klikou. Kdo má být zatracen? Už zase to vidím. Ta pohřební nosítka. Katafalk.
2: Katafalk. Neznáš svou sudbu? Což nevíš, starče, že tobě nejsou souzeny máry ani rakev.
1: A jak jsou pohřbíváni ti, kteří zemřou na moři?
2: Než bys mohl zemřít za této plavby, musel bys dříve v skutku vidět máry na moři. A jejich dřevo by muselo vyrůst v Americe. Věř tomu nebo ne, ale ty nemůžeš zemřít, dokud tohle nespatříš.
1: Ano. Ano. Ale ta zvláštní podívaná. Katafalk. Na něm vlající péra nad oceánem. Taková podívaná.
2: Myslíš, že je to jen sen?
1: Nezemřu tedy na moři. Jenom kdybych tomu mohl věřit.
2: Dobře poslouchej. Osud ti dává ještě jednu záruku. Tebe může usmrtit jenom konopí, Achabe.
1: Konopí. Konopná oprátka. Do té hlavu nikdy nestrčím. Pak jsem nesmrtelný na zemi i na moři. Mám tedy dvojí jistotu. Zabijím Moby Dicka a přežijí to. Nesmrtelný na zemi i na moři. Přežijí. Nesmrtelný na zemi i na moři.
3: Ahoj!
4: Konec první noční hlídky. Teď je řada na vás.
5: Leží a chrýže jako štěňata. Řekni jim, ať nechají těch snů o holkách.
4: Hej, všichni na nohy, než my zakotvíme pod deko.
6: Víte, pitíčku, hurá, třískni do té tamburíny.
7: Co bych já vím, kde je?
6: Tak bubluj na své břicho. A brnkej na uši, jen do

0: Ja šetřit, můj pot.
1: Tohle je počasí, kdy se roztrhávají lodní kýly.
2: Praskej, praskej, stará lodi. Dokud praskáš, tak držíš.
3: Co to bylo? Zaplesklo se?
4: To kvíkvek vycenil zuby.
0: Já tě spolknu, panaku. Bledá tvář? Bledý zbabělec.
5: Probodnu tě zase včerát.
6: Hračka! Hračka!
4: Ne, ne, ne, poctivou hru! Vezměte mu nůž!
2: Utvořte kolo!
4: Udělejte kolo!
7: Nechte toho tam dole! Jižové! Všichni na palubu!
2: Bože se zvedá!
5: Pospěšte, chlapi!
7: Zkasejte nejvyšší

0: Žiješ mezi jiskrami, kováři? A sám nejsi popálen.
1: Jsem popálený po celém těle, kapitáne Achabe. Jizvu tak snadno nespálíš.
0: Co děláš? Proč ti kvíkvek rozdmychává oheň?
1: Rovnám mu starou špici harpuny, pane.
2: Být na ní zuby.
1: A rýži.
0: A dovedeš ji udělat opět hladkou, kováři? Srovnáš všechny rýhy?
1: Ano, pane. Myslím, že to dokážu. Všechny. Kromě jedné.
0: Tak se podívej. Podívej se sem. Sem. Dovedeš uhladit i takovou rýhu na čele. Kdybys to dokázal, rád položím hlavu na kovadlinu a snesu tvé nejtěžší kladivo mezi očima. Odpověz. Dovedl bys ji uhladit?
1: Neřekl jsem, že všechny, kromě jedné.
0: Ty sice vidíš jen tady, ale ona se vryla i do kostí mé lebky. Její zuby se mi zaděly i do srdce. Ale zanechme dětské hry, sem se podívej. Chci, abys mi udělal harpunu. Takovou, kterou nevyrve ani tisíc spřežených ďáblů. Rychle, než přijde bouře.
1: Ano, pane.
2: Ta harpuna, kapitán. Ta být pro bílou rybu.
0: Ano, pro toho bílého ďábla. A teď ostří. No ne, na tohle žádnou vodu. Chci, aby ostří mělo kalení opravdu smrtelné. Hej, kvíkvegu. Dáš mi tolik krve, abych do ní mohl ponořit toto ostří.
2: Pro harpuna na bílá velryba. Pro Moby Dick. Dejte nůž, kapitán. Tady moje krev, kapitán.
0: Egonon baptizo te in nomine patris et in nomine diaboli. A teď upevnit.
3: Mizerná práce, pane Starbucku, ale moře musí provést svou.
4: Nech zpívat, Typhoon, ať se vyřádí bráhnovi. Nevšiml jsi, že bouře přišla od východu, právě odtud, kam míří Achab za Moby Dickem.
3: Tomu nerozumím, ani trochu.
4: Teď do nás buší bouře, ale můžeme ji zaměnit za příznivý vítr, který nás ponese k domovu. Tam na té straně proti větru je skázeno své temno. Směrem k domovu, tam vidím, že svítá.
5: Pane!
4: Co se děje, Ismaeli?
5: Podívejte se nahoru!
4: Oheň svatého Eliáše!
2: Bráhnový světák je
1: Bůh nám už milosti.
0: Ano, ano, mužové! Ten bílý oheň jen osvětluje cestu k bílé velrybě! Krev proti ohni!
3: Závětrný zvedák se napůl rozbil!
6: Kotvy se uvolnili!
4: Musíme stáhnout do horní plachty!
0: Nic nestahujte! Ničím nehýbejte!
7: U všech stěžňů a kýlů jen zbabělci svinují plachty za bouřlivých dob. Jak to tam nahoře krásně rachotí. Blesk mi prozařuje lebkou. Ačkoliv si světlo šleháš z temnoty, tam hoří plameny. Budu hořet s tebou.
4: Tohle je osudná plavba, kapitáne. Otočme ráhna, dokud je ještě čas.
7: Všechny vaše přísahy jsou závazné tak, jako moje. A starý Achab je zavázán srdcem, duší i tělem. Kormidlo rovně! Namiste loď kolem světa!
8: Několik hodin po půlnoci se Typhoon uklidnil. Roztrhané zbytky plachet byly odříznuty od ráhen, tři nové byly připevněny a podkasány. Příštího jitra se po moři dosud neuklidněném valily pomalé vlny a postrkovaly loď jako rozevřené dlaně obra.
4: Pane, za bouře vlny smetli záchranou plavatku. Kdyby teď někdo spadl z paluby, nemůžeme mu pomoct.
0: Dejte udělat novou. A nebo ať tesař upraví kvíkvegovu rakev. Stejně už k ničemu není.
4: Trochu divné, řekl bych.
0: Bude z ní docela dobrá plavatka.
4: Hej, tesaři! Slyšel jsi? Uprav ji. Nedívej se tak na mne. Myslím tu rakev. Uprav ji.
9: Mám přibít víko, pane?
4: Ano.
9: A mám ji ohoblovat, pane?
4: Ano.
9: A mám ji vysmolit?
4: Jdi už. Co tě to posedlo? Udělej prostě záchranou plavatku z té rakve a dost.
0: Starbucku?
10: Ano, pane.
0: Můj kvadrant.
10: Zde, pane.
0: Ty mořské znamení. Říkáš mi neklamně, kde jsem. Ale můžeš mi aspoň naznačit, kde být mám? Kde je Moby Dick? Bláhová hračko domýšlivých admirálů, nejsi mi k ničemu. Nebudu už řídit svou pouť podle tebe. Buď proklet, kvadrante.
7: Klanům, kormidlo rovně. Kormidelníku, jaký je kurz?
11: Východní, pane.
7: Lžeš! Pluješ za této ranní hodiny na východ a máš přitom slunce v zádech.
4: Ale kompas ukazuje na východ.
7: To není možné. A, už to mám, pane Starbucku. Minulé noci nám blesk obrátil kompasy, to je vše.
4: To se mi ještě nikdy nepřihodilo, pane.
7: Přehoďte ráhna, obraťte loď.
0: Rozbil jsem kvadrant, teď by kompasy rádi rozbili mne. Ale Achab je dosud pánem nad magnetovou rudou. Pane Starbucku, podejte mi kladivo. A nejmenší plachtařovu jehlu. Hrom obrátil Achabovi střelky. Ale z tohoto kousku oceli si Achab dovede udělat novou. Podívejte se. Slunce je na východě. A teď už na to kompas přísahá.
8: Plujíc nyní jihovýchodně podle Achabovy nové magnetické střelky, mířila Pekvoda k rovníku. Plula dlouho pustými vodami, nikým nenavštěvovanými, a nezahlédla jedinou loď.
11: Tamhle chrlí! Hrb má jako zasněžený kopec!
7: To je Moby Dick!
11: Tam láme hrby! Teď chrlí! A zase!
2: Tak obrovská ryba já nikdy nevidět. Kdo jí zabít, být velký muž.
7: Chce se ponořit. Zkasejte vrchní plachty. Dolů s nimi. Pane Starbucku, zůstanete na palubě a budete řídit loď.
9: Kdybych měl jen jednu nohu jako kapitán, nedostali byste mě do člunu ani za nic. Leda, že bych s ní ucpával díry.
7: Spustte můj člun!
11: Achabův člun!
7: Posádka do člunu! Již! Již! Rychleji!
8: Klidným tropickým mořem se pohyboval Moby Dick mezi vlnami, zcela skrývaje drtivou ohyznost své čelisti. Záhy ale zvedla se jeho přední část nad vodu, na okamžik se vynořilo celé jeho mramorované tělo a pak mávaje varovně ocasní ploutví, potopil se a zmizel nám z očí. Se vstyčenými vesly houpal se Achabův člun tiše na vodě a čekal, až se Moby Dick znovu vynoří.
7: Tam jsou ocasní ploutve. Ne, ne, je černá voda. Potopil se.
1: Je pod člunem.
9: To je Moby Dick.
1: To klama. Proboha.
7: Podejte mi harpunu.
1: Kapitáne, pozor.
7: To je veslo. Jeďte na velrybu. Jeďte na ní.
1: Pane Bože, překousne člun.
8: Křehké okraje člunu se zhroutily a praskly. Opouštěje svou kořist, Moby Dick obeplouval trosky a ve víru vody, kterou bičoval svým ocasem, na polo udušení se zmítali trosečníci. Tak voda hned napěla plachty a připlula, aby oddělila velrybu od jejich obětí.
7: Hej! Starbucku! Starbucku! Vytáhněte nás na palubu!
4: Hoďte jí, mlana! Sem, pane, sem! Podejte mi ruku!
7: Tak! Ano, díky, Starbucku! Škoda, že se starý Achab neopřel častěji. Chybí někdo?
10: Bylo pět vesel a tady je pět mužů.
7: Kterým směrem plave?
11: Přímo na závětrnou stranu, pane.
7: Kormidlo za ní! Plachty vzhůru! Pane Starbucku, nechte připravit náhradní člun.
4: Dovolte, pane, abych vám nejprve pomohl k zábradlí.
7: Dejte mi nějakou hůl! 10krát obepluji země kouli, ale přece ji zabiju.
4: Pro Ježíše Krista, to je horší než ďáblovo šílenství. Máme se od ní dát zatáhnout až do horoucích pekel.
7: Pomozte mi, chci si stoupnout. Vidím ji tam. Jen plivej ten svůj vodotrysk a chapti zastaví krev. Připravte člun.
4: Velký bože, což máme pronásledovat tu vražednou velrybu, dokud nepohltí posledního muže? To je bezbožnost a rouhání.
11: Kapitáne, já s vámi. Pomáhat ulovit Moby Dick.
7: Ne, Moby Dick je jen můj. Nikdo se nesmí postavit mezi nás. Ty ho sleduj z předního stožáru.
11: Ta velryba být ďábel. Kvíkvegova harpuna dobrá.
12: Jsi nejlepší harpunář Kvíkvegu, příteli, ale teď je tvoje místo na stožáru.
11: Ismaeli, ty zůstat na lodi místo mě.
12: Ne, patřím do kapitánova člunu. Je to jeho posádka a ve člunu je místo jen pro jednoho harpunáře. Tohle je Achabův boj a o mě se neobávej.
11: Já nemít strach z velryba, Ismaeli. Já nemít strach, že umřít. Já mít strach, že tě už nevidět. Nikdy.
8: Sotva jsme odrazili od lodi, objevilo se množství žraloků. Zlomyslně chňapali po lopatkách vesel pokaždé, když byli ponořeny do vody. Hnali jsme prudce svůj člun do míst, kde jsme naposledy spatřili velryby.
7: Veslujte, mužové! Žraločí čelist poskytuje větší oporu než ustupující voda. Nevšímejte si jich! Kupředu! Kde se potopilo?
8: Náhle se vody rozčeřily v široké kruhy. Z moře vyrazilo obrovské tělo. Voda vyražená 30 stop nahoru zasvítila na okamžik jako vody fontán. Kolem mramorového trupu velryby zůstával na hladině kruh spěněný jako čerstvé mléko.
7: Setkávám se s tebou, Moby Dicku, čelo proti čelu. Jen bušte vlny. Já nebudu mít rakev ani máry. Mne může zabít jen konopí. Kupředu! Držte kormidlo pevně!
8: Ale velryba zahlédla černý trup pek vody. Snad, že jej považovala za nepřítele většího a důstojnějšího, vrhla se náhle vpřed vyrážejíc svými čelistmi prudkou tříštěn. Celý její zjev vyjadřoval pomstu a věčnou zlomyslnost. Mocný nárazníkem svého čela udeřila do lodní přídi.
11: To je hrůza, Moby Dick. Potápí naši loď.
13: Moby Dick!
11: Velryba! Moby Dick! Prolomil příč zpátky! Zpátky!
7: Prvního, kdo se odváží vyskočit z člunu, toho harpunuji! Teď jste jen moje paže a moje nohy. Kde je velryba?
11: Ten motor se obrací proti nám.
13: Zabije nás. Všechny nás zabije.
7: Veslujte. Jen veslujte. A chlap se naposled vrhá na svůj cíl.
11: Ne, rozčíští člun.
13: Nejdřív loď a teď nás.
7: Vesla, vesla.
13: Všichni na záď.
11: Pane bože, pomoz nám. Peko, já se potápí.
7: Moje loď.
14: Ach,
7: bože, to jsou přece umrlčí nosítka z amerického dřeva. Moje krásná lodi, musíš zahynout. A beze mne, ty prokletá velrybo, do poslední chvíle se s tebou budu rvát. A chlap se nevzdává. Tak, vysílám své železo. Tady je tvoje harpuna. Yeah!

ptáte se, proč to někdo může vyprávět. Protože jeden přežil ztroskotání. Náhodou se stalo, že jsem byl při jednom z úderů velryby vržen do vody a ocitl se na okraji celého výjevu. Viděl jsem potápějící se loď v mlhavém, klamavém vzduchu jako unikající přelud. Jako vzdušnou fatu morgánu. Naposledy jsem spatřil kvíkvega na stožáru potápějící se pek vody, jako přimraženého buď omámením, nebo věrností, nebo osudem. Soustředné kruhy zachvátily i osamělý člun s celou jeho posádkou a otáčejíc se jimi v jediném víru kolem dokola s živými i neživými, odnesli každý i sebe menší úlomek pek vody a nebylo vidět nic. Jen záchranná plavatka rakev se uvolnila z lodi a kolébala se po mém boku. Udržován nad vodou touto rakví, plul jsem téměř celý den po mírném smutečním moři. Až druhého dne se na obzoru objevily spásné plachty lodi, která připlouvala blíž a blíž a posléze mne vytáhla na palubu.

0: velrybo bílá, jen bouře tě křtila. Domovem tvým je oceán. Obrem vždy zbyla, kde právem je síla. Širého moře král i pán.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Spielchatter, Spielchatter.
1: Reprenen a ciappa. Reize, reize,

0: vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

vzadu na konci zahrady. Těžko by se to přehlídlo, dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo, to něco se hraje.

na té věži trávek a věř tomu, kdo chceš. Byl na tom zámku zvonec a lano z konopí.

0: tak už to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
2: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
1: Každý všední den v odpoledním vysílání
2: na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Kamarádi, před námi je pohádka nazvaná Hadrnička. A o čem bude? O tom, jak zlá královna prokleje princeznu Johanku, aby zapomněla na všechny, které má ráda, aby zmizela v temném lese a provázela jí samota a aby se všechny šaty na jejím těle okamžitě proměnily v hadry. Nebojte se, takhle to neskončí. Pohádky by přeci měly končit dobře a nejinak to bude i tentokrát. Příběh napsala Anna Jurásková, v režii Jana Bergera účinkují Miroslav Masopust, Zlata Adamovská, Viktor Price a další. No a já přeju krásný poslech.

domek, nad kterým oblak pluje. Tam nad kolébkou princezny malé

0: navždycky osiřeli.
1: Kolik je to už vlastně let naší princezně Johance? 15. Celých 15. Ach, jak ten čas letí. Hop a skok, hej, hop sa, hej. Líbezná princezna Johanka. Johanka.
2: Nenávidím to jméno. Nenávidím. Jenom já. Já. Královna země, ohně, vody a větru. Já chci tady vládnout.
3: A já. Já.
2: Ach, květino. Konečně si rozkvetla, má květino. Každý den jsem tě zalévala kapkou vlastní krve a trpělivě čekala na ten okamžik. Teď jsi tedy živá. A moje.
3: A ty moje, královno. V mých květech bije tvé srdce.
2: Oh.
3: Stane-li se něco mně, zemřeš. Stane-li se něco tobě, zemřu.
2: Budu tě opatrovat jako oko v hlavě. Splníš mi má přání všechna.
3: Tolik, kolik mám květů. Jen tři? Pro moudrého je to nekonečně mnoho.
2: První přání si rozmýšlet nemusím.
3: Zadrž. Čtu je v tvé mysli. I pro mne je budoucnost temná, ale tolik vím. Vztáhneš-li ruku na život krále nebo jeho dcery, zahyneš.
2: Oh.
3: A já s tebou.
2: Škoda. Ale jsou i jiné cesty a vedou ke stejnému cíli. Ukaž mi, královo srdce. Koho ukrývá? Oh. Princeznu Johanku. Z jeho mysli jsem ji už vyhnala. Vyžeň ji i z jeho srdce.
3: Mohu jeho srdce proměnit v kámen, který nemůže milovat nikoho.
2: Udělej to rychle.
3: Ale zapomene i na tebe, sestro královno. Budeš pro něj méně než dešťová kapka. Chceš, abych splnila tvé přání? Mám už jen dva květy.
2: Ne, to ne.
4: Pověz mi, Šašku, proč se to všechno muselo stát? Pověz mi, proč?
1: Protože je život černý i bílý, proto princezno Johanko. La, la, la, la,
4: la, la. Proč není maminka naživu? A proč si tatínek přivedl cizí královnu? Proč zapomněl na moje narozeniny?
1: Protože je život vašeho pana otce právě teď bílý. Bílý! Jako prázdný papír.
4: Já vím, má moc starostí, je přece král. Ale taky je tatínek. A ti nezapomínají na narozeniny svých dcer.
1: Když si nevzpomněl včera, vzpomene si určitě dneska.
4: Myslíš, Šašku?
1: Pane králi, sedím ti na trůně. Ten trůn mi sluší, viď?
5: Šašku.
1: Povím ti hádanku, chceš, pane král?
5: Máš něco za lubem, viď, Šašku? Co skrýváš pod svou rohatou čepicí?
1: Oh, nic, nic. Má čepice je zcela prázdná. Vrať se jen podívat. To jen jazyk mi sám utíká. Vidíš, tamhle běží, chyť ho. Ach, ten nedohoní.
5: Jsi blázen. Kdybys nebyl blázen, musel bych tě potrestat.
1: A protože blázen jsem?
5: Musím ti odpustit. A nemyslíš si, že jsem úplný hlupák? Chtěl jsi mi připomenout, že bude mít Johanka už brzy slavný den, víš? Ráno mě to napadlo. Podívej se, mám pro ní duhový míč. Bude se jí líbit?
1: Tak to nevím. Ale že si zaspal, králi, to vím určitě. Princezna Johanka měla narozeniny už včera.
5: Co to povídáš? A tady jsi, dítě. Kde pořád běháš, Johanko? Hledám tě od včerejška. Měla jsi včera narozeniny.
4: Ano, tatínku.
5: No nic. I dnes je den. A já ti přines dárek. Duhový míš. Podívej, není hezký?
4: Je, tatínku, ale víš...
5: Tak proč si nehraješ?
4: Já nevím. Nevím.
5: Utekla. Co se to s ní děje, Šašku?
1: Ta hračka, jaksi králi, není pro ní.
5: Co je to za nesmysl?
1: Zeptej se princezny Johanky, kolikáté narozeniny měla včera.
3: 15. 15. králi, nesu jí dárek. Skleněné kuličky, tak ráda si hraje. Kde pak je to rozkošné dítě?
1: Asi v zahradě, královno. Skáče si tam přes švihadlo. Hop, hop, hop.
3: Co ty tady? Zmiz. Já nemohu vystát toho prostořekého blázna.
5: Ale má drahá.
3: Co je tu s vámi? Zbledl jste. Nejste nemocný?
5: Ne. Jen se mi zdá, že místo vaší milované tváře vidím jakýsi květ. Podivný nachový květ. Chvějící se.
3: Mám o vás strach, můj králi.
5: Ne. To je zbytečné. Všechno už je zase v pořádku. To jen z vaší krásy se mi zatočila hlava.
3: Ach, ty má sestřičko, tvé květy jsou jak plameny.
6: Zatenči si se mnou.
3: Ráda. Oh, jaký to vířivý tanec. Zdá se mi, že se nedotýkám země.
7: Ojojoj, mám štěstí, že ve dveřích není klíč a klíčová dírka královniny komnaty je dost velká. Dost velká, proč jen já, královský blázen, musím vždycky vidět a slyšet to, co jiný nevidí a neuslyší?
3: Jsme obě královnami, ty a já.
6: Já a ty. Jen se toč kolem dokola, má sestro, jako vítr.
3: Hlupák král.
7: Ubohý král. Ubohá princesna.
5: Kde jsou?
1: Kdo prosím?
5: No mé dárky. Medvěd, koník, panenky, míč. No tak kde jsou, Šašku?
1: Kde mají být? Jsou v dětských rukou králi.
5: A Johanka?
7: Johanka už není dítě. Je to dívka králi a krásná, po mamince.
5: Kam dala své hračky?
1: Poručila, abych rozdal dětem. Na všechny se dostalo v celičké zemi.
5: A já jsem si myslel, že si ráda hraje. A že je šťastná.
7: Stárneš, králi.
5: Královna si to nemyslí. A tobě dám vyplatit 25.
7: To můžeš, králi. Ale změní se tím něco? Tady máš zrcadlo, dívej se dobře. Každý den budeš bohatší o stříbro ve vlasech, o vrásky na čele. Každý den víc ti se hneší, králi.
5: A co mám dělat? Co mi radíš, Šašku?
7: Odpočiň si. Nemáš-li syna? Provdej tedy dceru. A korunu svěř Johančinu muži.
5: A královna?
7: Má-li tě ráda, bude se s tebou těšit ze štěstí Johanky královny a z kolébky, ve které jednou zdřímne malý princ.
5: Zdá se, že máš zase pravdu, Šašku. Přece jen i tentokrát asi ujdeš výprasku.

0: budu vdávat. Šašku, bude se mi líbit. Jaké má vlasy, jaké má oči.
1: Šašku, ty víš všechno.
0: Princ Radovan, pověz mi, jaký je.
2: Je skoro stejný jako tehdy, když jste si spolu hrávali. Každou neděli ho přivezl jeho pan otec, král sousední říše.
0: A my si povídali, ano? A houpali se na houpačce, ano? A učili se jezdit na koni.
2: Ano?
0: Jednou z něj spadl, ale neplakal.
2: Teď už jaksi trochu povyrostl a z koně už určitě nepadá.
0: A proč tu tak dlouho nebyl?
2: Váš pan otec jaksi neměl od jisté chvíle čas zvát hosty.
0: Od kdy?
2: Od chvíle, kdy ztratil oči, srdce a...
0: No a proč je teď zase zve?
2: No, je prý to nutnost, abych řekl.
0: A královna, co říká?
2: Neptal jsem se, princezno.
3: Já nechápu, králi. Vy chcete odložit svou korunu a dát ji cizímu?
4: Nebude cizí. Muž mé dcery je můj syn. A potom, prince Radovana znám už od kolébky.
3: A co já?
4: Opět ta květina. Ohnivý květ místo tváře. Královno, co je to s vámi?
3: Nic, můj pane. Mám jen radost, že budu moci být stále po vašem boku.
5: Jste se naučila takhle tančit, Johanko?
0: Dívala jsem se škvírou ve dveřích, když tatínek s královnou strojili ples. A pak jsem si to sama zkoušela.
4: Královno, podívejte se na Johanku. Málem jsme zaspali čas, kdy se zahazují dětské střevíčky. Je-li princ po svém otci, bude moudrý a spravedlivý král. Vy se naradujete, má paní? Máte snad jiný názor?
3: Neptal jste se mě, dokud byl čas, můj králi.
4: Ale já...
3: Ne. Vaše rozhodnutí jsou jistě správná. Nikdy jsem o nich nezapochybovala. Jste králem. Dosud.
4: Vy něco tajíte, královna.
3: Já? Jak bych mohla? Jen si myslím, že máte ještě dosti sil vládnout. Co pak vás takový Radovan může nahradit?
4: Je mladý. A mládí se rychle učí. Pomohu. Budu mu dobrým rádcem.
3: A Johanka, z té má být královna. Vždyť je to ještě dítě.
4: Zdání len zkdy klame. A tak má přece vás. Vy jistě naučíte chodit ve střevíčkách dospělých.
3: Ano, jistě. Půjdeme tančit.

0: Johanko. Kde jste?
1: Tady. Tady.
0: Ať si tam tančí, jak jim libo. Chci být s vámi.
1: Roztrhl jste si rukáv.
0: To, jak jsem skočil z balkonu.
1: Já zase z okna, ale jen v přízemí. Šaty jsou celé.
0: Zásnubný ples, tisíce tváří. A mně by stačila ta vaše, tvoje. Je něžná a krásná.
1: Princi.
0: Stačil mi jeden pohled do tvých očí. A já uviděla laskavost, moudrost, dobrotu.
1: To všechno najednou?
0: Ne, mnohem víc.

0: Prý ji mám naučit chodit ve střevíčkách dospělých, má sestro Květino. Já. A možná i odevzdat plášť. A nakonec i korunu. Ach, králi, bláznivější než tvůj šašek. Za koho mě máš?
1: Zbytečně se zlobíš. Jsme spolu. Já neopustím tebe a ty mne.
0: Johano, co ty tady chceš?
2: Chtěla jsem zalít květiny. Vždycky jsem je zalívala.
0: Neznáš můj příkaz, že do mé komnaty nikdo nesmí vkročit?
2: Zapomněla jsem.
0: Ty královské hádě, jak tě nenávidím, slyšíš? Nenávidím tě. Nemůže-li král zapomenout na svou dceru, ať tedy zapomene dcera na něj. Oviň okolo ní své ruce, sestro Květino.
2: Ne, tatínku, ne, princi, šašku.
0: Ať zmizí z královského hradu, ať se ztratí v lese, ať ji nikdo nepozná. A ona, ať zase zapomene na ty, které měla ráda, ať vše, co oblékne, se změní v cáry, byť to byly šaty královské. A samota, ať její údělem.
3: Stane se, sestro královno.
1: Mám teď už jen poslední květ. Poslední červený záblesk.

0: Uklidněte se, můj milý, vrátí se. Sedí možná někde na kraji lesa a sní si o svém princi.
1: Je už noc. Vždycky se bála tmy. Třeba nemůže najít cestu zpátky. Proč si Johanku pouštěl ven, Šašku? Šašku!
2: Já? Nikam se mi nepustil, můj králi.
1: Prohledali jste všechno?
2: Jak si poručil, hledali všichni. Na hradě, v podhradí, do všech stran země rozjeli se tvoji lidé.
1: A co princ Radovan? Ví o tom, co se stalo?
2: Nejrychlejší posel už je na cestě.
0: Uvidíte, můj pane, že princezna najednou přiběhne od někud, kde nikoho nenapadlo hledat.
1: Snad ano. Doufejme. Kde asi je teď v noci tak sama? Nevrátí-li se, stejně odevzdám vládu i žezlo princi Radovanovi.
0: Proč?
1: Toužím po klidu. Jsem unaven.
0: Ale máte přece mě. Svěřte mi vládu. Zastanu vás.
1: Vy?
0: Já.
1: Ne, ne. Nemohu připustit, aby vaše vlasy prokvetly stříbrem starostí.
0: Odpusťte. Chtěla jsem vám jen pomoci, můj králi.

0: Nikde není. Můj kůň už projel možná 1000 mil.
1: Je to už třetí den, co zmizela. Muselo se jí něco přihodit. Sama ze své vůle by nás přece nikdy neopustila.
2: Důvod někdy bývá neviditelný, králi. Neviditelný i pro toho, kdo si myslí, že dobře vidí.
1: Na plané řeči, Šašku, není teď pravý čas.
0: Pojedu znovu.
1: Nikam nejezdí, chlapče. Ztratíš se ještě i ty. Doprovoď mě. Musím si odpočinout. Svatba se odkládá na nikdy.
0: Tak nemluvte, pane. Já ji najdu. Kdybych měl prohledat celý svět!
1: Ne. Dej vojákům volno a po 3 dukátech. Už není naděje.
2: Ale je, králi. Naděje je vždycky. Jen ji chytit do čepice a nepustit. Kdybych ti, králi, řekl to, co vím, nebudeš věřit. A tak ti nepovím nic. Jen to ti pošeptám. Svatba se konat bude. Kdo nevěří, je větší blázen, než jsem já.

0: Meduňka, bedrník, divizna, Marinka a Černobyl. Letos je dobrá úroda. Leckomu pomohou moje bylinky.
1: Jo.
0: Podívejme. Já myslela, že jsem zabloudilo divoké zvířátko a ona to takováhle panenka. Kdo pak jsi?
1: Nevím.
0: I prosto bylin do hrníčku. Vždyť i pes a kočka vědí, jak se jmenují. Počkej, kam pak? Tady v lese bys zabloudila dřív, než kočka třikrát mrkne. Leda, že jsi vypadla divožence z hnízda. Že nejsem daleko od pravdy.
1: Nepamatuju se, že bych kdy potkala divoženku.
0: A s tebou je taky řeč, jak s vodou v potoce. Šaty máš samý cár. No však se tu nějaké pro tebe najdou, ty hadrničko.
1: Je, vy tu máte kytíček, babičko.
0: To je koření. Vždyť jsem taky kořenářka. Babka Meruzálka. A mám tu koření na tisíc neduhů. A taky do polévek. A do omáček na královský stůl. Oje, v těch já se vyznám.
1: Babičko Meruzálko, mohla bych u vás zůstat. Budu vám pomáhat.
0: I co bys nemohla? Dávno si říkám, babku Meruzálku odvede jednou noc a kdo pak to tu po ní převezme? Pojď dál, ty hadrničko malá. Máš jistě hlad?
2: Hej, babičko!
0: I pro pána! Je snad vojna, pane? Je vás tu málem celý regiment?
3: Nedala bys nám trochu vody? Máme za sebou dlouhou cestu a stejnou před sebou.
0: Vezmi si vědro, hadrničko, a skoč k potůčku.
3: Kdo je ta dívka?
0: Já... Moje vnučka hadrnička.
1: Prosím, pane, tady je voda. I ty krvácíš.
3: Je to nic, jen jsem si trochu ruku poškrábal o křoví.
0: Na polici je hrníček s léčivou mastí. Přines ho, hadrničko.
1: Ano.
3: Poslyš, babičko, nenašla jsi někde stopy dívčích střevíčků? Byly zlaté. A nebo růžovou stuhu.
0: Kde by se v lese vzali stopy střevíčků? Ještě tak srnčí nebo zaječí. A stuha? Leda z pavučin.
1: Tak, tady je mast a čistý šátek.
0: Dej sem, děvenko. Tak, do zítřka nebudete vědět, že jste nějakou ránu měl.
3: Děkuji, babičko. A šátek vrátím.
2: Hej, jedeme dál.
3: Buďte tu zdraví.

0: Johanka, Johanka. Stále jen její jméno, nic jiného už neslyším. A kde jsem já? Já, královna. Až někde za šaškem. Mám třetí přání.
1: A já už jen poslední květ. Neukvap se.
0: Nevadí, pak budu mít všecko. Krásu, vládu, krále.
1: Vyslov tedy své třetí přání, sestro královno.
0: Vyčaruj mi dívku stejnou, jako je tamta, ale která mě poslechne. Na slovo poslechne. Podstrčíme ji králi jako dceru a princi Radovanovi jako nevěstu.
1: Máš ji mít, sestro? Zdá se, že je k nerozeznání od pravé Johanky. Povedla se mi.
2: Zdravím vás, paní.
0: To je úžasné, neuvěřitelné. I lesk vlasů má stejný barvu očí. I hlas. Pověz mi, co máš nejraději?
2: Hračky.
0: A kde jsi byla tak dlouho?
2: Hrála jsem si s míčem.
0: Výborně.
3: Poslouchej mě teď dobře, sestro královno. Vždy o půl

0: noci musí být líbezná Johanka na tomto lůžku. V té půlnoční chvíli přestane žít a stane se z ní loutka. Až z raního kuropění opět ožije. Kdyby nebyla o půlnoci tady, proměnila by se v seschlou ratolest.
1: Neboj se, sestro, já ji uhlídám.
2: A teď mi ještě pověz, Johano, koho má náš král ze všech nejraději?
3: Vás, paní.
2: A kdo je krásnější z nás dvou?
3: Vy, paní.
2: Oh, to se mi líbí. A chceš se vdát za prince Radovana?
3: Ne, nechci.
2: Svatbu ti ale vystrojíme, když si ji král přeje. Bude to svatba, jakou svět neviděl, s veselým koncem, protože nakonec se budu smát jen já.

0: Konečně, dceruško. Pověz mi, kde jsi byla.
1: Já? Hrála jsem si s míčem.
2: Říkala jsem vám, že to je ještě dítě. Prostě si hrála, míč se kutálel vždy dál a dál, až se šla z cesty.
0: Ale les jsem dal přece prohledat.
2: Lesy jsou hluboké. Spala na mechu jako růžička. Jsem tak šťastná, že jsem ji našla právě já.
0: Rachano, děkuji vám za dceru, má paní. Z celého srdce děkuji. Mluvila jsi už s princem Radovanem? Ví už, že jsi tu, Johanko?
1: Já nevím.
2: Princ Radovan se vrátí každou chvíli.
0: Zdá se mi pobledlá.
2: Ach ne, ne, je v pořádku. Bude-li chodit brzy spát, tváře jí zrůžovějí. Dám ji přestěhovat do své komnaty a sama budu o ní pečovat.
3: Chceš si zase házet s míčem?
1: Ano.
3: Ale já ne, už mě to nebaví, den co den házet míčem. Nechtěla by ses projet na koni? Pojď.
1: Nechci.
3: Tak pojďme do lesa, třeba na jahody, anebo spolu přebrodíme říčku.
1: Nechci. Já si chci házet míčem.
3: Tak buď zdráva. Přijedu jindy, až si přestaneš házet s míčem.
1: Ano, buď zdráv.

0: upadla ti bylinka. Hej, Hadrničko. Co je to s tebou, děvenko?
1: Nic, babičko Meruzálko, nic. Ale ten hlas a tvář, nemohu na ně zapomenout. Někoho mi připomíná. Někoho milého a blízkého.
0: Stejně si mi to divná, panenka. Všecky šaty, co jsem nosila, jsem ti už dala. Košilku, rukávce i sukni s červenými jablíčky, sametovou šněrovačku. A všecko se na tobě změnilo v roztrhané hádry. Co je to za podivná kouzla, Hadrničko?
1: Nevím. Sama jsem z toho celá nešťastná. Bojím se lidem na oči.
0: Nepláč, no. Jsi hodné děvče, pilné. A tak ať jsi kdo jsi, já na to nedbám. Věje studený vítr, ukaž. Zahalím ti ramínka svým vlňákem. I pro tisíc voňavých kytiček. Je z něj zase roztrhaný hadr?
1: Nezlobte se, babičko.
0: Ale vždyť já se nezlobím, Hadrničko. Panenko moje nešťastná.

0: Stýská se vám po princi Radovanovi, vidíte, princezno? Sedíte tu v zahradě tak sama.
1: Co to je? Stýskat si?
0: To je, abych tak řekl, slečno, zvláštní stav. To je vám jako do smíchu a zase do pláče a chtěla byste člověka, kterého tak říkajíc milujete, chytit za ruku, položit mu hlavu na rameno a vypovídat se mu ze všeho, co vás dnes potkalo pěkného?
1: To neznám. Není to nemoc?
0: Ne, princezno, nemoc to není. Jenom zkrátka, jak bych vám to řádně vysvětlil. Jste na měko.
1: Jak vajíčko. Vajíčko na měko.
2: Co se to tu děje? Já být tebou, Šašku, tak zmizím dřív, než se otevřou dvířka hradní věže.
1: Na měko.
3: Tak dceruško moje, no tak, utiš se. Vždyť je to jen blázen. Táhni, Šašku, táhni.
4: Proč pak se hněváte, má paní? Mohu vám v něčem pomoci?
2: Proč ho tu držíte, králi? Jediné vaše slůvko a už ho nikdy nikdo neuvidí. A já vám obstarám jiného Šaška.
4: Ne, to ne. Zase ta květina. Sahá po mě svým jedovatým nachovým květem. Královno, kde jste?
3: Tady. Tady vedle vás. Co je vám, králi?
4: Ne, nic. Zdají se mi v poslední době sny i ve dne.
3: A mohu vědět o čem?
4: O vás, má paní. Jste nejkrásnější diamant v královské koruně.
2: Pověz, Johano, kdo je na světě nejkrásnější?
1: Vy, královno.
2: A koho posloucháš?
1: Jen vás, královno.
2: Odbyla půlnoc a je z ní loutka.
5: Nemrač se, sestro, vyjasni svou tvář. S raním kuropěním zase otevře oči.
2: Tobě se řekne nemračit.
5: Chtěla bys raději, aby s Radovanem vsedla na trůn?
2: Ne, to ne. To ne, máš pravdu. Jenom se mi zdálo, že se mě dotkla chladnou rukou smrt.
0: Ještě, že klíčové dírky jsou větší než mé oko. Ach, králi, králi. Šalba a lež a klam. Jedovatý úsměv a hadí pohlazení.
6: Hadrničko! Polekal jsem tě? To jsem já.
1: Pst.
6: To jsem já.
1: Vzbudíte babičku. Má už lehké spaní.
6: Přišel jsem vrátit šátek. A také za tebou. Rána na srdci mě bolí, víš?
1: Ráda bych vám pomohla, pane, ale na takovou ránu nemám žádnou mast. Tu já vyléčit neumím.
6: Možná, že umíš. Ani o tom nevíš. Pojď chvilku ven, jen na maličkou chvilku. Budem poslouchat.
1: Nemohu, pane. Nehodí se, abych s vámi hovořila. Podívejte se na mé šaty a na vaše.
6: Na šatech nezáleží, ale na srdci. A tvoje je dobré.
1: Co můžete vědět? Neznáte mě a... A já neznám vás. Jděte, prosím. Stejně vás už nikdy neuvidím.
6: Jak to můžeš tak s jistotou tvrdit?
1: Rozum mi to říká.
6: A co ti praví srdce? Abych zase přišel, viď?
1: Až se zas poraníte. Potom přijďte, pane.
6: Buď zdráva. Kdybych nevěděl, že je doma a hraje si s míčem, řekl bych, ne, ne,

0: Žádná hvězda na večerním nebi nezáří tolik jako vy.
1: Přeháníte, můj králi.
0: Ne, prosím, věřte mi. Jste nejkrásnější ze všech na plese. Co to říkám? V celé zemi. Na celičkém světě.
1: Oh, děkuji vám, králi. Kdyby to byla pravda, byla bych zároveň tou nejšťastnější.
0: Tak podívejte, Johanka. Ona i na plese si hází s míčem. Myslel jsem, že už dávno vyrostla.
1: Je ještě dítě. Měla by jít spát. Za chvíli bude půlnoc.
0: Řeknu Šaškovi, aby ji odvedl. Nepůjdeme tančit?
1: Ráda.
2: Johanko.
3: Ano, princi.
2: Vzpomínáš si na naše první setkání? Utekla se z plesu oknem a já balkónem. Roztrhl jsem si tehdy rukáv, pamatuješ se?
3: Ne, princi.
2: Ve tvých očích byla tehdy laskavost a moudrost, dobrota.
3: Ano, princi.
2: Tak vidíš, že si vzpomínáš.
3: Nevzpomínám. Kde je můj míč? Chci si s ním házet.
2: To není možné. Zblázním se z toho. Johanko, to už je k zbláznění.

0: Musíme jít, hadrničko. Práce v zámecké kuchyni nám skončila. I hosté se už rozcházejí.
1: Jen ještě naposled se podívám. Chtěla bych vidět prince a jeho nevěstu.
0: Psst, opatrně. Ať nás nezahlédnou.
2: Johanko, musím ti něco povědět.
1: Ano, princi?
2: Změnila ses, chtěl jsem dodržet slovo, které jsem ti dal, ale... Hej, co tu děláte? Jak jste se sem dostali?
0: Pro pána, stojí tu dvě panenky, jedna jako druhá. Jedna má na sobě hadříky a druhá šaty princezny.
2: Ta podoba...

0: Johanko, poznal jsem tě.
1: Radované, jako by mi někdo strhl z očí závoj zapomnění.
2: Proti jsi zborovic.
3: Hej, psa, klaním se.
1: Ty milý Šašku.
3: Podívejte se na tu suchou ratolest v šatech princezny. To je všechno, co zbylo z nepravé nevěsty. Byla to pouhá loutka, princi, bez srdce.
0: Bez srdce.
3: Vždy o půlnoci z ní vyprchal život. Královna nás všecky chtěla ošálit.
0: Ale...
3: Teď není čas, princi. Oblékněte si rychle šaty loutky, princezno.
2: Vidá, co se vyklubalo z mé hadrničky. Princezna, zlé kouzlo se zlomilo.
1: Půjdu za tatínkem.
3: Ne, nevěřil by vám. Je stále ještě v královně čaromoci. Pospěšte si, rychle, vašeho otce musíme přesvědčit jinak.
0: Kam jí vede, Šašku? Vždyť jsem jí sotva našel.
3: Když chtějí být lidé spolu navždy, musí se někdy na chvíli rozloučit.
2: Oh, je tady. V mé komnatě a na svém lůžku. Kámen mi spadl ze srdce. Chybělo málo a mohlo se stát neštěstí.
4: Musíme o ní lépe pečovat. Šašek a Radovan nám stejně nevěří.
2: Sestro, podívej, víčka se jí zachvěla. A neslyšela z vzdech?
4: Uklidni se. Jak by mohla po půlnoci žít? Podívej se, je bez vlády a bez ducha.
2: Máš pravdu, jen se mi to zdálo. Jak se těším na svatbu, až z líbezných rtů naší Johanky zazní sladké

0: Jak je tu v zahradě krásně. Voní tu kytičky jako u babičky Meruzalky. Co pak asi dělá?
1: Sbírá bylinky a vaří masti pro mládence, kteří se poraní o trny.
0: Ukaž, ruka se ti už zahojila.
1: To mi vylečila hadrnička.
0: Kdy už skončí ta hrozná hra? Nevydržím předstírat ve dne oživlou hloupost a v noci bezduchou loutku. Včera jsem málem kýchla.
1: Už zbývají do svatby jen 3 dny.
0: Pozor, jde tatínek s královnou. Házíme si s míčem. Pink?
1: Pink.
0: Pink?
1: Pink.
2: Nezdá se pink. Vám, že mé dceři konečně zase růžový
1: pink.
2: Líčka?
1: Pink.
2: Zaslechl jsem dokonce i smích.
3: To se vám pink. Asi skutečně jen zdálo. Pink. Proč by se smála? Protože jí chcete provdat.
0: Pink.
1: Buď zdráv, králi. Buďte zdráva, královno.
0: Byli jste na projížďce?
3: Nejsi unavená, dceruško?
0: Trochu.
3: Běž si odpočinout.
0: Ano.
3: Nerozmyslíte se ještě, princi Radované? Máte 3 dny čas. Vidíte sám, že Johanka se jaksi za královnu nehodí.
1: Dal jsem své slovo, paní.
2: Nikdo tě nenutí, synu. Rozhodni se sám.
1: Už jsem se rozhodl.
2: Svatba Johanky a prince Radovana bude tedy za 3 dny.
4: Nešlápni si na závoj.
3: To je svatební průvod. Takový ještě nikdo neviděl. Z celé země se sjelo panstvo. Za chvíli... No, jak je dlouhá ta poslední chvíle. Co řekneš, až se tě král zeptá, Johano?
0: Jak by vás vaše loutka mohla neposlechnout, paní?
2: Konečně přišla ta vzácná chvíle. Svěřuji ti nejcennější, co mám, synu. Svou korunu a dceru Johanku. Chceš vládnout moudře a spravedlivě a milovat Johanku víc než sám sebe?
1: Ano, králi, chci.
2: A ty, dcero, pověz. Chceš být věrnou ženou krále Radovana a moudrou královnou tohoto království?
4: Konečně jsem se dočkala.
0: Ano.
4: Ne. Ne. To není možné. Snad jsem špatně slyšela.
2: Královno, odevzdejte prosím mé dceři královskou čelenku.
4: Ne. Raději ji zahodím, rozšlapu, zničím!
5: Tak, ty jeduplná květino zla, vytrhnu tě i z kořeny.
4: To se ti nepovede. Udusím tě svými zelenými listy, svýma zelenýma rukama. Mám jich 100 000.
5: Pust mě, ty zelené zlo. Tolik síl ještě mám, abych vytrhl tvé černé, dědovaté kořeny.
4: Ještě ne. Ještě ne.
2: Královno, co se to s vámi děje? Zase ta květina. Snad je to opět přelud. Pomozte! Má královna se mění v květinu a vadne. Usychá mi před očima.
4: Podvedli jste mě. Nenávidím vás. Všecky. A tebe, králi. Tebe. Nejvíc.
1: Ty jsi podvedla nás. Ale zlo se vrací vždycky tam, odkud vzešlo.
6: Netruchli, králi. Nedívej se nazpět. Tady v tvých dětech je tvá budoucnost. Vem rozum do hrsti a naslouchej teď už jen svému srdci. A taky Šaškovi, který to vždycky myslel jenom dobře.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Lojzek a Francka najdou na kraji lesa malinkého skřítka s houbovým semínkem. Když to semínko Františka zasadí, vyrostou z něj kouzelné klobouky. Co dokážou? To nám prozradí pohádka houbového skřítka. Napsala Marie Kubátová, režie Jan Berger. Účinkují Ferdinand Krůta, Pavel Pípal, Věra Kubánková a další. Natočeno v roce 1989.

0: přeju vám nějaký červánek, dámy.
1: Děkujeme, nápodobně.
2: Pan Houbovej skřítek ví, co se sluší. Dá pozdravení i starý bábě.
1: Kavalír jako za mlada.
3: A dejte pokoj, vždyť už je to taky dědek mechovatej. Bejvali časy, že nám přál sladkej úplněk, když jsme ještě tancovali na palouku jako lesní víry.
1: To už tak nese čas, paní Kanimůro. Za pár úplňkových bálů je z lesní pany lesní žínka a nakonec, aby jako ježibaba, herdek baba uklízela po bálech palouky.
3: No.
1: Kýblík toho smetí nesu vysypat někam záje ven. Vy taky z odpadky, paní Kanimůro.
2: Uklízela jsem perníkovou chaloupku a jdu vysypat pytlíky po koření někam za brázdu křemeňáku. Když slyším, jak mi přeje fešák měkký červánek, zní mi to, jako by mě posílal přespat zimu do kanafasu.
1: Jo, mužskej si nepřizná, že i jemu přibývají roky. Vykračuje si, i když si při tom málem šlape na šedivý fousy.
0: Kavátek znechuvám, klobouček z šišky. Rozsevám sem a tam po lese lišky. K modřínu kousky dám, kozáky, břískám, bedly dám pod jedle, s větrem si pískám. Ryšce dám do trávy, a co kabiště? Myslíme na zdraví, vždyť přijdou deště. Dostanu chřipku, jak žába do bezu, do sucha zalezu. Pěkně se uschovám pod klobou chřípku.
2: No vidíte, paní Herdek babo, nám hraje mladíka a už taky dědek zalez pod hříbkový klobouk a chrůní. No, pospíším vysypat ten kbelík, táhnou sem lidi.
1: Ale to je jen potulnej brusař s vozejkem.

0: děláme.
1: Že je ti, Lojzku, dospívání.
0: Tak se přidej, za písničky se líp šlape. Pandrovnice nepláče, že je cesta těžká. Vleče v uzlu pekáče, upeče si ješka.
1: Radši bych se povohlídla po něčem k snědku. Je mi ne, Lojzku, hříbek. Koukni, a docela při cestě.
2: Kde by se vzal teďka hříbek? Ráno ležela na trávě jinovatka, až mě zábly nohy.
1: Puč mi kudlu.
3: Na moutě, že to je hřib. A jakej? Uvařím houbovou bandoračku.
2: Oh, to je slib, jakože střelíme žaludem veverku, upečem si v blátě a vystrojíme hostinu.
1: A co by nemohla být bandoračka, jestli najdeme v brázdě zapomenutý bandor?
3: A bude i vomaštěná, když do ní kápneš drobek voleje z volejničky?
2: Tak to tedy ne. To je volej pro živnost. Na brus a brusařův vozejk mi nesahej.
1: No. Však kdyby kolečka brusařovýho vozejku zpívali, nemusel bys verzat vlastním zobákem. Brousíme nože. No tak mi půjč tu jednu nabroušenou kudlu, ať očistím hříbek. Lojzku, zdá se, jako by měl něco pod kloboukem. No koukni.
2: No, nejspíš slimák.
1: Kde pak? Má to nožičky a čepičku.
3: Lojzku, vždyť to je skříteček trpajzlíček.
2: No vidíš, porádku hráš po něčem maličkým, až se usadíme. Teď to máš na dlani. Chlapíčka jako za groškudla.
3: Tuze maličkýho, Lojzku, my si ho necháme.
2: K tý naší bídě.
3: Takovej mnoho nestojí. A třeba se nám i hodí.
2: Mrská nožičkama, jako by se mu s námi nechtělo.
4: Líčky, puste mě.
2: Píští jako myš?
3: No neboj se, malinký.
4: Jakej pak, malinký. Já jsem strážník lesního království. Povídám, puste mě, držíte v zajetí královského úředníka.
2: Cuká se zle.
3: On si zvykne, ochočí se.
1: Ty, Lojzku, před posvícením bude les, která hospodyně ráda, když jí takovej pidi muž, vousatej jako kominická štětka, proleze rourama, aby dobře pekli kamna. A nebo může v opouti dělat tatermana lidem pro zasmání.
4: Fuj, tajbl.
1: A je pryč.
2: Odskočil ti z dlaně jako luční kobylka.
1: Ty, Lojzku, zůstal mi po něm v dlani pytlíček čehosi.
2: Mě chuřinka na tabáček.
1: Kde pak tohle voní lesem? Tak mi napadá, že ten mužíček se nad námi slitoval a něco nám nechal.
2: Dnes ti dá někdo něco zadarmo, kor vandrovnímu brusíři.
1: Třeba nám věnoval v měšečku semínko zlatýho kapradí, pro štěstí.
2: No, kdyby radši utrousil krejcar.
1: A co když je to zrovna to larový semínko? Zaseješ to jako pšenici a sklidíš plnej klas peněz.
2: Holka zlatá, perckulatá, toť, že by nám takový kouzlo šmakovalo. Nestarej se, maminko, že jsme chudí lidi, kdo zase je semínko, pytel zlata sklidí. Juchu!
1: Lojzku, já dneska už dál nevandruju. Mám šťastný den. Rozděláme si vohýnek, upečeme hřiba a pak lehnu si tu na lo-

0: chválím se za ten nápad uklidit palouk po bále.
1: A co pak se bude dít?
0: Přece soud nad houbovým skřítkem, paní Kanimůro.
1: Oh.
0: Dědek si schrupnul ve službě a někdo mu sebral měšec se semínkem.
1: Cože?
0: Nebudou houby.
1: Ale děte...
0: Inu, to je tak, když se cítil na mladíka.
1: No, no. A už do. Koukejte, sám lesní král a jeho družina.
0: Zlatý parohy se mu přeleštila sidolem.
1: Za to skřídel. Skoro by ho jeden politoval, jak je schlíplej a jeho půl.
2: Skláním se před korunou ze zlatého paroží a prosím lesního krále o milost a taky o radu, jak ven z té šlamastiky.
3: Mluv. Co se ti přihodilo, strážný skřítku? Přednes svou věc lesnímu shromáždění.
2: Královská výsost mě ráčila obdařit titulem strážný skřítek. Jak je má brada šedivá a dlouhá, tak dlouho strážím věrně pomezí mezi lidskou a lesní říší.
3: Pověz, co tě potkalo zlého?
2: Zrovna ta bedlivost ve službě, královská milosti. Ta jednoho utejrá, že se mu sama od sebe zavřou víčka. A ten hřib zrovna zval. Dětku, lehň si pod můj klobouk, ať nevomokneš.
3: Přiznáváš tedy, že jsi usnul ve službě, strážný skřítku?
2: Kdyby jenom to, královská milosti. Padne rosa, jeden se zas vzpamatuje. Jenže mě popadla ruka. A jak jsem se cukal a pral o svou svobodu, přetrh se můj opasek a ruka odnesla můj měšec s houbovým semínkem.
3: Chceš říct, že se houbového semínka zmocnil člověk?
4: Ach, to je zlé, královská milosti.
5: Kdo ví, co vyroste ze semínka v rukou lidí?
4: Je to zlé, zlé, zlé.
0: Vypadá to s houbovým skřítkem tuze špatně, paní Kanimůro.
1: Špatně, špatně.
3: Ticho na palouku. Lesní lidé, vyslovte se po pořadě. K věci houbového skřítka.
5: Za zaječí rod povím tohleto. Za okousání hlávky zelí je u lidí pro zajíce trest smrti. Jenže lidé sami pak to zelí zmaří v kastrole na břečku. Slušný zajíc by tak zkažené zelí nejedl ani za zimního hladu.
4: Přednesu zkušenost liščího rodu za kožešinovou zvěř lesa. Při honu na lišku jsem viděla liščí prababičku. Neutíkala před přítlamou a taky to už nebyla celá liščí prababička, ale jen její oháňka. Proč si dala královská princezna na klobouk ohon liščí prababičky? Tomu liščí rozum nerozumí.
6: Houbový skřítek přišel jen o míšek s houbovým semenem. Nepřišel o svobodu. Nás ptáky zavírá člověk do klecí a nutí zpívat.
3: Všechna vaše svědectví lesní rado dokládají, že lidé neznají zákony lesního království. A proto se v jejich rukou ledaco zjinačí k podobě, které zase my lesní lidé nerozumíme.
4: Co houbovým semínkem bude hůř v ruce člověka, než kdyby byl skřítek ztratil míšek jen tak, leda bylo v háji.
1: Líběj odpustit, královská milosti. Já znám lidský plemeno, jak mi chodějí loupat na chaloupku perníček. Kdyby člověk ulovil dělena se zlatými parohy, rozpilujou si lidi královskou korunu na zlaté placičky, kterým říkají peníze, a nakoupí za to po jarmarcích úplně zbytečné věci.
0: Paní Perníková Ježibaba Kanimůra chtěla jen říct lesní králi, že by se měl houbový skřítek vypravit do světa pro houbový semínko a sebrat je lidský ruce dřív, než z něj lidi vyvedou kdo ví co.
3: Houbový skřítku, odsuzují tě k cestě do světa. Les ti zůstane uzavřen, pokud nevysvobodíš houbové semínko z moci lidí.

0: To je zlísen.
1: No jo, jeho půl je zcvrkle jako měsíček, když couhá. A žlutej je taky tak.
2: Asi jsme mu tím svědectvím o lidech zavařili.
1: Hrál mladíka
2: a teď se vleče jako chudej.
0: Ach, je mi ne, já musím k vesnici. Ach, ouvej nohama po silnici. Nešlapu po mechu, kdo mi dá útěchu, vleču

0: Hej, skřítku.
1: Zdravím tě, zajíci. A přeju rychlé běhy.
0: Běžím se napást do zelí ve vsi. Sedni si mi na hřbet a drž se za slechy. Svezu tě, abys vandr neodstonal.
1: Děkuju, sousede zajíci. Už sedím a držím se. Vio!
2: No vida. A zase si jede jako Jonák. A nám nikdo nenabídne. Babky, naložte si ty kyblíky na můj hřbet.
3: Kde pak?
2: Nametla jsem po schůzi na palouku za kyblík smetí.
3: Já taky tak. Jeden by neřekl, co se namete po takové schůzi.
2: A kor po bále. Co všechno dnes na sebe napatlají lesní žínky. Půl kbelíku pilu zlatýho kapradí jsem nametla.
3: No.
2: Tím si pudrujou dnes nosy. No, jdeme ty kyblíky vysypat radši z háje ven. Ať jsme mi ježi, aby k něčemu.

0: Ty, Lojsku, já si to kouzelný semínko zaseju.
1: A máš kam? Máš dlaň svý půdy.
0: Zaseju semínka do země, která za humny není ničím.
1: Všechny ženský jsou stejný. Jak ucejtí v dlani semínko, už by k tomu chtěla lán pole a k poli chalupu a v chalupě kolíbku a houf děti.
0: Moc li pak země na tenhle měšeček semínka potřebuju?
1: Poudám. Ženská nátura není správná nátura na vandr. Zasadí semínko a už se stará.
0: Zreju si kousek půdy a z potoka zaleju ráno a večer.
1: Čekáš, že ti tady vzejdou dukáty. Vždyť jsem kde kdo si pek kde co.
0: Nemám než nebe nad hlavou. A není kam přiťukat prosbu za vydařený hospodaření. Tak aspoň poprosím tu společnou střechu všech vandrovníků, aby mi na mý semínka neposílala ještě studený sníh. Přikryla bych sadbu velňákem. Kdybych nějakej měla.
1: A budeš nakukovat pod velňák, užli něco leze.
0: Člověk je zvědavej, co se mu spod rukou vyklube, když to zasil.

0: No jo, jsou to ti dva. Jsou to ty ruce, co mi sebrali semínko. Ale kde je semínko? Kam se podělo?
1: Nejspíš v zemi. Už zaseli.
0: Ale to je snad dobře, že zaseli.
1: Těšíš sám sebe, skřítku, protože se bojíš pomyslet, že houby dopadnou u lidí jako zelí.
0: Nasadil jsi mi brouka do hlavy. Ty, zajíci, ty znáš lidi líp než já. Starají se o to, co zaseli?
1: Je, mine, až tuze. O zelí, o jetel, o všecko. Sypou na to nedobroty a lejou z konví svůj vlastní déšť, jen aby jim všecko narostlo veliký. Protože lidi jsou veliký.
0: Když jsem opatroval houby já, pramalej, vyrostly houby akorát. A co když lidem narostou obří houby a nevejdou se do našeho lesa? Je mi ne, koukej, už jim to leze ze...

0: Lojsku, vstávej. Lojsku, protři oči a dívej se. Hlína se zvedá. Lojsku.
1: Na moutě. Jakoby 100 krtků zvedalo 100 krtčích kopečků. Zkusila si jednu tu kupičku porozrábnout.
0: Bo považ se sáhnout.
1: Ale já jen prokouknutí. Cák, ty jako ženská vydržíš nemrknout na to, co ze země leze. Jak brzy budeme bohatý. Moc li nám skřítku v prezent hodí.
0: Bo považ se sáhnout na ty kupičky. Co kdyby se kouzlo pokazilo? A stejně teď mají v krámech zavříno.
2: Abys ty hned nemyslela na nákupy. Za co ty tolary utratit?
0: Vždyť poudám, že musí semínko dří uvyrůst, vykvíst, odkvíst, uzrát. Pak teprv, až to bude lusk nebo klas, můžeš vysypat zralý tolárky do šrajtofle.
2: Seš nedočkavá, až se klepeš.
0: Lojsku, až budem bohatý, já si koupím ve městě klobou. Seď a dívej se. Těšení je taky krásný. Jako když se ti něco pěknýho zdá.
2: Poudas? Klobouk. Na moutě, že jsou to klobouky. Má to hlavičku kloboukatou, jako by lezl z mechu. Hříbek.
0: Hříbek?
2: No, hříbek. Bodeč, že jsou to hříbky. Co by to bylo jinýho? Jsou to hříbky.
0: Jen hříbky? Lojzo. Trpajzlík nás vošidil.
2: Jak to vošidil? Vzpomeň si. Včera se sradovala s jednoho hříbku a teď jich máš nůši. Uděláš houbovou smaženici a houbovou polivku a hubanec. A ještě prodáme něco na trhu.
0: Nesahej na ně. Vopovaž se.
2: Zkusím jen kudličkou, jestli jsou zdraví.
0: A co, když jsou to hříbky kouzelní? Přeci jsme s Křítkou neudělali nic zlýho, nemůže nás vošidit.
2: Třeba jsou pro něj hříbky bohatství jako pro lidi peníze.
0: A já ti poudám, že jsou to hříbky kouzelný. Podívej, vždyť nám před očima rostou. Před chvílej byly jako naložit do vocta, pak na vomáčku, teď by dali na smaženici, na řízky a jsou pořád větší.
2: Klobouky jako chlebová vošatka. A jaký přerozmanitý. Borováky, kuželáky, křemeňáky. No to jsou snad houby z celého háje.
0: Počkej, Lojsku. Ty jsi řekl klobouky jako vošatka.
2: Ho?
0: Posadit si takovej klobouk na hlavu. Lojsku, já jsem v životě neměla klobouk. A tyhle jsou přepěkný. Některý jako pro hroběnku, s třepením dokola, se závojíčkem. Druhej puntíkama zdobenej a smerš, smerš málem jako pro Mikuláše. Lojzo, že on ten trpaslík slyšel, jak jsem poudal něco v oklobouku a chtěl mi ten sen splnit.
2: Taky si mohla mít moudřejší sen, co my s kloboukama. Ten muchomůrkovej je široký jako kolo odvozu.
0: Čím větší panička, tím ohromnější klobouk.
2: Tejde si budeš sázet klobouky na makovici, když dole v městečku začíná jarmark? Musíme pospíšit, aby jsme trefili místo pro brus.
0: A já rozložím porinku kloboučnickej krám.
2: Cech kloboučníků tě utopí. A taky jaký pak je tohleto kloboučnický zboží?
0: Mé klobouky se podobají lesu. Jsou krásný.
2: Schází jim paráda.
0: Počkej, počkej. Pod houbama se tánu pentle. Čeho jsi? Dej sem kudličku, já to rozhrábnu. Lojsku. Prahloupí trpaslíci. Táhnou stříbrný pentle pod mechem, namísto, aby s nima parádili houbám klobouky. Tak. A je to. Jakoby na sametovej klobouk usednul stříbrnej motýl.
3: A je zle. Načisto zle. Zající prrrr. Musíš mi pomoct. Koukni na ty lidi, co s houbama vyvádějí. A co s podhoubím. Napíšu dopis. jeho královské milosti lesnímu králi a vzácné lesní radě posílám úctivé poručení a jak se porád máte?
4: Skřítku, ty se s tím moc maluješ.
3: V hodině houbího probuzení, kdy sluneční paprsek políbí rosnou kuličku, aby vydala vláhu.
4: Takhle se skládaly dopisy, když byly ještě ježibaby lesní pany. Teď se píšou spěšné depeše, jako cup cup cupidupy, tečka čárka, cup cup cupidupy.
3: Nepletně pořád zajíci, kde jsme to přestali. Aha, tady. V hodině houbího probuzení vydalo podhoubí velmi vydařené plodničky.
4: Velmi vydařené plodničky. Stop. Budou houby. Stop.
3: A jaký pak stop? Houby nebudou. Posílám spěšnou depeši, že houby nebudou, protože lidé mají houbí plodničky za klobouky pro parádu. Zatímco život houby, ukrytý v podhoubí podzemí, vytáhli na světlo a obtočili jim klobouky jak pentlí.
4: Tak zkrátka a rychle napiš, lidé zmařili podhoubí jako zelí. Stop, cupidupy. A já běžím.

0: co říkáš, Lojsku? Jak mi sluší klobouk?
1: To by jeden nevěřil, co udělá s ženskou klobouk na hlavě. Bývala jsi rozumná, co tě zmátlo, co pak bys obstála na tržišti s tímhle zbožím. Houbovej klobouk na slunci zvadne, to se přece nedá prodávat.
0: Já ty klobouky nechci prodávat. Budeme je lidem rozdávat. Ať je jim taky pěkně. Tak lehko, jako ve voňavém háji.
1: Načisto se pomátla. Dal někdy někdo něco tobě?
0: Jo. Ty jsi mi dal, Lojsku. Písničku mi dáváš, aby se mi veselit šlapalo. Přikryl jsi mě svým kabátem, když mi bylo kránu zima. A když jsem zvečera nemohla usnout starostí, že nemáme krejcer v kapse, počítal se mnou hvězdy na nebi. Jakože jsou to naše zlaťáky a náš poklad.
2: Hmm. Ty toho víš o mně najednou pěknýho. A včera si hudrovala.
0: Cítím les. Všechno v něm voní. Kvete, vábí. Lojsku, já cítím tolik vůní, jako kdyby mi hlavu vomejval voňavej vodopád a bral sebou starosti a všechno špatný.
1: Francko, hned sundej ten muchomůrkovej klobouk z hlavy. Dělá ti divný mámení. A člověk na vandru musí vidět, kudy šlape.
0: Vidím svět překrásný. Lojsku, na nebi nesvítí slunce, ale převeliký květ zlatýho kapradí. A odtamtud na nás prší štěstí.
1: To snad ani nebyla poctivá zem, z který vyrostly tak divně mámivý kloboukatý houby.
0: Lojzičku, nasaď si taky na hlavu klobouk.
1: No, ne, jeden z nás si musí uchovat zdravý rozum.
0: Tak se aspoň podívej na můj obraz ve vodním zrcadle. Uvidíš mladici? Zůstaneme spolu v poměnkách na břehu potoka a večer spočítáme, jak velký věno ve zlatě nám naházel měsíc do vodní tůně.
1: Povídám. Františko, dej klobouk dolů a jaký pak pohádky?
0: Vždyť jsme to pěkný všecko žili, Lojzíku. Jenže jsme o tom sami nevěděli. Pro samou starost. Ale ta je pryč.
1: Dole v městečku začíná jarmark. Musíme na trh.
0: Máš pravdu, můj milej. Nemůžeme si šťastný klobouky nechat pro sebe. Rozdáme je.
1: Já ne. Já jsem jenom šlejfíř a brousím nože.

0: Kloboukyme ti žejí hlavu a jsou zadarmo.
1: A je tohle řeč na trhu zadarmo? Tak poslouchej, ty cizí, a kdo ví, odkud přivandrovala. Na tomhle trhu má svoje vydržené místo naše firma. My jsme tu od nepaměti a podle regulice Kloboušického prodávali klobouky. Ochraně hlavy a jako punc důstojnosti.
0: Láry, fáry, to je k dostání i u nás. No, nevypadá ten velký hřibovej klobouk jako sametový baret pro učený pány. A červený s puntíkama pro veselý panenky a fialovej pro vdovy.
1: No, sama víš ty, co je to poctivý kloboučický řemeslo? My děláme klobouky v kůži i hedvábí.
2: Francko, měj rozum, nech toho.
3: Brousíme nože, nože, nože.
0: A máme i klobouky s rouškou, se závojem, puntíkatý i střapatý. A všecky pro krásu.
1: Klobouky, nízký i vysoký, dvourohý i třírohý, cylindry i koše, s pentlema i se šmukem z peří. Klobouky perlami zdobený.
0: Cák je perla proti diamantu z pravý růsy. Naše klobouky jsou klobouky s vůněj. Dávají náladu, jako by jeden ležel v mechu a nemusel pranic jenom koukat do nebe. Kdo se chce zbavit starostí, sem ke mně pročarounej klobouk.
1: Co to plete ta osoba?
0: To nejsou špatný čáry, nehádat se, nepospíchat, koukat se do louky, nesmekat klobouky.
1: A kde jsem brala ty zhoubný řeči?
2: Francko, Francko, pro všecko na světě mlč.
1: Ať se cizí přivandrovala kloboučíce, prokáže výučním listem.
4: Na radici! Na radici!

0: ticho tady bude. Tady jsme na Radhouze a ne v Kurníku, aby si tu v ouřední síni kde kdo otevíral zobák.
1: Vzácnej pane, ať mě pustějí. Cák jsem provedla něco zlýho?
0: To se ukáže, čeho ses dopustila.
2: Poslušela jsem panu Purkmistroj, že zadržená osoba...
3: Jaká pak osoba? To je moje Franska, družka v mým brusířským řemesle.
4: Nelži před panem Purkmistrem, šlejfíři! Popravdě, ty zbrousil nože, zatímco ta ženská prodávala klobouky.
3: Neprodávala, rozdávala. Jemine, já na to taky koukal jako Tumpachovej.
0: Rozdávala? Jo. Na trhu zboží?
2: Proto jsme ji přivedli jako podezřelou, pane.
1: Vezměte si ode mě klobouk z vůní borovýho lesa, vašnosti. Je něco mocnějšího než borovej les? Taková vůně zmůže každýho. I pan purkmistr zdřímne pod borovicej, kloboučiště přetáhne přes klubák a mějte mě lidi rádi.
2: Nazvala purkmistrův nos klubákem.
4: Navádí hlavu města k dřímotě.
1: Nenavádím. Já bych jen přála lidem, aby nebyli pořád tak utahaný. Pod kloboukem borovákem přicházejí sny o divoženkách. Jak tancujou po pasece.
3: Vzácní páni, Franska je ženská jak dobrá hodina. To všecko mámení jí přivodil klobouk, co má na palici.
0: Neruš ouřední jednání, šlejfíři. Ať sama vypoví, jak přišla ke svému pochybnému zboží.
1: Zasila jsem houbový semínko a vyrostly klobouky.
4: Přiznává, že jde o klobouky čarodějní. Což pak se klobouky sejou?
1: Nasaděj si ten klobouk, vašnost pane purkmistr. Zapomenou na všechny zbytečnosti.
4: Purkmistra svádí k nedbání povinností hlavy města.
3: Francko, sundej tu muchomůrku z hlavy, než tě přivede do maléru. Vašnost pane purkmistr, ráčej se přesvědčit vlastní moudrou hlavou. Nasadějí si na ní klobouk, ale nenechají ho tam díl, než jeden spočítá prsty na jedné ruce.
0: Dráve!
2: Což mám, vašnosti?
0: Nařizují podat mi jeden ten čarodějný klobouk.
2: Ano.
0: Neponechat uvedený klobouk na mé hlavě déle, než do pěti.
2: Ano.
0: Počítat prsty na ruce a pak rychle klobouk schodit.
2: A jo, jo, to jo. Bavíček? Prsteníček, prostředníček, hrnce lízal, blechy byl.
0: Dost! Je to věru libé cítit les a nemít starosti. Jenže je to škodlivé pro obecní pořádky. Prohlašujeme klobouky údajně vypěstované osobou Franskou za škodlivé?
2: Správně.
0: A vykazujeme Fransku i s Lojzou za městské brány?
2: Tak.
0: Zabavené klobouky nařizujeme pro jistotu. Rozčtvrtit, rozsekat, uvařit, usmažit, udusit a vyhodit za městský příkop.
2: Ano, provedu. Jenže jak? Lidi si venku ty klobouky zatím všechny rozebrali a táhnou k lesu procesím, objímají se, veselí se a vyspěvujou.
5: Slyšíte taky něco, paní Kanimůro?
6: Nejspíš mají dole v městečku pouť? To, abych naskládala srdcata a perníkovi husary do nůče a pospíšela něco u muziky prodat.
5: Tohle to nebude muzika na rynku, ani v hospodě.
6: Myslíte?
5: Jakoby celý jarmark táhnul sem k lesu.
6: Na moutě? Radši pospíším k perníkovi chaloupce, abych zavřela na petlici.
5: Je jich celý zástup.
6: No.
5: A teď je přebíhá zajíc. Veze na hřbetě houbovýho skřítka.
6: Vidíte, paní Hrdek, babo, zas hraje skřítek mladíka. Ani vyhnanství ho neskrušilo dětka a pobízí zajíce vio vio.
7: Prosím vás o pomoc. Vážené lesní kouzelnice.
5: Co pak, že na starý báby tak uctí? poctivě a s prostíkem bere skřítku.
7: Je tu ze naspěch.
6: Ale...
7: Lidi táhnou k lesu jako veselá pouť a nic je nezadrží. Leda, že by vzácné paní Herdek baba s kaní můrou položili tomu lidskému tažení do cesty bludný kořen.
5: No vidá, to musí být ohrožený les, aby ježi baby přišli ke cti. No,
6: ale zdají se rozparáděni ty lidi, až strach, že mi rozeberou střechu na chaloupce.
5: No jo, pane Skřítku, co je to za osobu, co je vede? Vyskakuje jako my za mladá, když nás nesužovali regma.
7: Franska jí jmenujou.
6: Ať je to, která chce, šlehněme ji ostružinovým prutem.
5: Tak, nemůžeme dopustit raj taraj v háji. Paní Kanimůro,
6: ano?
5: Vytáhněte z kapsáře bludnej kořen. Pošleme lidskou pouť bloudit okolo háje.
6: Jo, a tu ženskou v čele předvedeme lesnímu králi.

0: tu samota.
1: Čeho se zajatkyně dopustila?
2: Zpívala jako pojevená, skákala jako my, tedy za mlada, a vedla houf lidí do lesa.
3: Hlásíme královský milosti lesnímu králi, že jsme my dvě, Ježibaba Herdek Baba
2: s perníkovou Ježibabou Kanimůrou, zachránili les.
1: Vyslechněme zajatkyni.
4: Ne, mne vyslechněte, lesní králi. Mne, protože já jsem si nenasadil čarounej klobouk a uchoval si zdravej rozum.
1: Kdo jsi, člověče? Proč jsi přišel na náš sněmovní palouk?
4: Přece vysvobodit Fransku. Františko, už jdu, nic se neboj.
3: To je Lojzek, potulnej šlejfíř.
2: Rad se ho zeptat, královská milosti, jak to, že na něj neměl náš bludnej kořen Oučinek? Jak to, že Lojzek prorazil bludnej kruh a táhne se mi s brusem?
4: Brus je jediný majetek, co mám. Co můžu nabídnout jako výkupný za Fransku?
1: A z čeho pak budeš živ?
4: Pták se taky něčeho nazobá. A zpívá.
1: Slyšte, lesní rado. Člověk řečený Lojzek chce zpívat jako pták. Zdá se, že je lidská láska opravdu mocné kouzlo, když dává člověku takovou odvahu.
4: To není kouzlo, královská vašnosti. Kouzlo bylo v těch houbových kloboukách, co zmátli Františce hlavu.
1: Jaké kouzlo?
4: No, takový to krásný zdání. Kdo si posadil ten kouzelný klobouk na hlavu, zatoužil po lese.
1: Jen květ zlatého kapradí půjčuje svou klamnou září pohádkové zdání. Pověz, houbový skřítku, kde jsi ztratil svůj míšek s houbovým semínkem?
4: Franska ho našla za humny, pane králi, i se skřítkem. A tam semínko taky zasila.
5: Jo, na takzvaném ježibabím smetišti. Kdo pak ví, co tam ty jedubáby vysypali? Že vyrostly takové divné houby.
3: No vida! A nakonec to všechno špatný zůstane na nás.
6: To máme za svou píli a přičinlivost.
3: I zaječí pacičku jsem vymetla spod keře. To odkoukali lesní pany bodlického plemene pudrovat si zaječí pacičkou nosy pilem zlatého kapradí.
1: Takže pil zlatého kapradí dal houbovým kloboukům tu čaromoc. Brusiči Lojzku, propouštíme tvou Fransku ze zajetí ostružinových pout, ale ponecháme si tvůj brus. Ježibaba Herdek Baba bude navěky brousit trní, aby si v háji člověk netancoval jako na bále. A Ježibaba Kanimůra uvaří ve své chaloupce houbí jed. Houbovému skřítku bude za jeho nedbalost ve službě trestem, že musí některé z hub zmařit v houby jedovaté, aby si člověk nezvykal brát z lesa plné košíky všeho, co mu přijde pod ruce. Lojzku a Fransko, vraťte se ze Zeleného království zpátky k lidem a podejte jim o našem rozhodnutí věrnou zprávu.
7: Hele, Lojzo, hříbek.
4: Dej pozor, co sbíráš, Františko.
7: Vždyť koukám. Každá houba není jedovatá. No neboj, dám jí do polívky jen drobínek. Jen tak pro vůni. Aby se jednomu aspoň voháji zdálo.
4: No, no. Někdy se mi zdá, že se ti z těch klobouků přeci jen mámení uhnízdilo v hlavě.
7: Ty, Lojzku, víš, co by mi šmakovalo? Aspoň jednou jedinkrát do roka nepospíchat vůbec nikam. A zastavit se někde. A ty bys mohl v takový svatě pokojný chvíli i někomu zadarmo nabrousit kudlu. Nebo spravit paraple. Nebo aspoň zaspívat. Ustrojila bych ti za to v kastrole něco, aby v tom voněly všechny dobrý vůně lesa.
5: Já, houbový skřítek, podávám hlášení o cestě, kterou jsem prochodil krajinou lidí. Oznamuji vám, že jsem houbovou stopu nestratil, houbová vůně se vynula i po sněžném příkrovu země jako bezpečná cestička k lidským hnízdům. Vklouzl jsem po proužku houbové vůně dovnitř a málem spadl do mísy se svátečním pokrmem zvaným hubovec. Vyslechněte pozorně zprávu, jak se to obřadní jídlo strojilo. Matero, dobrý věcí devětkrát se smísí a pak se to dohromady jídá z jedné mísy. Matero chutí, vůní, na míře se snoubí s dobrou vůlí lidí s lidmi a vonějí houby. Ochut nad všem dali lžíšku, kdo pod okny stáli, vem si s námi koledníčku, dobrou chut nám psáli.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Městem chodí Mikuláš, anděl a zatím neskušená čertice Berta. Tak se snadno stane, že je omylem zavřena do komory v jednom z bytů a neví, jak se vrátit zpět do pekla. Rozhlasovou hru Zuzanka to zařídí, napsal Jiří Jelínek. Režie v roce 2014 Radim Nejedlý. Účinkují Anna Zapletalová, Denisa Čepická, Miloslav Maršálek, Petra Bučková a další.

0: Sněží, přituhuje, dneska bude zima.
1: To si nikdo nedovede představit, jak těžké je si zapamatovat všechna ta jména.
0: Ale Mikuláši, ty si je přece nemusíš pamatovat. Máme kouzelnou knihu hříchů.
1: No neutěšuj, anděli. Představ si, že přijdeme k Pavlíkovi a já slavnostně řeknu: tak, jestli pak si zlobil, Péťo. No, a důstojnost je v pánu.
0: Svatý Mikuláši, neměli bychom už jít?
1: Nebo Kamilka. Představ si, že Pavlíkovi řeknu: Kamilko. Nebo čert.
0: Čert?
1: Čert. Chybí nám čert. Už tu měl být.
0: Ano. Řeklo se se setměním a už je tma.
1: Tma jako v pytli. Kdybych chtěl třeba teď přečíst nějaké jméno z té naší slavné knihy hříchů, nevidím vůbec nic. Podívej, třeba tady. Sušenka.
0: Sušenka? Tak se někdo jmenuje? Ukáž. Ale to je přece Zuzanka.
1: No, vidíš. A já na to nevidím. To si nikdo nedovede představit, jak těžko se ta jména zapamatovávají.
0: A ještě k tomu tu není čert. No, kde ten čert je?
1: V pekle.

0: Ti, nespí.
1: No, ještě chvilku.
0: Táto, dneska je nadílka.
1: No, to je nadělení. Já už...
0: Tatínku čerté, dneska čekají děti na Mikuláše. Anděla, Anna.
1: Čerta starýho, já už stanu. Já už půjdu.
0: Tati, čert nikdy nespí. Tati, jestli nestaneš, tak stanu já a půjdu místo tebe.
1: No, to víš, Bertičko.
0: Tati! Už jdu. Roznesu tu nadílku s Mikulášem a Andělem za tebe. Slyšíš? Roznesu.
1: No, to víš. Roznes to na kopitech.

0: Co pak Jáchym nebo Ema? Ale co když já, Mikuláš, donesu na dílku dítěti, co se jmenuje Mikuláš? To jsou zádrhely.
1: Svatý otče, důsledně upozorňuji, že je čas jít. U všech rohatých, kde je ten...
2: Ahoj!
1: Čert.
2: Čertovská holka Berta. Táta zaspal, tak jsem přišla já.
0: Berta. Hezké jméno. Dobře se pamatuje.
1: Takže svatý otče Mikuláši a čertice Berto, na dílka může začít. Jdeme!

0: Zuzanko, běž otevřít. To bude tatínek s maminkou.
1: Ale babi, maminka pracuje do 7:45, takže by to nestihla. A táta dokonce do 7:05. A to, když není výjimečná událost. Navíc oba mají klíče, takže leda, že by maminka nesla těžkou tašku s nákupem. Ale to těžko, protože si nakoupila ty.
0: Zuzanko, mám ruce od těsta.
1: Babi, ale já nebudu otvírat cizím lidem.
0: Zuzanko, cizím lidem se sice neotvírá, ale když není nikdo dospělý doma. A já už jsem dospěla nepěkně dlouho. Tak Zuzo, honem otevřít.
1: No tak jo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ty budeš asi...
1: Zuzanka Němečková, nejhodnější holčička ze sídliště. A vy budete asi Mikuláš. A teď se mě zeptáte, jestli jsem byla celý rok hodná.
2: Aha. No a byla jsi celý rok hodná?
1: Já řeknu, že byla, a anděl vytáhne andělskou knihu a přečte, že Zuzanka Němečková je hodná, hračky si uklízí a nádobí myje.
3: Zuzanka Němečková je hodná, nádobí myje.
1: A to znamená, že už nemusíte volat čerta. Mohl být čert, prosím, pryč.
2: Čerte.
4: Já jsem holka.
2: Čertice, mohla bys počkat před domem.
4: Mikuláši, musím do té zimy.
2: Tak se schovej tajně do komory a už se o tom nebudeme bavit, ano?
4: Tak to jsem s váma nemusela chodit. Ještě ani jednou jsem nepředvedla svoje parádní... Ještě ani jednou jsem neukázala, jak mám špičatý jazyk. Přijdeme k Janičce a je, ta nám byla hodná. Tak běž čertice před dům. Ivetka se nám zase bojí, tak běž čertice před dům. Nebo Kája přece nezlobí, tak kam pošleme čertici? Šup před dům.
3: Berto, šup do komory.
2: Zuzanko, tady máš balíček se sladkostmi. I když těžko říct, jestli mlsání není nějaký zlozvyk. A měj se hezky. Anděli, jdeme. Hanka Ondra, Vladimíra, Jitka...
3: Jitka ne, Jitka má svátek.
2: Petra, Marek, Anděli, my už jsme dneska navštívili snad 100 dětí.
3: Přesně 73.
2: Čertice, teď se připrav. 74. návštěva je Jonášek, a to je zlobivec. Tam se konečně vyřádíš. Čertice?
3: Čertice, čertice, čertice, no tak svatý Mikuláš tě volá. Ach, Mikuláši, my jsme Bertu nechali v některé z těch komor, ale ve které? Vždyť už jsme dneska navštívili snad 100 dětí.
2: Přesně 73.
3: Pro pána, ale jak zjistíme, kde jsme ji nechali?
2: Jestli u Františka, nebo u Františky, Prokopa, nebo u té Magdalény, nebo u Matěje. Anděli, musíme se pro ní vrátit.
3: Svatý otče, čeká nás Kamil, Mirka, Tereska, Hinek, Kuba, Vašíček. Je to čertovská holka, ta se nestratí.
2: Jenže ona už se ztratila. Holka mladá, neskušená.
3: Vždyť je to čertice. A čertům se nikdy nic nestane. Ti mají z pekla štěstí. Třeba v té básničce ententýky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku...
2: Anděli, teď není čas na básničky.
3: No právě. A není ani čas hledat Bertu. Musíme ještě stihnout spoustu dětí.
2: Ano, Cirďu, Teoše, Týnu...
3: Já myslím, že je to možná dokonce zkouška.
2: Jakože si čert do pekla cestu vždycky najde?
3: Jistě. A navíc Berta udělá životní zkušenost. Žádné strachy, svatý otče.
2: Strachu mám víc než dost. To dělají ty zkušenosti. To třeba jednou se stalo...
3: Mikuláši, spěcháme.
2: Ach jo, takhle je to vždycky. Celý rok nic a pak najednou samý spěch. Ach, no tak jdeme.

čerte kropáč, oni mě tu zapomněli. Jsem v komoře a jsem tu sama a je tu tma. Kolik je asi hodin? Už jsem přes dveře slyšela, jak šli všichni spát. A teď? Teď je tam mumraj. A teď? Ticho. Haló? Je tu někdo? Haló? Tak, a jsem tu sama. To je peklo. Ach jo, právě že tohle není peklo. Správně, tohle není peklo. A tak to tady pořádně prozkoumám. Takže Berto, hurá z komory ven!

0: Heleme se, hlas se z dětského pokoje. Pomalu nakouknu. Jejda, dvě krásné panenky.
1: Růžo! Růžo! Kde mám klíček od zlaté kasičky? A nemáš ho pod vlečkou?
2: Tak to tady rozhodně ne.
3: A malej pejsek.
2: Já ti říkám, Nicole, že lila barva je prostě nemožná.
1: Nenech se vysmát, Cynthie.
2: Mně se nikdo vysmívat nebude.
3: Ahoj, já jsem Berta.
2: Živá nová panenka, nová série.
3: Ne, já jsem čertice.
1: Monster démon kolekce.
2: Ty máš ale divoký účes.
1: To si cucháš cucháčkem?
4: A nebo čucháčkem.
2: Toho si nevšímej, to je My Little Dog. Růžo, lehni.
3: Je docela milej.
1: Milej jo, je docela trapnej. Když ho češeš, ani nemění barvu srsti. Nuda.
3: Alespoň si můžete hrát.
2: Hrát si můžeme leda na našem novém super přehrávači.
1: Please, já zapnu play.
2: Okay.

0: A teď já. I have you.
1: Růžo, nech toho. Nech toho.
0: Nebo pes nám spadla.
1: Růžo, lehni. On je opravdu nesnesitelný.
2: Ale je to kamarád.
1: Kama co?
2: Kamarád, vy se přece kamarádíte.
1: My si pouze a jedině předvádíme nové šaty. A nové manžely. Co říkáš na Kena, zlato?
3: Nicole, myslím, že k těm šatům by se ti hodil spíš... brunet. Jo, brunet.
1: Máš pravdu, zlato. Měla bych si víc hlídat, s kým se stýkám. Poslyš, Berto, ty jsi taková černovláska. Teda čertovláska. Mohli bychom se přátelit.
2: Je, holky, vy byste mě mezi sebe vzali?
1: Mezi sebe rozhodně ne. Vyměnila bych tě tady za Sinty.
3: Jak vyměnila?
1: Drahoušku, zrovna si říkala, že se mám na veřejnosti objevovat s tmavou vlasíma. A ty si, Sinty, je promiň, platinová blondýnka.
3: Co?
2: Ale můžeme se přece kamarádit společně, všichni tři.
1: Tak to snad ne, Berto. Už dost na tom, že si pamatuju tvoje jméno. Navíc tři se nevejdeme na fotku. A já se strašně ráda fotím. Třeba na mobil.
2: A dost. Kamarádství přece není, jako si vyměňovat hračky.
1: To máš pravdu, čertice. Hračky totiž mají aspoň nějakou cenu. Kdež to kamarádství?
3: Je, Nikol, podívej, já našla ten klíček od kasičky.
1: Cynthie, ty jsi poklad. Berto, jak jsem říkala, že kamarádi nemají žádnou cenu, tak to jsem se spletla.
2: No proto.
1: Jsou dobří, aby mi našli ztracené hračky. A nebo nosili dárečky. Cynthie, jsi zlato. Berto? Už se s tebou nebavím.
2: Ale...
3: Bertičko, já otevřu kasičku a ty ostrouháš mrkvičku.
1: Berto, sedni na autíčko, na setrvačník.
3: Už ti to jede.
4: Pa, pa.
2: Tak tohle nemělo s kamarádstvím vůbec nic společného. Jdu do kuchyně. Táta vždycky říká, když jsi smutná, tak se najes.

0: Lednička. Ale co to je? Hermelín? Kečup?
1: Nemluv s rajským protlakem, když jsi zrovna pod tlakem.
0: Cože?
1: Vidličky a nože.
0: Kdo to je?
1: Kdo to je? Ten to je. Tomu se to rýmuje.
0: Ryba? Zmrzlá ryba?
1: Jsem ryba Linda. Je tu zima, tak mám rýmu a tak rýmuju.
0: Lindo, budeme si spolu hrát.
1: Hrát? Snad.
0: Na schovávanou, Lindo. Budeme si hrát na schovávanou.
1: Důležitá rada. Neschovávej se, když si nejsi jistá, že tě najdou. Tak třeba v lednici tě nikdo hledat nebude. Ach, ty můj osud.
0: Lindo, tak nahoněno.
1: No. Ryby nejsou běžci dobrý. Leknou se a pak jsou modrý.
0: Nech to plavat. Taky bychom si mohli hrát na... Slyšíš to?
1: Rodiče se vrací. Už skončili v práci.
0: To nejsou rodiče, to bude...
2: Nikdo nikde? Tak, kde pak mají něco dobrýho?
0: Kocour zloděj.
1: Ve dne v noci choděj.
0: Linduško, musíme ho chytit, jinak tě sežere.
1: Máš pravdu, chytíme ho. Většinou kočky loví mě náramně.
0: No vidíš, to je nápad. Otevřeme lednici a ty budeš vnadit, až se přiblíží.
3: Tady jsem. Jsem ryby zlato. Pojď na smetánku, zlatíčko. Ochutnej jí, malička.
2: Ha, volání divočiny. Kořist. Měl. Tamhle je lednička.
3: Mám 20 karasů, karátů, plavu si tu ve zlatu.
2: Nakouknu, vlezu. Je tady zima.
0: Tak, stačí zabouchnout dveře od ledničky a kocour je u ledu.

0: Vítejte na recitační soutěži.
1: Co to je?
0: Nyní vystoupí Linda Ryba s autorskou poezií. Poezie věčně žije.
1: Je tu zima.
0: Rybička maličká po Dunaji plave. Chytila lupiče u samého kraje.
1: Tak nevím, jestli je horší ta báseň nebo ta zima. Ubrzám!
2: Lindo, ty jsi to dokázala. Za chvíli bude z kocoura na nuk.
1: Myslel jsem si, že si přijdu na něco dobrýho, ale sem už nikdy nepřijdu.

0: teď zabalíme kocoura zloděje do balíku a pošleme ho na policii. Tam ať si ho rozmrazí.
1: Vypadá úplně jako Nanuk. Mňám. No, na každém je něco dobrého. A v lednici zase bude klid. Nezbývá, než se rozloučit.
0: Máš pravdu, Lindiátko, jsi skvělá kamarádka, ale bydlet s tebou v ledničce, to by pro pekelnice, jako jsem já, byla moc velká teplná změna. Bude se mi po tobě stýskat, ale kamarádit se dá přece i na dálku.
1: Kamarádky na dálku, posílaj si obálku.
0: A ta plave v akvárku. Lindoško, ahoj.

0: Halo, je tady někdo? Jsem doma. Nikdo. Tak je to vždycky. Kdo by zvedne Zuzanku ze školy? Nikdo. Zuzanka jde ze školy sama, na přechodu se rozhlídne, nebaví se s cizími lidmi. Kdo seš? Co tu chceš?
1: Ahoj, já jsem Berta.
2: Čertice.
0: A to si řekneš jenom tak? Čertice. Máme doma čertici. Mami, tati, babi, pomoc!
1: Ale vždyť už se známe. Já tu byla s Mikulášem.
0: No jo, to jsi ty. Proč jsi se vrátila?
1: Já jsem vlastně neodešla, ale to je na další vyprávění.
0: Já mám času dost. Rodiče chodí z práce hodně pozdě.
1: Tak si spolu můžeme zatím hrát? Lepší než se bát, je pořádně si hrát.
0: Ty rýmuješ?
1: To mě naučila jedna dobrá kámoška. Už jsem tady u vás, by tě totiž udělala dost zásadních zkušeností. Třeba že
0: trochu, ale jen trochu. Strašidelný kamarád je lepší než samota.
1: Správná řeč. Tak na co hrajem?
0: Můžeme si třeba kreslit, ale pozor, nepřetahovat.
1: S tebou bude teda zábava. Ty jsi vzorňačka, co?
0: Jsem nejvzornější holčička ze sídliště. Tak co bys chtěla?
1: Chtěla bych domů.
0: A kudy se chodí do pekla?
1: Kdybych to věděla, ty chytrá, tak už jsem tam.
0: Chytrá jsem. A proto ti říkám, že jestliže ty nevíš, jak do pekla, tak to neznamená, že peklo neví, jak jsem.
1: No jo, jenže čerti chodí na zem jenom na Mikuláše nebo pro hříšníky a zlobivce.
0: Tram, tadadá! Představuji ti Zuzanku Němečkovou, nejzlobivější holčičku sídliště. Takže vlastně ostrou holku Zuzanu.
1: A ostrá Zuzano, ty se mě nebojíš?
0: Prosím tě, je to jako když mi byly 3 roky a bála jsem se vysavače. Pak jsem na ní 15 minut koukala, no a zvykla jsem si. Na tebe mi stačilo koukat 5 minut. Přátelství je otázka zvyku. Takže hurá na zlobení.
1: Co navrhuješ?
0: Lyžování.
1: Čerti nejsou zrovna dobří lyžaři. Zkus si dát na kopy to vázání. Navíc to dost studí. A když spadneš před kámošema, je to ostuda.
0: Nestudí. Spadneš jako do peřiny. Hele, co tu máme?
1: Peřiny. A k čemu?
0: Berto, nebuď tak neduvtipná. Máš rohy. Tak se s tím nepárej. A nebo spíš pár.

0: sleduji mistra zlobení. Tohle jsou zvonky. A co se dělá na zvonky?
1: Zvoní se na ně.
0: Výborně. A je ten, na koho zvoníš rád?
1: No nevím.
0: Sleduj.
2: Haló, kdo je tam?
0: Dobrý den, pane Kracík.
2: Co si přejete?
0: Nemáte doma placík?
2: Počkejte, až vás chytím.
0: Běžíme. To zlobení je pohybově dost náročné. Hele, další zvonky.
1: Haló, pane Zelecký, dejte pozor na necky.
0: Pane Žůrek, máte kvát od okůrek.
1: Pani Ticha,
3: chyťte se Ticha.
0: Pane Koloušek, zvoníme vám do oušek.
4: Haló, paní Vaňousková, ať vám neulítne sova.
0: Pani Formanová, právě vám ulítla sova.
5: Znova!

0: tolik zábavy jsem si neužila, už ani nepamatuju.
1: Jen jestli to mělo nějaký smysl.
0: Tak třeba čerti nevědí, že je voláme.
1: Nemaluj čerty na zeď.
0: To je nápad.
1: Co?
0: Malování po zdech je, myslím, parádní zlobení. Jdu pro barvy.
1: Snad pro křídy ne.
0: Berto, zamysli se. Křídy by se daly smít, ale co my děláme? Zlobíme. Takže jdu pro barvy. Myslím, že se vybarvuju jako pořádná zlobyholka. Ha!
1: Ty je zlobyholko, Zuzanko, jsi pořádně rozdivočená.
0: To víš, malička, půjdej mi červenou, ať vybarvím karkulku.

Co to je? Co se děje? Co tu zvoní? Hlášení. Na zemi někdo pořádně zlobí. Moc, mocně zlobí. No, to je drzost. Zrovna v den, kdy chodí Mikuláš, anděl a čert. A čert? Do čerta. Já jsem zaspal. Já prospal na dílku. U všech sazí, proč mě nikdo nevzbudil? Kde je Berta? Ram do kotle. A teď to zlobení. Nějaká holka, Zuzana Němečková. No počkej, kopi to do ohně, letím pro tebe.

0: Zuzano Němečková. Už žádné cupování peřin, žádné zvonění na cizí zvonky a žádné čmárání obrázků po zdech. Už žádné...
1: Žádné strachy, pane Čert.
2: Žádné strachy, táto.
0: Berto? Bertičko, ty jsi tady s tou zlobivou holkou?
2: Tatínku, představuj ti Zuzanku Němečkovou, nejhodnější holčičku sídliště.
0: Nejhodnější? Nenech se splést, dítě. To je zloholka. Koukni na to hlášení.
2: Táto Čerte, nevěř písmenům. Zuzanka sice trhala peřiny.
1: Trhala.
2: A zvonila na zvonky.
1: Pane Kracík, nemáte doma klací?
2: Dokonce i čmárala po zdech. Ale to všechno proto, aby tě přivolala.
0: Opravdu? A proč?
2: Přece, aby tě přivolala a mohla jsem se vrátit domů.
1: Jasně, protože pro kamarádku kamarádka i jednou nohou do pekla skočí.

0: tak se, Berto, rozluč a už poletíme.
1: Taky, aspoň ještě sluchu.
2: Pane čerte, co pak neslyšíte, jak nám to zpívá?
0: No jo, holky, tak zpívejte.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Napíšu děvče písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama a delfín ve výskoku.

0: Ahoj holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj Ušoune.
1: Jum, bum, jum, bum, prásk, šunk, hurá, jupí. Ahoj Jani.
0: Holky a kluci, Ušoun má na klíně nějakou knížku. Bude asi strašně napínavá, protože s Ušounem se chvíli vůbec nedalo mluvit.
1: No to tedy je strašidlácky napínavá. A je to komiks, jo, to je tedy knížka, ve které je celý příběh nakreslený.
0: Já už vím, jasně, a hlavní hrdinové mají u pusy namalovanou, říká se tomu bublina, a v ní je napsané, co říkají.
1: Jo, jo, jo, přesně tak, a víš, co je na komiksech parádní?
0: Že jsou v nich superhrdinové.
1: Přesně tak, oni jsou pak i v seriálech a filmech a tak, ale nejdřív jsou třeba v komiksech.
0: Já znám Spidermana a Batmana.
1: Jo, a já Supermana a Hulka. No, to je takový ten zelený obr, jo?
0: Jo, jo, jo, jo, jo. A znám taky mrkacího hrdinu od Kašpárka v rohlíku.
1: Jasně, tak si ho pustíme. Ušounova písnička.

0: Kluci, posloucháte super hrdinskou pohádkovou ušouňáckou školku. Takže si teď nutně potřebujeme říct všechno o našich super schopnostech.
1: Je jasné, že tvojí super schopností je super sluch.
0: Jo. A tvoje super schopnost je taky jasná. Když někomu zaspíváš, tak má hned dobrou náladu.
1: Tyjo, to jsem ani nevěděla, že my jsme místo Jany a Ušouna vlastně super Jana a super Ušoun.
0: No dneska jo, protože u rádií sedí naši super kamarádi a my můžeme ohlásit náš dnešní super úkol. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, pořádně se zamyslete nad svými super schopnostmi. Kdo z vás skvěle skáče? No, nebo kdo z vás skvěle běhá? Nebo zpívá jako já?
0: Jo, skvěle zpívá jako Jana. Třeba jedna Julinka, co mi posílá obrázky, tak ta má 100% malířskou superschopnost.
1: A někdo může mít třeba i zlobení jako superschopnost.
0: No, jestli myslíš mě, tak já to mám v popisu práce, protože jsem nejenom ušoun, ale super rušoun. No. Tak ale tuhle zlobivou superschopnost máme někdy všichni, že jo, kamarádi, co?
1: No, někdo má tancovací superschopnost a někdo se třeba dokáže natáhnout jako žížala.
0: No tak, už jste vymysleli, jaké máte všechny superschopnosti? No paráda, a teď si k ním ještě vymyslete nějaké parádní superhrdinské jméno.
1: No a s tímhle úkolem nemusíte spěchat, klidně ho plňte celý den. Prostě přemýšlejte, jaké super jméno by vám slušelo jako superhrdinovi.
0: Jo, tak já bych se třeba například mohl jmenovat super všechno slyšoun.
1: Slyšíte, holky a kluci, Ušounku není to nejhorší superhrdinské jméno na světě, ale ještě bych být tebou chviličku přemýšlela.
0: No, jo, ale pozor, tvoje super jméno mám hned.
1: Vážně?
0: Jo.
1: Jaké?
0: No. Chceš to vědět?
1: Jo, řekni.
0: Pozor,
1: řekni.
0: 3, 2, 1, teď super krákora.
1: Teda ty. Ty super rušoune, tak to ještě promyslíme a zatím si dáme písničku.
0: Jo.

0: Jasně, že ano.
1: No, vůbec ne.
0: Ale ano.
1: Ne.
0: Ale jo.
1: Ne.
0: Skáčou jako míčky gumové, takže jsou taky super hrdinové, protože umí něco zvláštního.
1: Ale není o nich komiks. A naše paní kuchařka taky umí něco zvláštního a není super hrdinka.
0: Ty myslíš ten pudinkový moučníček s jablky?
1: Jo, mňamy, přesně tak. Je úžasný, rozplývá se na jazyku a nikdo jiný než naše paní kuchařka ho neumí. Ale paní kuchařka není super hrdinka.
0: A jsi si jistý? Viděl jsi, jak přehazuje palačinky ve vzduchu? A oni se super hrdinové jen tak neukazují. Jsou převlečení za normální lidi. A jen když je někdo v nouzi a nutně potřebuje pomoci, oblékne se super hrdina do slušivého barevného trikotu.
1: Jo, to myslíš jako do kostýmu?
0: No. A jde bojovat proti bezpráví.
1: A ty, Jani, myslíš, že naše paní kuchařka je super hrdinka?
0: Jasně, to si myslím.
1: Já teda nevím.
0: Ale jasně, že je. Musíš ji chvilku pozorovat.
1: No tak dobře, tak já jdu, holky a kluci, pozorovat naši paní kuchařku a vy si zatím užijte pohádku. Ušounova pohádka.
2: V jiskřivém ránu, když divoké husy zamířili k jihu a na svých dlouhých křídlech sebou odnesli léto, běželo sluníčko vymalovat stromy v parku do podzimní krásy. Na jedné z klikatých cestiček uvidělo panenku, nakreslenou barevnými křídami. Měla červenou sukni jako růže a taky začalo říkat růžinka. Aby růžinku nepřikryl vítr kobercem z listí, odvedlo jí sluníčko z cesty k pískovišti na dětském hřišti, kde stál uplácaný hrad. A tak začala růžinka bydlet v pískovém hradě. Vždycky za svítání, když ještě na hřišti chyběl dětský smích a také zvečera sotva celý park osiřel, spustila panenka padací most a vyběhla ven. Jednou, když seděla u jezírka a dívala se do vody jako do zrcátka, za zády promluvil skřípátkový hlas.
3: Jsi tuze pěkná panenka.
4: Ty jsi mě vylekal. Kdo pak jsi?
3: Rytíř přece. Vidíš? Mám brnění.
4: Rytíř? Vypadáš spíš jako plechová bábovička.
3: Cože? Jsem rytíř formička. Taková urážka. Kdybys nebyla panenka, vyzval bych tě na souboj. Prý bábovka. Já, udatný a statečný. Hrdina jsem, jak se

0: líbil.
1: Přestaň, formičko. Šermuješ kolem sebe, až jde z tebe strach.
0: Strach? Opravdu? Ale ty se mě, růžinko, nemusíš bát. Na tobě já můžu oči nechat.
1: Na mě?
0: Nejradši bych ti skládal samé poklony. Madam, úctivé pozdravení. Ruku líbám, krasavice. Klaním se hluboce. Dovolte, abych vám nabídnul rámě.
1: Proč se tak natřásáš? Ty jsi legrační.
0: Růžinko, takhle se přece chová každý pravý kavalír. Vybere si dámu svého srdce a stane se jejím rytířem. Já jsem ten rytíř a ty ta dáma. Bude mi velkou ctí, abych vás doprovodil do svého hradu, vznešená paní.
1: Tady přece bydlím já.
0: Od včerejška. Jenže já na tomhle pískovišti prožil už léta. Račte prosím dál a neračte si urousat svou krásnou suvínku.
1: S tebou je, formičko, psina.
0: Pravá dáma neříká psina. A také se nesměje na celé kolo. Usmívá se jen tak lehce, tiše, jemně, je celá elegantní, třeba se půvabně ovívá vějířem a tančí menuet. Takhle, takhle, vidíš, musí být celá prostě gracioso.
1: Jaká?
0: Neboj se, růžinko, já tě všem vznešeným způsobům naučím. Budeš nejpůvabnější a nejrozkošnější.
1: Děkuju, nechci. To by se mi nelíbilo. Poskakovat jako vrabec, tvářit se důležitě a zatím být směšná jako ty.
0: Jsi prosto řeká. Ale krásná. Víš co, růžinko, já si tě vezmu za ženu.
1: Cože?
0: Stejně bydlíš v mém hradě a teď budeš moje i ty.
1: Podívejme se na panáčka. Ležel někde zapomenutý v písku a sotva se vykutálí na svět, hned by si všechno přivlastňoval.
0: Ty odmítáš mou ruku? Tak to si, růžinko, dobře rozmysli. Rytíře nepotkáš na každém kroku.
1: Až se budu chtít vdávat. Třeba ti vzkážu.
0: A nebudeš litovat. Tak udatného muže, jako jsem já, by chtěla každá panenka. Vystrojím ti svatbu jako princezně.
1: Na mou věru, to by byl ženich k pohledání.
2: Ty se tu směješ a já mám samou starostí o tebe srdce jak v kleštích. Nesu ti smutnou zprávu, růženko.
1: Co se stalo, zrzečko?
2: Prý okolo lítá drak.
1: A co je na tom smutného?
2: Nechápeš? Až uvidí tvůj hrad, řekne si, že tam bydlí nějaká princezna a bude s tebou zlé. Takový drak, ten je přece na princezny zrovna vysazený.
1: Ale já nejsem princezna.
2: Jsi hezká jako kvítek. A bydlíš na hradě? Bydlíš. Vysvětluj to hloupému drakovi.
1: Tak se mu schovám.
2: Vyčmuchá tě.
1: Tak mu uteču.
2: Dohoní tě.
1: Co pak na něj nic nevymyslíme? Co pak na takového draka nic neplatí?
2: Rytíř by na něj platil? Pořádný rytíř by ho určitě zmohl.
1: Milá veverko, já právě jednoho takového rytíře odmítla. Chtěl si mě vzít za ženu a já mu dala košem.
2: Jej, Danáčku, to si vyvedla věc.
1: No, třeba nebude tak zle. Třeba tu žádný drak ani není.
3: Ale růžinka se utěšovala marně. Za chvíli už celý park nemluvil o ničem jiném než o drakovi. Každý s obavami pokukoval nad koruny stromů a kdekdo se strachoval, kdy se tu drak objeví a co asi vyvede. A tak se nakonec veverka Zrzečka rozhodla najít rytíře, aby draka přemohl. Vyšplhala se na vysoký buk, z dlaní si udělala trumpetku a volala na všechny strany.
2: Haló, haló, hledá se udatný rytíř. Hledá se rytíř, co má sílu a odvahu jako pravý bohatýr.
0: Hoho, co to slyším? Takový rytíř jsem přece já. Zde jsem, tady prosím.
2: Má poklona. Plechový je, samá res, k Který pak vy vlastně jste?
0: Statečný formička jméno mé. Hrdina jsem, jak se pak.

0: byl.
1: Opravdu jste tak udatný?
0: Slovo rytíře.
1: Tak to máme vyhráno. Už se o Růžinku nemusím bát.
0: Podívejme, tak Růžinka tě poslala. Však já věděl, že mě bude chtít. Ráčila dělat drahoty, ale když jí popadlo v dávadlo, hned si na mě vzpomněla. Aby ne, lepšího ženicha by nikde nenašla.
1: Napřed musíš tu růžovou panenku zachránit a pak teprve mudruj o veselce.
0: Zachránit? Co pak to, veverko, meleš?
1: Chystá se na ní drak.
0: Drak, říkáš?
1: Poletuje někde kolem a jistě už si na Růžinku dělá chutě. Ale vy se mu, stateční rytíři, přece postavíte. Vy ho přeberete. Vy ho rozsekáte na cimpr-campr.
0: Já na mou duši, tu zrád bych to udělal, ale teď nemám zrovna čas.
1: Kampák, počkejte přece.
0: Neráčej se, prosím, hněvat, ale jisté neodkladné záležitosti...
1: Musí počkat. Napřed drak a pasta.
0: Ráčej odpustit. Ovšem, já opravdu nemohu, ač bych tedy opravdu rád.
1: Tak se mi zdá, pane rytíř, že se vám rozklepala kolena.
0: No, dovolte.
1: To jsi rytíř? To jsi hrdina? Nechal bych chudáka holku v pěkné kaši. Padavká třasořitka si. A papule pechová, co toho namluví a skutek utek.
0: Já se nenechám urážet od nějaké zrsky zrzavé veverky rozčepířené. Kdybych se ohnal...
2: Pravý rytíř se přece s dámou nepere. A také na ní nekřičí. Jenže to ty asi nepochopíš, že?
0: Růžinko, kde ses tu vzala? Ty se přece máš schovávat před drakem. A já se radši taky asi schovám.
2: Ty nejsi žádný rytíř, formička. Ty jsi přece jen obyčejná bábovka.
0: Jakže? Ráčíš se mi posmívat, Růžinko? A to jsem ti, prosím, nabízel svou ruku.
1: Měl jste jí radši nabídnout svou pomoc.
0: Nebudu vás dál poslouchat. Poroučím se, dámy.
2: A je pryč. Zavrtal se do písku.
1: Strašpitel. Ale s takovým rytířem bychom stejně moc nepořídili.
2: Však já vím.
1: Růžinko, my zavoláme na draka Roháče. To je rytíř mezi brouky. Nebo skočím k potoku pro raka. Ten má prnění, to budeš koukat.
2: Ty budeš koukat, milá zrsko, až ti povím, že už jsem draka viděla.
1: Oh.
2: A že jsem se s ním zkamarádila.
1: Oh. Hm?
2: Podívej se k jezírku, čeká tam na nás.
1: Oh. Oči má jako dva vdolky. A ten dlouhatánský ocas. Ale něco se mi na tom drakovi nezdá, Růžinko. Kde má drápy? Kde má zuby? Vždyť z něj nejde vůbec strach. On se na mě dokonce směje.
2: No, protože je to drak z papíru.
1: Papírový drak?
2: No ano, ten, co létá na podzimním nebi, dětem pro radost.

0: Drak nás pozval na vyhlídkový let. Uvidíme náš park jako z letadla.
1: Růžinko, to bude krása.
2: A taky, že byla. Letěli vysoko, vysoko, až tam, co chodí sluníčko a co se honí kudrnaté mraky. Drak se točil a vesele šustil papírovými fáborky a Veverka s Růžinkou mu seděli na zádech a do sytosti si užívali podzimní nádhery, co se barevně třpitila hluboko pod nimi.

0: Ven, ven, ven z mojí kuchyně, ale hned. Co to s tebou u Šouny dneska je?
1: Jo. No tak dneska, kamarádi, nebude moučníček.
0: A co jsi prováděl?
1: No, protože dneska máme superhrdinskou ušounovou pohádkovou školku a ty si říkala, že naše paní kuchařka, co umí vařit jako někdo jiný na světě, je určitě superhrdinka.
0: No ano, to jsem říkala. A ty jsi pak šel pozorovat. No,
1: ano. Pozoroval jsem a pozoroval a pozoroval a nic se nedělo a pořád se nic nedělo. No tak jsem dostal nápad.
0: Aha, já už tuším, že se něco stalo.
1: Jo, že se určitě ukáže, když se začnou bortit talíře. No tak jako jsem myslel, že je blesku rychle chytí, superhrdinsky, rozumíš?
0: Ajajaj. A schodil z talíře a paní kuchařka je nechytila?
1: Jo. Přesně tak. No, myslím, že se právem trošku zlobí.
2: To snad není možný, co se to tomu Ušounovi děje. To je hrůza. Tolik střepů.
0: No, jak to tak poslouchám, Ušounku, tak budeš muset vymyslet, jak si to u ní vyžehlíš, superhrdino.
1: No, možná bych mohl do pohádkového lesa pro nějaké zvláštní vonavé bylinky.
0: Jú, to je dobrý nápad. Po školce vyrazíme.
1: Je. A ještě něco mě napadlo, jo. Naše paní superkuchařka má moc ráda hádanky.
0: No tak vidíš, jednu jí dáme a malinko si to polepšíš.
1: No to doufám. Ušounova hádanka. Tak při téhle hádance se ukáže, jestli někdo z vás, kamarádi, není taky super Ušoun jako já.
0: Poslouchejte, co uslyšíte a zase si to s Ušounem pěkně řeknete.
1: Jo, to holky a kluci víme, že jo? Tak pozor, naše paní kuchařka, super kuchařka, to ví taky. Takže 3, 2, 1, kukačka.
0: Výborně.
2: Kukačku jsem uhádla. Ale jestli pak víte, ve které písničce se o ní zpívá?
1: Holky a kluci, to přece taky víme, že jo? 3, 2, 1, prší.
2: Tak když mi Ušoune s Janou a s kamarády tuhle pěknou písničku zaspíváš, aby mi šlo vaření líp od ruky, zapomenu na ty rozbité talíře.
1: Jo? No tak dobře, tak super, jdeme na to. Co, Jani, pomůžeš mi? Co, kluci a holky, pomůžete mi, abych si to vylepšil u paní superkuchařky?
0: No jasně, že ti všichni pomůžeme.
1: Yeah.

0: Panečko už nekukej, má panenko neplakej.
1: Jo, je, mně ještě něco napadlo, já ti to zaspívám, jo, jo, jo. A paní kuchařce taky, tak poslouchej. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kuchařka zakuká.
2: No pěkné, pěkné. Odpuštěno, odpuštěno, ušoune, já vím, že jsi to neudělal schválně, abys mě naštval, ale ty jsi mě chtěl trošku vyzkoušet, viď?
1: Jo, jo, jo, no to se mi ulevilo. Já jinak schválně nic nerozbíjím. No, ale je to s těmi superhrdiny komplikované.
3: Já uznávám, že naše paní kuchařka není superhrdinka, i když pro mě tedy rozhodně je. Třeba ty borůvkové knedlíky minulý týden.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. A třeba to ani vy nevíte. A přitom třeba vaše maminka je superhrdinka. Nebo váš táta je superhrdina.
3: A nebo oba.
1: Jo, jo, jo. A nebo babička, brácha, nebo paní učitelka.
3: No.
1: Jo, jo, ale prosím vás, radši to neskoušejte schazováním talířů. To už jsem zkoušel já a nějak moc dobře to zrovna nevyšlo, ale to vy už víte, co, co.
3: To víme všichni, Ušoune. Hele, Ušoune,
1: no.
3: A víš, co já si myslím?
1: Ne.
3: Že nemusíš být superhrdina, hlavně když nejsi padavka.
1: Jo, nebo bábovka, nebo prostě jenom strašpitlík, to je teda pravda.
4: A teď zaspívá Michal.

0: kluci, naše dnešní superhrdinská Ušounova pohádková školka se blíží ke konci a Jana řekla před písničkou moudrou větu.
1: Že nemusíš být superhrdina, hlavně když nejsi padavka.
0: Jo, já ještě dodám bábovka nebo sprašpitlík, teda prašpitlík, nebo... No prostě zkrátka, když se nebojíš takových normálních věcí, no prostě tak jsem to myslela. No a to se mi moc líbila, ta moudrá věta. To si teda budu pamatovat.
1: Ještě než se ale rozloučíme, poprosíme vás o obrázky.
0: No jo, jo, jo, namalujte nám prosím superhrdinu.
1: A může být váš oblíbený, který se vám líbí?
0: A nebo můžete si vymyslet i vlastního nového, vlastního vašeho superhrdinu nebo vlastní vaši superhrdinku.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už budou přesně vědět, co s tím obrázkem udělat a my už taky budeme přesně vědět, co s tím obrázkem udělat, protože za něj někomu z vás pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, nebo raději mějte se super.
0: Jo, jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš superhrdina, žádná padavka, bábovka nebo strašpitlík. Ušoun, rušoun!
1: A o něco méně ušatá superhrdinka a žádná padavka Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku Kdy vzlétnu já, protože létání je velmi oblíbená superschopnost.
0: Jo, tak jdeme na to!

0: to fotíš?
1: Vy pojď mě.
2: Pardon?
1: Vy pojď mě.
0: Co to bylo?
1: Vy pojď mě.
0: Co děláš?
1: Vy pojď mě.
2: Je.
1: Vy pojď mě.
0: Filipe.
1: Vy pojď mě.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby, nebudu ti říkat nic předem. Co budeš dělat s tím svým anonymním jedem? No tak pojď, spolu odjedem. Já furt nerozumím tomu, co povídáš. Říkáš věci, všemu tomu přispíváš. Kdybych chtěla si, tak stejně mě neohlídáš. Myslíš si, že mi schodíš oči, si je

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Trendu je lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě tu pokaždý narazíte taky na hosta. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem. Nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako tenis, cestování a tvoření. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Gréta Mužíková. Čau Gréti, vítej v Trenduj.
2: Ahoj.
1: Grétě je 11, chodí do 5. třídy, má staršího bráchu, věnuje se atletice, hraje tenis a taky ráda cestuje. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My se chceme dozvědět něco víc. Takže Gréti, seš připravená na rychlopoznání, aby se holky a kluci, co nás teď poslouchají, něco víc o tobě dozvěděli?
2: Jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Trenduj lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Teď nás čeká rubrika Rychlopoznání. Mám na Grétku pár otázek na tělo, kdyby nechtěla odpovědět, nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A začneme hned první otázkou. Kdybys měla po zbytek života žít v jiné zemi než v Česku, tak jakou bys si vybrala a proč?
2: Španělsko, protože tam je La Minia Mal.
1: Ty jo, takže jsi milovnice Španělska.
2: Jo.
1: Dáme druhou otázku. Co je tvým největším přáním?
2: Asi dostat se někdy do Číny.
1: Takže bys chtěla navštívit Čínu a tam jo. Třeba velkou čínskou zeď a tak?
2: Jo.
1: Super. Třetí otázka, to možná máš připravený nebo trochu promyšlený, protože na tu se ptám každýho. Je to tvoje guilty pleasure, takže v překladu na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
2: No, že se koukám na kriminálky.
1: Takže máš ráda jakoby prostě detektivky, kde se stane nějaká vražda a pak to vyřešej.
2: Jo.
1: No a jaká máš třeba tvoji oblíbenou, co bys tady doporučila?
2: Já poslouchám různě, ale na i vysílání jsem se koukala na Line of Duty, já nevím, jak se to teď řekne v češtině.
1: Tak stačí nám to v angličtině.
2: A pak Místo zločinu a je tam Plzeň, Český Budějovice, Zlín a Ostrava.
1: No a není to pak třeba, že se trošku bojíš, aby se taky nějaká takováhle zápletka kriminální nestala i tobě?
2: No, já se na to nekoukám jako po 7. hodině večer.
1: Jo, takže to je na to ten jo. Jako tip, aby se člověk tolik nebál.
2: Ano.
1: Dobrý. Čtvrtá otázka. Kdyby jsi musela vybrat, s kým bys ztroskotala na pustém ostrově a proč?
2: S osobou, tak asi s mojíma dvěma nejlepšíma kamarádkama.
1: Že jsou takový, že byste si tam ve třech takhle poradili dobře?
2: Jo, protože oni jsou obě dvě jako jiný, takže to je jako vtipný.
1: Jo, jo, a doplňovali byste se. A poslední otázka rychlopoznání. Kdyby ses na jeden den mohla stát někým slavným, tak kdo by to byl? Čí život nějaký hvězdy by ses chtěla vyzkoušet?
2: Asi Evy Farný.
1: Jo, takže by ses prostě dala život Evy Farný. No to se nedivím, my jsme se s Grétkou ještě před vysíláním chvilku bavili a říkal mi, že poslouchá ráda Evu, takže se nedivím, že by si to s Evou chtěla na jeden den vyměnit. Určitě by to byl zážitek. No, vy jste asi slyšeli, že si Grétka poradila s rychlopoznáním skvěle, tím pádem rozhlasová výzva jí dneska nečeká a my se můžeme vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká cestování, tenis a tvoření.

0: Jako první si dnes budeme povídat o cestování. Cestování už dávno není jenom o tom, že si zbalíte kufr, sednete do letadla, pak tam vyfotíte fotky z míst, kde jste ještě nebyli a to je všechno. Dneska je trend ty destinace opravdu objevovat, zažívat tam dobrodružství a taky třeba cestovat i pomaleji, poznávat i vlastní zemi. Tohle téma si Greta vybrala, protože předpokládám, ráda cestuje. V létě byla v Thajsku a taky vyrazila s rodiči karavanem po Česku, takže pojďme zjistit, jaká dobrodružství na těchto, ale i na jiných cestách zažila. Greti, moje první otázka zní, jestli si vzpomeneš, kdy jsi byla poprvé v zahraničí a kde?
1: Já myslím, že ještě jsem se asi nenarodila, když jsem byla, a myslím, že jsem na Krétě to bylo.
0: Jo, že jsi byla v bříšku u mamky.
1: Na Krétě.
0: Jo, takže ještě v nula minus pár měsíců byla Gretka na Krétě. No a když už byla narozený miminko, tak víš?
1: No, asi ne.
0: Ty si pamatuješ tu Krétu.
1: No.
0: No a když se řekne dovolená, co tě napadne jako první?
1: Buď jako chození po horách, anebo vrstě ležení na pláži.
0: Mm-hmm. Máš ráda oba tady ty protipóly, prostě aktivní i pohodičku.
1: Mm-hmm.
0: No a jaké bylo letošní tvoje léto z toho cestovatelského pohledu? Co jsi všechno zažila?
1: No, byla jsem v Thajsku a když jsme měli tím karavanem po Česku, tak se to změnilo a jeli jsme do Slovenska. Takže jsme byli ve Slovensku.
0: A jeli jste taky karavanem?
1: Jo.
0: Tak tím pádem dneska to tady změním na karavan po Slovensku, to vůbec nevadí. Já jsem vlastně si s Gretkou psala e-maily a ona mi právě psala v tom termínu, co jsme původně nabídla, jedeme karavanem po Česku, tak já ti o tom pak budu vyprávět. No tak vidíte, plány se prostě měněj, teď už to mají za sebou, tak mi bude vyprávět o jiný dovče. No a kdyby sis mohla vybrat jedno místo, který si už za život navštívila, ale kam by ses teď hned vrátila, tak jaký by to bylo?
1: Do Thajska. Mm-hmm. Na ostrov Koh Samui.
0: Takže a byla jsi tam letos poprvý?
1: Jo.
0: A úplně se ti tam mega líbilo teda. Ty jo, no tak teď mi ještě pověs, než rozebereme víc to Thajsko. Jaký země si už teda navštívila za svůj život a který prostě se ti líbily, tak určitě bys teda doporučila asi to Thajsko, když se ti tam takhle líbilo, ale kde jsi ještě všude byla?
1: No určitě v Německu, v Polsku, v Rakousku, ve Slovensku, v Thajsku, v Chorvatsku, i ve Španělsku a v Portugalsku. A dál nevím už.
0: No, myslím, že jsi nám toho řekla úplně spoustu. No a jsou všechny země jako podle tebe krásný, že ať je ostatní taky navštívějí, ty, který si ty viděla.
1: Jo, určitě.
0: No tak vidíte, že Gretka je docela cestovatelka. V 11 už byla docela v mnoha zemích, ale z toho tvýho seznamu jsem teda pochopila, že cesta do Thajska byla úplně ta nejvzdálenější, kterou si zatím zažila. Je to tak?
1: No já nevím, co je dál, jestli je dál jako Thajsko anebo Karibik, to jsem si taky vzpomněla.
0: No vidíš, ještě Karibik, no tak to bych řekla, že možná ten Karibik, no.
1: No tak asi.
0: Ty jo, no tak ona má ještě tato holka Karibik na seznamu, no tak to ještě Karibik probereme potom taky. Každopádně i tak v obě jsou to vzdálený, kam se letí 10 plus hodin, prostě 10 a více hodin. Ale Thajsko máš v nejčerstvější paměti, protože tam si byla letos, tak co tě v Thajsku bavilo úplně nejvíc?
1: No, asi jako být u moře. A my jsme i jako chodili na různý menší jako výlety, ale nebylo to úplně jako velký výlet, takže to bylo jenom třeba chození po městě.
0: Mm-hmm. Tak ono je tam přece jenom docela horko, tak v tom horku se asi zase velký výlety úplně nedají dělat, to by člověk tam prostě upek zaživa. No a jak dlouho jste tam byli?
1: Myslím, že 3 týdny nebo měsíc.
0: Tří, jo, no a byli jste jenom na ostrově Koh Samui, nebo jste ještě projeli i jiný části Thajska?
1: My jsme přiletěli do Bangkoku, my jsme tam půjčili auto a různě jsme jako cestovali po různých místech a dostali jsme se až jakoby na Koh Samui. Koh Samui.
0: A tam se ti líbilo nejvíc na Koh Samui z celého Thajska, nebo to se nedá říct?
1: No, ono je všechno hezký, takže.
0: Je pravda, že v Thajsku jsem já teda byla taky, už je to asi 4 roky, ale docela si to pamatuju, i na Koh Samui jsem byla, takže věřím, že se ti tam líbilo. Zároveň úplně chápu, že se nedá třeba Koh Samui a Bangkok srovnat. Bangkok je prostě obří město, tam to prostě žije, tam to bliká. Koh Samui, tam je to takový víc poklidnější, víc takový tropický. Možná to i víc připomíná ten Karibik. V Karibiku jsem já teda nebyla, ale ty to můžeš porovnat, že je to tam prostě takový nejvíc tropický, že jo?
1: No.
0: Bylo v této zemi něco, co tě tam opravdu překvapilo?
1: No, myslím, že ne. Ale tak mně se líbilo všechno, ale jak měly hrozně velký ty chrámy a všechno.
0: Tak to se ti líbilo.
1: Jo.
0: A to tě překvapilo možná. No je pravda, že oni tam mají, mě už to taky trochu slívá ty země, který jsem navštívila, ale mají tam takový ty obrovitánský sochy těch budhů a takhle, viď? No tak to je neuvěřitelný. No a jaký to pro tebe je, když takhle vycestuješ tak daleko od domova, ať už do Karibiku nebo do Tajska? Jseš třeba z letu nervózní, nebo to máš ráda i tu cestu a tak?
1: Já mám ráda cestu letadlem hodně, protože vždycky na tom letišti je to zajímavé, že objevím nový letiště, že třeba, že to není stejný jak v Praze a tak.
0: Takže se vůbec nebojíš lítání, užíváš si to?
1: Ne, nebojím se.
0: Je pravda, že nevím, jak to máte vy, holky a kluci, ale kdo absolvoval tady tu delší cestu, tak tam už opravdu vás vždycky čeká, že tam dostanete i to jídlo, že jo, podle toho, jestli tam zrovna večeříte nebo snídáte, tak prostě to tam dostanete, nebo třeba tam máte i dvě jídla, většinou za ten dlouhej let, a máte většinou, každý má svoji televizi před sedačkou a může se tam koukat na filmy, na seriály, takže je to taková zase jiná cesta, než když se jede třeba 2-3 hodinky, tak to se většinou lítá letadlama, kde žádný jídlo nemáte a žádnou televizi, tak to je třeba trošku někdy nuda, nebo se má člověk čas strachovat z letu, ale tady si to užívá, ne? Nebo já to taky tak mám, taky si to docela užívám. No a měla jsi třeba nějaký dobrý místo v letadle, že jsi i z okýnka viděla nějaký hezký výhledy?
1: No, myslím, že když jsme letěli do Tajska, tak jo, ale když jsme letěli z Prahy do Vídně a pak až do Tajska, tak to myslím, že to jsem taky. A naspátek z Tajska to už ne, to už jsem seděla uprostřed, jakoby toho letadla.
0: No a jsi člověk, co docela i část té cesty prospí, anebo spíš hodně koukáš, svačíš a tak?
1: Já spíš koukám, ale vždycky, když chci usnout, když letíme přes noc, tak v tom letadle je hrozný hluk, takže já si zapnu sluchátka a poslouchám a u toho usnu. Mm-hmm.
0: To je dobrý tip i pro vás, co vám to třeba dělá problém usnout. Je pravda, že oni to většinou na noc světla trošku stlumějí, ale přece jenom ne každý spí, takže tam třeba nějaký i miminko třeba letí a pláče, nebo prostě někdo jde na záchod a furt se tam prostě něco děje, přece jenom v tom velkém letadle letušky tam pořád procházejí, kontrolujou, takže je dobrý mít něco proti hluku. No a co ti na Tajsku přišlo úplně nejvíc třeba jiný než u nás doma, tady v Česku?
1: No tak nemluvíš se tam česky.
0: To je docela jiný. No a jaký ti přišli ty lidi? Přišli ti třeba milejší, veselejší?
1: No přišli mi takový, jako že jsem si jich nemusela jako hodně bát, že tady jsou takový jako lidi, kteří jako nejsou zlí, ale vypadají třeba.
0: Že jsou třeba takový přísný a člověk jako dítě z nich má takový respekt, a tam ty Tajci, že se usmívali hodně. Jako mám z toho stejný pocit, že mi ty lidi tam přišli hodně sympatický a hodně se usmívali. A já jsem tam teda s dítětem nebyla, ale věřím, že na děti ještě reagují třeba víc, že jim mávají, nebo prostě jsou na ně takový milí. No a ochutnala jsi tam něco třeba skvělého, co bys nám doporučila?
1: Já úplně nevím, já jsem tam měla spíš jako jídla, které jsou evropský, ale měla jsem i nějaký tajský, ale zrovna nevím, no.
0: A ochutnala jsi tam nějaký jejich dobrý ovoce, protože oni tam mají, že jo, strašně různýho manga čerstvýho a všechny tady ty dobroty a dělají z toho různý ty smutíčka čerstvý, tak to si zkusila?
1: Jo, měla jsem mangostín, to mi jako celkem chutnalo, ale oni nám to v hotelu dali jednou a pak už to nosili takový jako nedobrý, že to nebylo úplně čerstvý.
0: A to jedla normálně jakoby čerstvý, to ovoce. Jo. No, mangostín, čemu bys to přirovnala? Protože i když to má v názvu mango, tak to není mango klasický.
1: Není, no, já už si tu chuť jako úplně nevybavuju, ale jako bylo to, myslím, že celkem dobrý.
0: Tak když tak si to můžete zapátrat a třeba se to bude dát sehnat i v Česku, abyste to mohli ochutnat. Měli jste tam i třeba nějaký super výlet nebo velký zážitek za celý Tajsko, na co doteďka vzpomínáš?
1: No, myslím, že jo, ale už asi nevím. Tak jsme toho navštívili hodně.
0: Tak já zkusím, pro mě třeba v Tajsku, nevím, jestli jste to taky zažili, byl velký zážitek, když jsme tam šli do sloní rezervace, kde žijou sloni, který dřív byli v zajetí, ale už nejsou, a mohli jsme je tam nakrmit a podívat se, jak funguje jejich den, tak to byl třeba pro mě velký zážitek. Setkali jste se tam taky se slonama, nebo ne?
1: No, my jsme je viděli jenom z dálky, protože my jsme vlastně tam táta jako se mnou chtěl jít, ale pak jsme to už nějak jako nestihli. Ale viděla jsem je.
0: No tak to je třeba jedna věc, která mi na Tajsku přišla super, protože v minulosti se v Tajsku hodně sloni využívali k práci a k turismu, vozili turisty a právě teď už se to bere jako týrání zvířat a hodně se od toho ustupuje, aby ty sloně byly v pohodě. Zároveň ale slona, který takhle pro lidi pracoval hodně let, nemůžete jen tak vypustit do divoký přírody, protože už bys tam třeba jako neporadil, tak proto jsou tady v těch chráněných rezervacích, kde jakoby mají trochu kontakt s tím člověkem, ale zároveň tam žijou volně a nemusí pro nikoho pracovat a jsou takový šťastnější. No a třeba nějaký jiný, třeba viděla jsi tam nějaký podmořský život, třeba nějakou želvu nebo něco takového?
1: Želvy ne, ale viděla jsem opici živou. Uh-huh.
0: No a jaký to pro tebe bylo? Bála jsi nebo se ti to líbilo?
1: Já jsem se jí trošku bála, ale jako jinak se mi to i trošku líbilo, protože ona byla jako na střeše jedné budovy, takže...
0: Je pravda, že opice jsou docela drzí v tady těch zemích, jako je Thajsko i další, protože jsou napůl, mi přijde, zvyklí na ty lidi, takže se jich nebojej a naopak jsou hrozně zvědaví a třeba nás občas lidi v Thajsku varovali, že nemáme před opicema vytahovat žádný jídlo, nic, co se blejská nebo něco, co svítí, protože ta opice může přijít k nám a chtít nám to vzít a když jí to nedáte, tak vás třeba drápne, prostě, že to fakt chce, takže když třeba ty lidi nechtěli, aby jim ta opice ukradla mobil nebo prostě sluneční brejle, tak se radši nemá nic vytahovat. Prostě a je to bezpečný. Takže vůbec se nedivím, že jsi měla trochu z opice respekt. Mně se nejvíc líbily opice v zemi, kde byly vlastně docela neochočený a byly prostě vysoko na stromech a žili ten svůj život, tak to se mi líbilo, že jsem se je v pohodě prohlídla, ale nehrozilo, že jako přijdou a vezmou mi svačinu. Teď se přesuneme na cestování blíž domovu, což bylo vaše cestování po Slovinsku karavanem. Jaký to je cestovat karavanem? To je zase úplně jiný dobrodružství, ne?
1: No, já jsem na to už zvykla, přejezdíme hodně často karavanem. Ono je to vždycky, že třeba dostaneme jiný karavan a jinak to tam funguje, takže to je takový jako zajímavý.
0: Si na to vždycky zvyknout.
1: Jo, ale za mě asi lepší ten karavan než dům, protože s karavanem vždycky někam můžeš popojet a když máš dům, tak musíš mít prostě...
0: Auto a vracet se furt do toho domu.
1: A vracet se do toho domu a když prostě najednou jedeš na výlet a řekneš, hele, já tady chci bydlet, tak prostě si tam jenom jako zařídíš bydlení a už tam můžeš bydlet, protože
0: no to je
1: máš všechno
0: úžasný.
1: Sebou.
0: No to jo, takže toho asi člověk možná zažije víc, než kdyby byl někde v hotelu nebo na jednom místě, viď? V tom karavanu. No a na jakém třeba hodně krásném místě jste tam mohli přespat nebo bydlet chvilku na Slovinsku?
1: No na Slovinsku u řeky Soči.
0: Tak to je nádherná.
1: No to se mi hodně líbila.
0: To je hodně taková průhledná, viď, jak bazén.
1: No a to bylo celkem jako hezký, hodně, protože my jsme tam i s mamkou jednou šli k vodopádu, byli jsme tam na kanioningu a skákali jsme z různých kamenů do řeky.
0: Protože, to muselo být velký dobrodružství.
1: No, protože mě to prostě, já jsem to jednou skočila, řekla jsem, tak to zkusím ještě jednou a pak mě začalo nějak hrozně bavit a mamka řekla, že nesmím skákat, já jsem to i tak skákala.
0: No, ty jsi rebelka, no a byla voda studená hodně, nebo ne?
1: No, tak na začátku, když jsem tam byla třeba prvních 10 minut, tak byla studená, ale pak jsem si jako zvykla už.
0: Takže už v pohodě. Ty jo, no tak to muselo být dobrodružství, tak to z toho u řeky Soči zažila víc než já. My jsme se tam jenom fotili a dělali jsme nějaký výlet okolo té řeky, ale nekoupala jsem se v ní, takže to seš jako mega dobrá. No a co se ti ještě ve Slovinsku líbilo, protože to je taky moc krásná země. Byli jste tam třeba i na nějakém výletě v horách?
1: Nebyli. Ale byli jsme tam ve městě, v Kobaridu, a tam jsme byli v různých muzeích a tak.
0: No a kdybys to měla porovnat, tak baví tě spíš cestovat do hodně vzdálených míst, jako je třeba to Thajsko nebo Karibik, anebo máš třeba radši, když takhle vyrazíte tím autem někde takhle poblíž prostě Slovinsko nebo třeba to Rakousko a tady ty lokality?
1: Já mám ráda oboje, ale asi víc do té dálky, jako, protože tam můžu pak být díl, že se pak nevyplatí třeba na 3 dny tam jet.
0: No jasně, že to je takový možná větší dobrodružství, protože víc tam lidi žijou jinak než my. No a co si myslíš, když se třeba bavíš s kamarádkama a kamarádama, co je teď mezi tvýma kámošema při cestování jako populární? Kam oni nejradši jezdí nebo co si přejou navštívit a tak?
1: No oni jako všichni jezdí někam jinam, že se nám ještě nestalo, že by se někdo na dovolený jako třeba potkal nebo že by byli ve stejné zemi. Takže to je úplně jako jediný.
0: Ale všichni teda rádi takhle vyrážejí i do zahraničí.
1: No já bych řekla, že jo.
0: A můžeš ty sama, když je ti 11, mluvit do toho, kam pojedete třeba na další dovolenou, nebo prostě to určí rodiče a vy prostě jedete?
1: No já to prostě jako třeba řeknu, že chci jet jako někam třeba na Maledivy a oni řeknou, že na Maledivy nejedou.
0: Jo, takže můžeš říct svůj názor, ale...
1: Oni mají jako jinou představu, že třeba jako budem chodit po horách a tak...
0: Jasně, takže jakoby názor říct můžeš, ale většinou se jede tam, kam chtějí rodiče. Ty jsi vlastně řekla, že nejradši cestuješ asi letadlem, protože to je velký zážitek. A ještě by mě zajímalo, než se přesuneme do další kategorie, co jsi si teď letos přivezla třeba za suvenýry, ať už z Thajska nebo ze Slovinska?
1: Z Thajska jsem si přivezla čuchátka, různý, proti rýmě a tak. No a tygří mast. Ale tu jsem dala učitelce.
0: Jo, takže je pravda, že ty čuchátka to jsou vlastně z různých aromatických olejů, co oni tam vyrábějí a protáhne to třeba nos nebo takhle.
1: No a pak jsem si ještě přivezla třeba takový, jakoby, já nevím, jak to říct, no.
0: Tak to zkus popsat.
1: Náramek to byl, no, normální, prostě pro kamarádky a
0: jo,
1: tak.
0: Jo, takže jsi přinesla i dárečky kamarádkám.
1: Ano, a taky kufr mi tam taťka koupil a přivezla jsem si různý bonbonky. A oni tam mají takový na spaní, že tam jsou takový jako nějaký jako látky, které se v Česku nehrávají.
0: A že to jako člověka prostě tak uklidní a dobře se mu usne.
1: Ano.
0: Tak to je docela taky zajímavý, protože je pravda, že jsou různý byliny, které třeba takhle uspávají, tak možná z toho i se tady ty bonbonky třeba připravujou v Thajsku. No a kam by ses chtěla podívat příště, kdyby to bylo na tobě?
1: Asi na Maledivy.
0: No tak to je velká exotika. To, když si zadáte někde na internetu Maledivy, tak vám vyjedou takový ty chatičky nebo takový ty domečky na kůlech a nádherná čistá voda, bílej písek, no tak... Chápu, že je to tvůj sen. Mně vlastně ještě napadá k tomu Thajsku, že se mi tam hodně líbilo to, že skoro na všech plážích byly takový ty houpačky zavěšený na těch palmách. A to mi přišlo strašně hezky.
1: My jsme to viděli jen na jedný a na to jsme zrovna nešli, ale jinak jako byla hezká ta houpačka.
0: No, jako já jsem se nejdřív teda bala, aby se tady ta houpačka nějaká třeba se mnou neutrhla, ale chvilku jsem si tam jako sedla a byl to takový hezký pocit. No a dala bys nějaký cestovatelský tip třeba pro holky a kluky, co teď poslouchají, jakože třeba na co se připravit nebo kam vyrazit?
1: Jako v Thajsku?
0: Obecně, klidně kamkoliv, co tě napadá.
1: No tak i to Slovinsko bylo hezký, ale i to Thajsko, ono bylo jako všechno vždycky, když někam jedem, tak je to vždycky hezký.
0: Takže ať se prostě nebojej někam vyrazit a že je to všude na světě, kde jsi to zatím navštívila, pěkný.
1: Jo.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky. Žijeme.

0: verše napsaný.
1: Naším druhým trendem je sport, o kterém jsme tu podle mě ještě podrobně nemluvili v žádném díle, anebo si nevzpomínám, a je to tenis. Tenis znáte z velkých turnajů, určitě se každému vybaví nějaký slavný tenista, ale jak vypadá tenis očima mladé slečny, proč s ním někdo začíná, co ho na tom baví, to vše se snad dnes od Gretky dozvíme. Takže Greti, jak ses k tenisu vlastně dostala, kdo tě k němu přivedl?
2: No já sama, když mi bylo 5, tak jsem prostě chtěla dělat nějaký jako sport, protože já jsem odmala dělala atletiku a chtěla jsem dělat nějaký jiný sport, tak mě napadnul tenis a začal mě celkem i bavit, takže...
1: Takže jsi začala v 5?
2: No, myslím, že jo.
1: Takže to už jako děláš celkem dlouho, v podstatě půlku tvého života. Co tě na tom tenisu baví?
2: No, baví mě prostě ty jako hry a pak i zápasy, který hrám.
1: No a proč by to měl někdo, kdo to třeba ještě nikdy nehrál, zkusit? Co by ho na to mohlo zabavit?
2: V jiných sportech se třeba jako spíš hodně běhá a tady to jakoby, že když je malý, tak hraje na menším poli, takže to není zase tak jako těžký.
1: Mm-hmm.
2: A že se stačí jen prostě natáhnout pro ten míček.
1: Mm-hmm. Trošku se třeba možná soustředit.
2: Ano.
1: No a myslíš si, že je tenis teďka mezi dětma populární?
2: Ne.
1: Chodí tam třeba do toho vašeho klubu hodně dětí tvýho věku?
2: Jo, chodí.
1: Tak já bych řekla, že možná docela je. No a máš třeba nějaký tenisový vzor?
2: Nemám.
1: Prostě tě to jenom baví. Takže nejsi člověk, který by sledoval třeba tenisový zápasy i v televizi nebo takhle?
2: No, je někdy.
1: Znáš nějakého slavného tenistu?
2: Neznám.
1: Chápu, mě většinou taky spíš baví sporty dělat, než na ně koukat. No a v jakým hraješ klubu a kolikrát týdně trénuješ?
2: Hraju na Pragovce, Praga se to jmenuje. Mm-hmm.
1: Kolikrát týdně trénuješ?
2: Jednou týdně, ale až se dostanu na gympl a nebudu mít jako starosti s tím učením, tak budu chodit třeba 3x.
1: Jo, takže teďka prostě máš tu přípravku, prostě se připravuješ, takže chápu, že tak vlastně v 5. třídě se děti hlásej na gympli, takže letos tě to čeká. To mě to připomnělo, jestli už máš vymyšlený, kam se budeš hlásit. Je to mimo tenis, ale to nevadí.
2: Chci se hlásit na gymnázium Jaroslava Seiferta, to je kousek od naší školy, a pak bych chtěla ještě, nevím, jak se jmenuje, i naproti Fénixu.
1: Prostě taky další ještě nějaký pražský gymnázium. No tak budu držet pěsti, aby to vyšlo. A teď zpátky k tenisu. Ty jsi říkala, že tě baví nejenom tréninky, ale že tě baví i zápasy. Nebyváš třeba na zápase nervózní?
2: Jo, hodně. Většinou. Tak ono je to takový, jakože jo, těším se, bude to super, a jak stojím už na tom poli, prostě čekám, než ten jako soupeř rozehraje, tak už je to takový hrozně to prostě...
1: Už ta nervozita.
2: Jo.
1: No a co děláš, nebo jak se snažíš poradit s tím, když se ti třeba někdy opravdu nedaří, ať už na tréninku, nebo právě při tom zápase?
2: No, tak já se třeba jako napiju a začnu se jako víc soustředit.
1: A pomůže to většinou.
2: Jo, většinou to pomůže.
1: Mm-hmm, tak to je dobrý, to je super. No a našla jsi na tenisu nějaký kamarády za ty roky?
2: Jo, našla jsem si asi 5 kamarádek.
1: Tak to je super, to je 5. Fajn. A už si proti některý hrála taky zápas?
2: No, jenom na tréninku.
1: Jo, jo, no tak to je možná lepší, abyste se potom nějak kvůli tomu nerozhádali. Taky mě zajímá, jestli máš na ten tenis, třeba možná na tréninky ne, ale na ty zápasy nějaký speciální tenisový úbor. Nebo můžeš mít, co chceš?
2: No, já mám takovou modrou sukínku a takový trička. Ono je to takový jenom lehký, takže vlastně mi v tom není vedro.
1: Jo, to je super, protože vím, že v tenise, v tom profesionálním, se hodně lidi taky jako zaměřují na to, co ty tenistky hlavně mají za ty obleky, oblečení, protože přesně nosí ty sukínky a jak to mají sladěný a tak dál, takže proto jsem se musela zeptat. V čem podle tebe musí být člověk dobrý, aby mu ten tenis šel?
2: Já nevím, podle mě jako je to úplně jako jedno, v čem je člověk dobrý.
1: Prostě když bude trénovat, tak by to mohl zvládnout. Musí být třeba mít dobrý postřeh nebo sílu?
2: No určitě by měl být jako rychlej, protože ten míček je většinou rychlejší, než se zdá. Třeba když se v televizi, tak to je takový jako pomalejší, ale v reálu je to hrozně rychlý.
1: Takže by měl být možná rychlej, mrštnej, a děláš i takový, já teda neumím hrát tenis, upřímně se přiznám, nikdy jsem ho ani neskusila hrát, takže nevím moc, jak se tam říká těm různým úderům, ale umíš třeba, máš nějaký svůj jako speciální, který vždycky, když pak pošleš, tak to většinou nikdo neodehraje zpátky?
2: Nemám. No, jako mám, ale to je takové, jako že to letí úplně třeba za plot.
1: Jo, tak to se ale nepočítá.
2: Ne,
1: asi.
2: To se nepočítá.
1: Ty jsi vlastně říkala, že moc ty slavný tenisty neznáš, takže tím pádem otázka, s kým by si chtěla dát jeden trénink, asi úplně není na místě, protože by tě to nenapadlo, koho dát, když jen úplně neznáš. Nebo no, je někdo, s kým by si chtěla dát
2: našeho
1: trénink?
2: Našeho trenéra.
1: Jo, s tím bys prostě, jo, toho máš ráda, ten ti přijde dobrý.
2: Jo.
1: No a teďka trošku musíš použít fantazii. Kdybys mohla mít nějakou tenisovou superschopnost, tak co by to bylo?
2: Vyhrávání.
1: Jo, jakože bys prostě vždycky přišla, napadla to tam a vyhrála.
2: Jo.
1: Jo, tohle to není špatná superschopnost. No a chtěla by se třeba jednou tenisu věnovat profesionálně a jet třeba na US Open nebo na tady ty...
2: Jo?
1: Jo. Jo, no tak třeba tady mám před sebou budoucí profesionální tenistku Grétu a jednou ji tady už budu zpovídat, až vyhraje nějaký pohár, třeba Wimbledon. No a co bys poradila těm, co zvažujou, že by začali s tenisem?
2: No, aby se jako nebáli, když jim to na začátku nepůjde, protože ono jako na začátku mi to taky vůbec nešlo, že prostě to lítalo jinam, ale pak, když jsem třeba byla doma, vzpomněla jsem si, co mi trenér řekl, tak mi trošku jako došlo, že to asi musím dělat jinak.
1: Mm-hmm, takže prostě mít trpělivost na to, že neumí to člověk prostě hned a trvá nějakou dobu, než se to naučí.
2: Jo.
1: No a co ti... teď prostě aktuálně, protože už fakt hraješ tenis přes 5 let, tak co ti přináší do života?
2: Prostě jako baví mě to a jsem ráda, že dělám jako třeba 2 sporty, že nedělám jen jeden.
1: Uh-huh, ten druhý je atletika, viď?
2: Jo.
1: No a v čem je to třeba jiný? Co si víc jakoby užiješ a vyzkoušíš na tenise, než třeba když máš atletiku?
2: No, na tenise je to takový, jako že ty 2 sporty se k sobě nehodí, že na tenise se třeba učíme i házet a v atletice házíme jinak, takže když to dělám tenisově, tak mi vynadají, že to dělám špatně.
1: Jo, takže musíš umět obě ty metody.
2: Jo.
1: No jo, takže to potom je taky už trošku náročnější to pamatovat. Ty jsi vlastně říkala, že jsi začala prvně s atletikou a pak až přidala tenis. Myslíš si, že to byla pro tebe výhoda, že už jsi měla nějakou průpravu v atletice, nebo je to jedno, když člověk předtím nic nedělá a začne s tenisem?
2: Já nevím, že jsem jako nikdy neskusila ten...
1: tu druhou variantu.
2: Ano, takže nevím.
1: Ale já si myslím, že rozhodně, i když nemáte průpravu v žádném sportu, tak byste se neměli bát to zkusit, třeba na to máte skrytý talent, nebo prostě vás to bude bavit a to je důležitý.
2: Jo.
1: Nějaký závěrečný tenisový tip pro ostatní?
2: Nebát se začít s tenisem.
1: Krása. Tak jo, a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Greta. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Greta jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k 3. trendu dneška.

0: Třetí kategorie, třetí téma je tvoření. To probereme dnes jako poslední. Někoho, kdo rád tvoří, tu míváme celkem často, takže bych řekla, že tvoření je trendy u mladé generace, tak uvidíme, co ráda tvoří právě Greta. Co všechno se dá vytvořit s trochou barev, lepidla, papíru a fantazie? Proč nás vlastně baví něco vyrábět, kreslit, zkrátka si něco vytvořit úplně podle sebe? Trend tvoření má spoustu podob. Někdo kreslí, někdo vyrábí dekorace, někdo zkouší DIY návody, tedy udělej si sám návody z internetu, a někdo prostě jen tak improvizuje. Greti, tobě se pod pojmem tvoření vybaví jako první co?
1: No nějaký prostě hmota nějaká, nebo zase nějaký mističky vyrobený a tak.
0: Takže ty si pod tvořením možná představíš spíš něco jako keramiku třeba, vyrábíš něco takovýho dle?
1: Jo, no já se pokouším, ale vždycky je to takový neúspěšný.
0: No ale tvoje pokusy jsou teda hlavně třeba různý mističky a takhle, nebo co je to, co nejraději tvoříš?
1: Vlastně slizy jsem dělala. A teď vyrábím různý věci třeba z papíru a prostě různý jako skvišíky a tak.
0: Takže máš takovej úplně jako mix toho, co zkoušíš. Ty jsi říkala, že mističky zatím byly spíš neúspěšný. Tak je nějaký výtvor, na který jsi naopak fakt pyšná?
1: Nevím, myslím, že ne, že se mi jako zatím nic nepovedlo.
0: Ty jsi na sebe určitě moc přísná, určitě věřím, že třeba kdyby tady byl někdo z rodiny, tak by určitě řekli, že tam je něco, co je fakt dobrý. No a jaký materiály k tomu tvoření používáš nejčastěji?
1: Mouku k těm mističkám, vodu, a vždycky tam nějaké jako věci pak přimíchám, a k těm jako třeba skvišíkům používám různý papír, fixky a tak.
0: No a v čem si chceš úplně nejvíc zlepšit, protože se to furt snažíš vytvořit a zatím se ti to úplně nedaří?
1: Asi ve všem.
0: Prostě se chceš obecně zdokonalit.
1: Jo.
0: No a kde hledáš tu inspiraci, když se jakoby řekne, že si budeš dělat slizy, skvišíky nebo mističky, tak kde vždycky vymýšlíš ty další nápady?
1: Na Pinterestu většinou, anebo na Instagramu vždycky něco vidím.
0: Takže tohle to jsou takový dvě tvoje místa, kde hledáš tu inspiraci. Jsou tam pak třeba i občas nějaký návody, který jako můžeš doma jakoby krok po kroku zkoušet?
1: Jo, ale mi ty papírový návody vůbec nejdou, že já vždycky jako třeba dvě lžičky místo tří a už je to jako pokaždění celý.
0: Takže někdy je to pro člověka spíš náročný se tím jakoby držet a možná lepší si tak jet pokus omyl. Jaký jsou třeba teďka na internetu takový tvořící trendy? Jsou to zrovna ty skvišíci nebo něco jiného?
1: Já myslím, že jo, ale nejsem si jistá.
0: Co třeba vyrábí tvoje kámošky, nebo jestli vůbec někoho z tvých kamarádů taky baví vyrábět?
1: Holky ze třídy hodně kreslí, ale já si kreslím jen když fakt jako chci. A když nechci kreslit, tak to je pak hrozně hnusný.
0: Jo, takže musíš na to mít prostě náladu.
1: Jo.
0: Takže to tvoření je možná takový víc zábavnější pro tebe než to kreslení?
1: Jo, určitě.
0: Ale teda tvoříš si jenom tak sama doma pro radost, že si prostě sedneš doma ke stolu, přineseš si na to ty věci a tvoříš. Není to zatím, že bys chodila třeba do nějakého tvořícího kroužku nebo něco takového?
1: No já jsem chodila jeden rok, ale mě to přestalo bavit, protože jsme tam dělali takové věci, které mě prostě nebavily. Že jsme si třeba sami vyráběli papír a tak, a to mě nebavilo.
0: Prostě si chceš dělat něco podle toho, co si přesně najdeš ty sama, chceš si to vyzkoušet.
1: Jo.
0: No a co bys poradila někomu, kdo si třeba myslí, že vůbec tvořit neumí a raději se tím pádem do toho vůbec nepustí?
1: Tak asi, aby to jako zkusili třeba podle nějakého návodu, anebo třeba někde prostě chodili na nějaký kroužek.
0: Protože jak jste slyšeli, tak Grétka taky není úplně, že by řekla, jsem v tom nejlepší, všechno se mi povedlo a stejně jí to baví, takže neznamená, že musíte mít prostě plnou poličku dokonalých výrobků, aby vás bavilo tvoření, můžete si prostě tvořit jen tak pro radost. Je podle tebe při tvoření důležitější umět kreslit a vyrábět, nebo spíš mít fantazii a vymyslet si s tou fantazií prostě něco originálního?
1: Asi oboje.
0: Takže bys neřekla, že je jedna ta věc důležitější?
1: Ne.
0: No a ty si zatím teda tvoříš jenom pro radost, anebo už si nějaký svůj výtvor i někomu dala jako dárek?
1: Já myslím, že ne, ale nejsem si jako jistá, protože my hodně na chalupě prodáváme různé věci, takže něco třeba se mi povede, ale ne tolik.
0: Takže si pak něco třeba i prodala, jo?
1: Jo.
0: No a co třeba nějakou tu mističku nebo něco jiného?
1: No my spíš jako prodáváme s kamarádkou limonádu, ale jako...
0: A to je taky vlastně tvoření vyrobit limonádu.
1: No ale jako jinak asi nic, no.
0: No tak mi ještě řekni, jakou děláte limonádu, jaký na to máte postup.
1: Vždycky každej, myslím, že prostě vždycky je to jinak, třeba máme malinovou, to máme takový syrup kyselý a prostě ten smícháme s vodou a pak máme bezovou s citronem. Uh-huh. Do toho vždycky dáme bezovou jako šťávu, kterou táta udělá a my do ní dáme citron.
0: Uh-huh. A máte úspěch, jo? Kupujou si lidi?
1: Jo, jednou, když jsme byli prostě všichni z chalupy, tak jsme si vydělali přes 2000.
0: Wow, no to je dobrý biznis teda. Teď už možná se to takhle na podzim nehodí dávat tenhle tip, protože to už se zase ty lidi asi nechtějí tolik osvěžit. Možná, kdybyste prodávali čaj, tak možná, dejme tomu, by se chtěl spíš zahřát. Ale v létě by se to třeba hodilo. Až se příští léto budete nudit, tak můžete se inspirovat tady Grétkou a jejím business plánem s lidma z chalupy. No a je něco, co bys třeba poradila ostatním, aby třeba hnedka dneska zkusili doma vytvořit? Nebo do čeho by měli zkusit jít?
1: Nevím, různý věci jsou prostě na výrobu.
0: No tak co třeba tebe nejvíc baví, když na
1: jako
0: tom děláš?
1: Organizéry, protože jako žádný doma nemám, takže potřebuji nějaký organizéry.
0: No a to vyrábíš jak?
1: Třeba od krabice, od kapesníku nějaký jsem viděla, nebo nějaký prostě poličky z papíru.
0: Mm-hmm, že to prostě takhle pak zalepuješ nějakama, že to...
1: Ano.
0: Super, no tak vlastně je dobrý, že krabice od kapesníku je dobrý základ a pak si třeba můžete z jiný krabice nastříhat ještě nějaký předěly a ty tam nějak nalepit. No a podle tebe na tvoření je úplně nejlepší co? Nemyslím jako, že řekneš konkrétní výrobek, ale třeba jestli je to relax, zábava, nebo co je na tom, na té aktivitě to nejlepší.
1: Já u toho tvoření vždycky se na něco koukám, na ty kriminálky, takže je to jakože vždycky jako u toho něco dělám, no.
0: Takže ty prostě jedním okem koukáš, jak tam řeší nějakou vraždu a vyrábíš si u toho organizér. To je dobrý, to je ještě vlastně rozšířený guilty pleasure, že jako kromě toho, že na tu kriminálku koukáš, tak ale u toho ještě vyrábíš.
1: Uh-huh.
0: Dáme na závěr nějaký tvořící tip, je třeba nějaký místo, kde si nejčastěji na to pořizuješ svůj materiál, nebo třeba, že hodně koukáš po věcech, co máte doma a když to vypotřebuje, tak to zabavíš, aby si se z toho mohla něco vyrobit.
1: Já vždycky zabavím, když je něco jako prázdný, nebo už jako nepotřebujeme to, tak já to vezmu.
0: Protože nevíš nikdy, kdy se to bude hodit. Viď?
1: Ano, přesně.
0: Takže mějte oči na šťopkách. Není potřeba si nakupovat drahý materiál někde v obchodech s tvořícíma potřebama nebo v papírnictví, ale ten materiál je všude kolem nás. Stačí se koukat a místo toho, aby to třeba vaši rodiče nebo sourozenci vyhodili, tak vy to můžete zabavit a potom, až budete mít čas na tvoření, tak třeba vás něco napadne.
1: Ano.
0: No a teď už se nám vlastně pomalinku blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale samozřejmě Greti, i když si nám tady už pár tipů dala, tak nemůžeme skončit ještě bez nějakého závěrečného tipu od tebe. No a jak určitě znáš, protože občas Trenduj posloucháš, tak ten závěrečný tip může být na cokoliv, může to být na jídlo, na módu, na knížku, na procházku, nebo to může být takový vzkaz od tebe pro holky a kluky, co poslouchají. Nechám na tobě, jak to pojmeš.
1: Já nevím, prostě když něco dělají, tak aby prostě nepřestali, když je to baví.
0: Uhum, takže aby zůstávali u svých snů a šli si za tím a nevzdávali se, když třeba je první nějaký neúspěch, ne?
1: Ano, když mi bylo 8 a hrála jsem tenis, tak jsem řekla, že prostě v 10 skončím a teď mě to hrozně začalo bavit.
0: Uhum, takže nedávat si možná tady ty prostě cíle, spíš to tak nechat a pak třeba vás to se začne bavit, anebo prostě nenechat se právě hned tím prvním neúspěchem nebo nějakou krizí, nenechat se tím prostě strhnout, ale jít dál.
1: Ano.
0: Dáme si písničku, no a pak už nás čeká kvíz trendů. Bojíš se nebo se těšíš?
1: Oboje.
0: Tak za chvilku jdeme na to.

0: jdeme na to, máme tady další kvíz trendů. No a jak už to všichni znáte, já dám otázku, dám tři možnosti a náš dnešní host, tedy Gretka, zkusí, tipne, nebo možná to bude vědět. A pak si řekneme na konci skóre, je to jenom taková legrace, žádný stres, není to chcete být milionářem, i když budete mít plný počet, tak je to jenom na dobrý pocit, jako není tady na to žádná výhra. A jdeme hnedka na to. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
1: Pojďme zelená a oranžová.
0: Gretka dala za C, zelená a oranžová, dávalo by to smysl, jsou to takové podzimní barvy, ale letos podle trendů je to fialová a černá, takže bohužel špatná odpověď. Druhá otázka. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A velmi nenápadné s úzkou podrážkou, za B s masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C boty ve výrazných barvách?
1: Výrazný barvy, myslím.
0: Uh-huh. Gretka dává za C, ta furt dává Cčka, ale tentokrát to jsou B, masivní podrážka a kvalitní materiál, takže bohužel špatná odpověď. A máme tady třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A peří jako doplněk, za B kovové prvky, nebo za C umělá kožešina a zvířecí motivy?
1: Bčko.
0: Dáváš kovy, jo?
1: No.
0: Takže Gréti dává kovové prvky, ale já jsem vypatrala, že je to za C umělá kožešina a zvířecí motivy. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A velmi úzké obočí, za B jemné kouřové líčení, nebo za C obří linky.
1: Ačko.
0: Velmi úzké obočí dáváš?
1: Asi jo.
0: Nechceš si to ještě rozmyslet?
1: Já nevím. Asi Bčko.
0: Tak nakonec měníš na Bčko, jo? A to je správná odpověď. A poslední otázka. Který film měl v létě v kině IMAX pořád vyprodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
1: Toy Story 5.
0: V kině IMAX, bacha, to je takový to special kino na 3D brýle, není to klasický kino.
1: Já tam nikdy nebyla. Takže asi Bčko.
0: Ty vždycky, když nevíš, tak dáš Bčko. Dáváš teda Bčko Spider-Man, jo?
1: Jo.
0: Gretka dává Bčko Spider-Man, ale správně bylo za A Odyssea, tak teď je úplně v IMAXu bláznivá a je tam pořád plno. Takže špatná odpověď. Gretka získává jenom jeden bod, ale byla to jenom taková legrace, prostě musela typovat. A byla tady na to sama, někdy tady máme dva hosty, ty se aspoň spolu můžou poradit, takže úplně v pohodě. No a to je za nás dneska z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Gretky najdete na našem webu a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se těšit na vaše zprávy. No a představte si, že přesně tohle Gretka udělala. V létě mi napsala, poslala mi hlasovku. No a teď je tady, tak Greti, jak to hodnotíš a doporučila bys, aby i ostatní se odvážili a napsali?
1: Jo, určitě.
0: A musela ses dlouho odvažovat nebo ses rozhodla docela brzo, že do toho půjdeš a že to zkusíš?
1: Docela brzo, ale nám nefungoval chvíli e-mail, takže jsem to nemohla napsat.
0: Takže si čekala, až začne fungovat e-mail a pak to prostě zkusila a překvapilo tě, když jsem odepsala, měla si radost?
1: Jo.
0: No tak to zkuste jako Gretka, možná taky byla na začátku trošku nervózní a zvládla to krásně. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Greta.
1: Ahoj.
0: Čau. Astro. No.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě začíná už po 317.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kteří zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci, neboli kteří zpěváci vystudovali informatiku. No a odpověděl nám správně Matyáš Čech, který řekl, že to jsou Pokáč a Pavel Čadek. Nejprve byli ajťáci, no a teď jsou písničkáři. Gratulujeme Matyáši a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro další kolo hitparády? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, v které zemi vznikl K-pop. Opakuj ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: No Stress, tak se jmenuje nová pecka od 12-leté zpěvačky Lillian, která zní tak trochu jinak, než jsme od ní byli zvyklí. Lillian v ní pořádně přitvrdila a tak trošku se přiblížila i k rapu. Tak jsme zvědaví, jak se vám bude její nová vypalovačka líbit. Lillian se věnuje zpěvu už od 8 let a kromě hudby miluje také muzikálové herectví a tanec. Na kontě má už několik vlastních písniček, třeba Škola je nej, Shopping Day, Party Day a spoustu dalších. Zahrála si také v muzikálech Annie, Peter Pan anebo Into the Woods. V současnosti můžete vídat třeba v muzikálech Robinson a Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Lillian navíc chystá svůj úplně první samostatný koncert, na kterém oslaví své 13. narozeniny. Chcete být u toho? No tak mám pro vás skvělou zprávu. O lístky na něj budeme soutěžit už v pondělním vysílání 5. října. Lillian za námi do Rádia Junior dorazí po 5. hodině, takže v pondělí v 5 určitě poslouchejte. No a teď už pojďme na její novinku. Tohle je Lillian a její hitovka
0: Novinka.

0: No Stress, tak se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od Lilian, která chystá svůj první samostatný koncert ke svým 13. narozeninám. Chceš na něj vyhrát lístky? Tak poslouchej vysílání Rádia Junior v pondělí 5.10. po 17. hodině, protože ke mně do vysílání Lilian přijde a můžeš si ji i vyspovídat. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Simča Benešová, která chce do našeho žebříčku dostat zpěvačku, co si říká Majla. A její píseň Crying to God. A teď co myslíš, je Majla česká nebo zahraniční zpěvačka? No a správná odpověď je, že to je Češka, která aktuálně žije v Londýně a zpívá především anglicky. A jestli budeš hledat třeba na nějakých streamovacích platformách, tak musíš napsat M-E-L-L. Hudbě se věnuje už od dětství a v roce 2023 reprezentovala Česko na soutěži Eurovision Song Contest s písní My Sister's Crown společně s dívčí skupinou Vesna. Její aktuální písnička Crying to God je ale trochu jiná. Majla v ní zpívá o chvílích, kdy člověk něco prožívá a hledá způsob, jak se s tím vyrovnat. A kdo ví, třeba tě následující pecka zaujme natolik, že si ji zařadíš i do svého soukromého playlistu. Tak si ji pojďme poslechnout. Majla, Crying to God.
1: Novinka.

Tak to byla česká zpěvačka sídlící v Londýně, Myla s písní Crying to God. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 písniček hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hitparády Rádia Junior. No anebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Každopádně my za tip děkujeme Simče a pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů?

0: A ve 316. kole už neuslyšíme ani sokolíka Pepíka od Báry Ladrové. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho svými hlasy v našem žebříčku udrželi po maximální počet 10 kol a díky tomu se dostává do síně slávy. A ještě jedna zpráva. Sokol si bude ve čtvrtek 8. října připomínat památný den sokolstva. Česká obec sokolská spolu se stovkami tělocvičných jednot po celé zemi uctí památku tisíců sokolů a sokolek, kteří obětovali své životy v bojích za svobodu a samostatnost národa. V řadě měst vyjedou do ulic autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy ozdobené českými a sokolskými vlaječkami. Budou se konat vzpomínková setkání spojená s kladením věnců a květin u pomníků, pamětních desek a sokoloven. A nebude chybět ani jedna z nejpopulárnějších akcí pro veřejnost. Večer sokolských světel. Během níž lidé na březích řek a rybníků vypouštějí na vodu lodičky se zapálenou svíčkou. Symbolicky za každou sokolskou duši, která položila život za svobodu. A jestli máte sokol i ve vašem městě, tak si zkuste vyhledat, jakou akci chystá na 8. října. Na památný den sokolstva. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Pavel Čadek s písní Strach, která je na 10. místě. A když už se písnička jmenuje Strach, pojďme si říct, co to ten strach vlastně je. Strach je přirozená reakce našeho těla, když máme pocit, že nám něco hrozí. Třeba když se ocitneme na hodně vysokém místě, slyšíme v noci podezřelý zvuk, nebo nás čeká něco, z čeho máme obavy. V tu chvíli se naše tělo připraví k akci. No a teď malý kvíz. Co se děje s naším tělem, když se pořádně lekneme? Za A. Srdce začne být pomaleji. Nebo za B. Srdce začne být rychleji. Nebo za C, přestaneme úplně dýchat. No a správná odpověď je za B. Když se lekneme, srdce začne pumpovat krev rychleji a tělo se připravuje na rychlou reakci. Útěk nebo na boj. Strach je vlastně takový náš vnitřní alarm, který nás má chránit. No a teď už si poslechněte Pavla Čadka a jeho strach.
1: 10. místo.
2: Ahoj, Fer.

0: Prach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která je opět na 10. místě. A kdo pak nám klesl z 8. místa na předposlední 9? Taylor Swift s písní Uplight. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, pojďme se podívat na to, čeho se bojí jedna z největších hudebních hvězd na světě. Taylor Swift v jednom rozhovoru prozradila, že jejím velkým strachem je bezpečnost na jejich koncertech a to, aby se něco nestalo jejím fanouškům. A není divu, na její koncerty chodí 10 000 lidí. Taylor ale také říká, že strach by nám neměl bránit v tom, abychom žili svůj život a dělali věci, které máme rádi. Každému na strach pomáhá něco jiného. Někdo se potřebuje projít, někdo si pustí hudbu, někdo si povídá s kamarádem a pro dalšího může být uklidňující třeba pohlazení kočičí srsti. Což nás přivádí zase zpátky k Taylor Swift, která je velkou milovnicí koček a má doma hned 3. A jestli chceš vědět, jak se jmenují, tak ti to řeknu v příští hitparádě Rádia Junior. Už za týden. Teď už je tady Taylor Swift a její hitovka Uplight.
1: 9. místo.

0: 8. na 9. příčku slítnul Oplight od Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si naopak polepšil z 9. místa na 8. Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, zajímalo mě, co pomáhá překonávat nejrůznější obavy Benovi. A tipuju, že vedle hudby je to 100% sport, který od dětství sehrává v jeho životě obrovskou roli a dělal ho i závodně. Ben se věnoval tenisu, snowboardingu a brazilskému bojovému umění jiu-jitsu. A právě ze sportu si podle svých slov přinesl i disciplínu, kterou později využil v hudbě. V hudbě na sebe poprvé zásadně upozornil soutěži Česko hledá superstar a ty si teď pojď zkusit tipnout, v kterém roce to bylo. Za A v roce 2004, nebo za B v roce 2009, nebo za C v roce 2019. A správná odpověď je za B v roce 2009. Tehdy se Ben Kristoval dostal mezi finalisty a právě díky soutěži se o něm dozvědělo velké množství lidí. No a holkám ze skupiny Vesna se líbí Ben Kristoval natolik, že si ho pozvali i do svého songu. Já si tě brát nebudu. Tady je
1: 8.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli devátí a teď si polepšili na osmou příčku. A k mému rozhovoru s frontmankou skupiny Patricí Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Vesna. A kdo je opět na sedmém místě? Pokáč z písní Ignor. No a hned na začátek mám pro tebe kvíz. Čím chtěl být Pokáč, když byl malý? Za A popelářem, nebo za B pilotem, nebo za C kuchařem? A správná odpověď je... Za A Pokáč chtěl být popelář. No a tahle dětská záliba mu vlastně vydržela dodnes. Se svými syny občas chodí před dům vyhlížet popelářské auto. A dokonce už je párkrát svezl i v kabině. Ale já nevím jak vy, ale já jsem fakt ráda, že nakonec před povoláním popeláře zvolil povolání písničkáře. Protože díky tomu můžeme poslouchat jeho naprosto skvělé a mega vtipné songy. A kdo by chtěl vidět Pokáče naživo, tak má jedinečnou šanci, protože teď na podzim plánuje koncertní šňůru, kterou pojmenoval Ignor Tour. A tentokrát to bude něco docela jiného. Nepojede jen se svou kytarou a ukulelem, ale poprvé ho doprovodí živá kapela. Zahrají například v Olomouci, Třebíči, v Brně, Praze, Táboře, Pardubicích, Zábřehu, na Moravě nebo Gdyni. A určitě tam zazní i následující hitovka. Pokáč, Ignor.
1: Sedmé místo.

0: 500 dní je Ignor od Pokáče.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám vystoupal z novinky na šesté místo? Je to Eva Farná s písní Perpetuum mobile. A protože už víme, že Eva zpívá od dětství, mám pro vás jednu další zajímavost. Věděli jste, že Eva Farná jako holka taky závodně lyžovala? Jezdila slalom a sjezd a dokonce byla členkou lyžařského klubu. A kdyby se nestala zpěvačkou, možná by dnes dělala něco úplně jiného. Po maturitě totiž začala studovat na univerzitě ve Varšavě. No a teď mám pro tebe další kvíz. Co myslíš, že Eva Farná v Polsku studovala? Za A práva, nebo za B polštinu, nebo za C architekturu? A správná odpověď je za A práva. Eva chtěla být právnička, no ale nakonec dala přednost hudbě a zpívání. A já si myslím, že neudělala špatně. Eva Farná, Perpetuum mobile. 6.

0: Z novinky na šestou příčku si povyskočil megahit Perpetuum mobile od Evy Farné. A už jsme se dostali mezi prvních pět nejoblíbenějších písniček podle vašich hlasů. No a kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Budou to Lollipops, které byly před týdnem čtvrté a teď jsou na páté příčce. No a v tomto případě jde o novou sestavu Lollipops ve složení. Růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. A mají písničku Všechny barvy máme. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kterou barvu mají lidé z různých koutů světa úplně nejradši? Máš svůj tip? Průzkumy na nejoblíbenější barvu v různých koutech světa obvykle vyhrává modra, kterou si lidé často spojují s klidem, důvěrou a bezpečím. A líbí se jim i proto, že připomíná oblohu nebo moře. Já osobně mám nejradši terkysovou, to je právě něco mezi zelenou a modrou. Ale jako malá jsem měla ráda žlutou a mám ráda i růžovou, nejvíc odstín fuchsiová. No a jakou barvu máš nejradši ty? Lollipops, všechny barvy máme.
1: Páté místo.

0: Všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Před týdnem byly čtvrté, teď jsou na páté příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Před týdnem byl šestý a teď se dostal na sympatickou bramborovou čtyřku. Tak si u vás vede 14-letý Jony z písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky. Dělat vlastní hudbu a mít svou vlastní kapelu byl odjakživa jeho sen. Na hudební nástroje se začal učit už ve školce. Během covidu hrál doma aspoň na hrnce, když nebylo možné chodit na hodiny bicích do hudebky. Když dostal svou vlastní bicí soupravu, štěstím se z toho prý rozplakal. K tomu hraje na klavír, kytaru a baskytaru. Sám si píše písničky a s rodiči často cestuje. Byli třeba v Mexiku, Dubaji nebo Disneylandu. A dřív i závodně tančil. Možná i proto pojmenoval svou píseň Tanči. Tak co? Taky si na ní zatančíš s Jonem?
1: Čtvrté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některých z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo nám tentokrát klesl z druhého místa na šesté? Jsou to Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. S písní Tohle není love song. A když už máme v názvu Rebelky, víš, že v historii najdeme spoustu skutečných rebelek. Třeba Amelia Earhart. Ta se na začátku 20. století rozhodla, že bude létat. I když tehdy bylo létání pro ženy něco dost neobvyklého. A právě proto se z ní stala jedna z nejslavnějších průkopnic letectví. A nebo Rosa Parks, která se v roce 1955 odmítla vzdát svého místa v autobuse jen kvůli barvě své pleti. Takže rebel nemusí být někdo, kdo dělá neplechu. Někdy je to člověk, který se ozve, když mu něco připadá nespravedlivé. No a teď už jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. A jejich písnička Tohle není love song.
1: Třetí místo.
2: Tohle není love song. Spíš feeling, co je dost wrong.

0: Tak to byla čtyřčlenná dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty, Vob, Honzino a Arianka. Minule byli druzí, teď jsou na třetí příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo nám tentokrát klesl z prvního místa na druhé? Je to skupina Botox s písní My dva. A když už se nám tu dvakrát objevilo číslo dva, tak mám pro vás pár zajímavostí. Věděli jste, že slovo dva patří mezi úplně nejstarší číslovky, které používáme. Číslo dva totiž najdeme skoro všude. Máme dvě oči, dvě uši, dvě ruce a dvě nohy. No a teď kvíz. Kolik srdcí má chobotnice? Za A1, za B2 nebo za C3? No a teď se uvidí, jestli jsem tě nachytala nebo ne, protože správná odpověď je... Za C. Chobotnice má tři srdce. Dvě z nich pumpují krev směrem k žábrám a třetí posílá do zbytku těla. No tak doufám, že mi tenhle chyták odpustíš a už jdeme na skupinu Botox a jejich hitovku My dva.
1: Druhé místo.

0: My dva, tak se jmenuje hitovka od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli zlatí, teď jsou stříbrní. A kdo dneska ovládne vrchol hit parády Rádia Junior? Tram taradá! Minule bronzová a teď rovnou zlatá je Adéla Křivánková s písní Konečně volna. A když už jsme o Adélce zjistili, že miluje K-pop neboli korejský pop a dokonce byla na koncertě BTS v Jižní Koreji, mám pro vás jednu korejskou zajímavost. Víš, jak se jmenuje hlavní město Jižní Koreje? Za A je to Tokio, nebo za B Seoul, a nebo za C Peking. No a správná odpověď je, že hlavní město Jižní Koreje je Seoul. A víš, že Seoul je fakt obrovské město, kde žije kolem 10 milionů lidí, takže vlastně stejný počet lidí jako u nás v Česku. Protéká jim řeka Han a přímo uprostřed moderního města najdeš také starobylý palác, který byl postaven už v 16. století. Adéla Křivánková to ví, no a tady je její single Konečně volná.
1: První místo.

0: A ve 317. kole hitparádě Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. V které zemi vznikl K-pop? Opakuji ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: No, no, no, no, žádný stres. Jo, jo, jo, než jich bude pes. Hej, hej, čiň je to se mnou.
0: První novinka je od 12 let.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čata.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala.
0: Normálně... Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum.

0: ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i z počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začínáme zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu a v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Tak ahoj!
2: Žili byli...
3: Ne, to není začátek pohádky.
2: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
3: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
2: Je pravda, co se o nich říká?
3: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
2: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
3: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
2: radiojunior.cz.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Na základě sběru pradávných příběhů jednotlivých chemických prvků, rozhovorů s molekulami a zkoumání zbytků v kádinkách a skumavkách vznikl tento malý chemický bestiář. Chemie totiž nepatří jen do tabulek a učebnic, a proto se chemické prvky vydaly do světa, kde zažívají všelijaká dobrodružství, ale i všední trápení. Pětidílnou sérii Malý chemický bestiář napsala a režíruje Tereza Verecká. Hrají Marie Štipková, Marek Mikulášek, Vojtěch Bartoš, Diana Toniková. Natočeno v roce 2020.
2: Náš příběh začíná, ale i končí v říjnu. A byl by to jistě krásný říjen.
3: Býval by to byl ten nejlepší říjen na návštěvu babiček a dědečků, sbírání hub a na kakao.
4: To by ovšem nesměl zrovna být konec světa.
3: Karel seděl sám na zbytku světa jako hromádka neštěstí a přemýšlel, jak se do takové situace vlastně dostal. V Haraburdí za ním něco zachřestilo a mazlavý hlas povídá.
5: Kájo, já mám hlad. Neměl bys něco menšího?
2: Karel vytáhl z kapsy poslední půlku čokoládové tyčinky a hodil ji přes rameno. Ozvalo se čvachtavé chramst a bylo na chvíli ticho. Alespoň měl zase čas přemýšlet o tom, jakže se to všechno seběhlo. Muselo to začít někdy minulý týden. Škola už byla v plném proudu a Karel i jeho spolužáci dostávali každý den spoustu úkolů.
3: Kájovi spolužáci to ale měli dobře vymyšlené. Vždycky, když se jich učitelka paní Chaloupková ptala:
6: Petře, kde máš to cvičení z angličtiny?
3: Nebo
6: Ludmilko, ukaž mi, jak si doma napsala 5 rozvitých vět.
3: Oni odpovídali:
4: Se omlouvám, pančelko, mě můj úkol včera sežral náš pes.
3: Případně:
7: Promiňte, můj králík Bert mi rozkousal sešit.
4: Nebo dokonce: Nám doma úplně všechno počural kocour a máma mi zakázala to sem nosit. Všechno jsme museli vyhodit.
2: Ale Karel nic takového říkat nemohl. Byl totiž alergik a doma žádné zvíře mít nesměl.
3: Když Karel tak nesnášel úkoly. A jednou paní učitelka Chaloupková řekla:
6: Karle, ale teď už se opravdu zlobím. Víš, že ten papírový model zeměkoule jste měli odevzdat už minulý týden. Já mám sice nervy ze železa, ale co je moc, to je moc.
3: A tak šel Karel domů a věděl, že dneska nepůjde na fotbal ani do parku, ale bude sedět doma, patlat kuličku z papíru a honit ji štětcem po stole. Ach jo. A možná proto se doma zeptal táty:
7: Tati, želva nemá nikde žádný chlupy, viď?
4: No, to nemá.
7: Takže bych mohl mít želvu, i když jsem alergik?
4: No to jo. Ale co tě to najednou napadlo?
7: Protože by jedla a trhala všechno, na co by přišla. Strašně by řádila a já bych pak mohl říkat, že mi sežrala úkoly, sešity, modely zeměkoulí a tak.
4: Karle, oni želvy moc neřáděj. Želvy žerou salát. Spěj a to je tak všechno.
7: A nečůrají želvy náhodou na věci? Jakože, víš, hodně. Tak hodně, že je od nich úplně všechno počůraný, až se to nemůže vzít do školy a musí se to vyhodit.
4: Co já vím, želva čurá málo.
3: Ach jo.
4: Ale co sežere všechno a není to vůbec chlupatý, je třeba černá díra. Napadlo tatínka.
2: Karlovi se hned zvedla nálada. Vyrobí si doma černou díru. Po několika hodinách pokusů ale musel uznat, že zatím vyrobil jen spoustu malých děr do černého trička, propálil díru do stolu
6: A ještě si udělal spoustu nových černých myšlenek. Už to chtěl vzdát a pustit se konečně do toho prokletého modelu zeměkoule, když si na něco vzpomněl.
3: Vzpomněl si, že existuje ještě jedna věc, která sežere úplně všechno, bez zbytku.
4: Věrná společnice mafiánů a zločinců.
8: Kyselina sírová.
6: Vyběhl na půdu, kde byly schované věci a hračky po tátovi, mezi nimi kufřík s nápisem Malý chemik. Oblékl bílý plášť, který v něm našel, rukavice a pustil se do díla.

0: Nad ránem měl v ruce baňku a v ní olej na tou kapalinu. Zaťukal na baňku. Tekutina se zavlnila, protáhla, pak zaťukala Karlovi naspátek a povídá.
1: Ahoj, malička.
0: Karel pomalu pohladil baňku prstem. Kyselina v kádince mu přes sklo po prstu hned chňapla.
1: Ty seš mi ale hladová. Po mně kousat nesmíš, to je fuj. Budu ti říkat Sally. Selinka, protože seš kyselinka. No, kdo je moje kyselinka? No, ty jsi.
0: V tu chvíli zaťukal na dveře pokojíčku táta.
2: Ty už jsi vzhůru? No, to je dobře. Pojď snídat.
0: Karel honem schoval nádobku se selinkou za záda.
1: Dobře, hned jsem tam. Za chvíli se vrátím a promluvíme si. Zatím tady na mě počkej. Kyselina se zase zavlnila a povídá.
3: Tak fajn.
0: Když se Karel vrátil, v pokoji bylo ticho, suchý vzduch a kyselina sírová v nádobce vyčkávala, co bude dál.
1: Přinesl jsem ti vajíčka od snídaně. Chceš?
3: To bych si teda dala.
4: Karel nasypal vajíčka do kádinky a ta se v kyselině rozpustila jako cukr ve vodě.
3: Hned je mi líp. Ty jsi s mě namíchal? A na co? A k čemu? A proč? A nemáš něco menšího k snědku?
1: No, namíchal, abych nebyl sám. Víš, já totiž nemůžu mít psa nebo kočku. Žádný zvíře, protože mají srst.
3: Já mám moc ráda psy i kočky.
1: No, to já taky, ale jsem alergický. A potřeboval bych, aby mi někdo občas roztrhal nebo snědl úkol. Nebo počůral. Víš, protože já úkoly hrozně nerad.
3: Já mám moc ráda úkoly. Jím, požírám a rozpouštím. Čůrat neumím.
1: A myslíš, že bych ti mohl dát sešit z matiky a ty bys ho okousala?
3: Ale jistě. Jenom mě na chvilku pust ven a já se ti na to kouknu.
0: A tak Karel vypustil malou, čerstvě umíchanou kyselinu sírovou z kádinky. Sally se hned vrhla na sešit matematiky. A než bys řekl švec, rozpustila ho, až z něj zbyla jen černá břečka. Potom poslušně vyčkávala na okraji stolu. Cože to bude chtít Karel dál?
5: Tyjo, to bylo hustý.
1: To je hodná, Sally, tak je šikovná. Za tohle si zasloužíš odměnu. Skočím ti pro pamlsek. A potom se možná ještě podíváme na cvičebnici češtiny.
0: Karel odběhl. Když se vrátil, chtěl něco říct. Ale najednou úplně ztratil řeč. Jeho školní taška, která předtím ležela na stole, byla pryč. A Sally se olizovala a čekala pochvalu.
1: Sally, ne, tohle nesmíš, to je fuj.
3: Tohle ale vůbec nebylo fuj. To bylo naopak velmi dobré. A rozhodně to vyřeší tvůj problém s úkoly, nemyslíš?
1: Dobře, dobře, chápu. Myslela si to hezky, ale už toho nechej. Naši mě zabijou, až to zjistí. Selko, už žádný jídlo a zpátky do kádinky.
0: Kája začal pobíhat po pokoji. Mluvil a nadával, ale když se znovu otočil na Selinku, zjistil, že zatímco mluvil, sežrala i ten stůl, na kterém leželi taška a sešit z matematiky. Honem popadl srolované noviny, že kyselinu praští přes čumák, aby toho nechala. Ale kyselina po novinách chňapla a ty se začaly rozpouštět. A ze stěn a dveří začaly padat šroubky a skobičky. Vylamovala se futra a z oken skleněné tabulky. protože sklo a železo koncentrovaná kyselina sírová, jako byla tato, nejí. Jinak se všechno v pokoji rozpouštělo, šumělo a černalo.
6: Okamžitě toho nechej, Selko. Měla si přece jíst jenom věci, které nemám rád. Úkoly, sešity, možná rýžový nákyp a koprovou omáčku, ale takhle ne.
0: Ale to už kyselina sežrala celou ulici a všechny domy v ní a jenom volala na Káju stvořitele.
3: To je krása. Podívej, jak mi to všechno chutná. A tohle je tak dobrý. Už jsi někdy jedl městský park?
6: Ne.
3: Jak ono to krásně křupe. Kájo, pojď si hrát.
0: Ale Karel nechtěl. Karel se bál.
4: Měl třeba strach, aby se táta nepodíval z okna nedaleké fabriky, kde pracoval, a nezjistil, že není nejen park, ani ulice, ale ani jejich dům.
0: Najednou kyselina udělala jedno obrovské chramp. A bylo po fabrice.
4: Najednou nejenže nebyl dům.
0: Nebyla ulice.
4: Nebyl park a stromy okolo.
0: Najednou nebyl ani tatínek. Jenom okenní tabulky a všechny kovové předměty z fabriky tu zůstaly.
3: Co je, Kájo? Co se ti stalo?
4: Ale Karel řekl jenom, zmiz někam, nech mě být, měl jsem si radši pořídit želvu.
0: A sedl si smutně na hromádku zbytku světa a přemýšlel, jakže se to sem vlastně dostal a jak z toho ven.

0: A to už jsme zase na začátku příběhu, kde Káju nakonec našla paní učitelka Chaloupková, která všechno to řádění kyseliny přežila jen díky svým nervům ze železa, které se Lince vůbec nechutnaly. A tahle paní učitelka povídá: tak se mi, Kájo, zdá, že se ti to trochu vymklo, nemyslíš? A taky se mi zdá, že budeš muset udělat větší úkol než jen malý model zeměkoule. Myslím, Kájo, že budeš možná muset stvořit úplně všechno znovu. Nejdříve ale vyřešíme tu tvoji zdivočelou kyselinu. Co říkáš? A nalákala Sely do obrovských železných nádrží, kde kyselina spala, odpočívala a čekala, až přijde někdo, kdo s ní bude umět opravdu zacházet. Potom se spolu s Kájou pustili do znovu stvoření světa.
1: A spotřebovali na to opravdu, ale opravdu hodně papíru, lepidla a spoustu barev.

0: Karouš, já vás tady moc vítám.
1: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
0: Markéta napsala a musím říct, i vytvořila nejen knihu Hraví hadi a Karel jí v tom nejen podpořil, ale hlavně dodal hadí hosty. Bez nich by se to tu dnes neobešlo. Takže já už jsem se s nimi pomazlila, žádný mě neuhryznul ani neuškrtil. Takže i vy, milí junioři, pokud nejste nadšení milovníci hadů, třeba za chvíli budete. Ale hlavně zbavte se předsudků a zaposlouchejte se do vyprávění o kouzelném tvorečkovi, který se pohybuje bez nohou, loví bez rukou a v mžiku se vám schová, ať už na zemi nebo třeba na stromě. Že jo, Karle? Vy jste měl takový zážitek s hadem, že jo?
2: Jako, tak teďka nevím, jaký máte na mysli, protože zážitku s hadama mám za těch 50 let poměrně dost.
0: No, jenomže jste říkal, že se vám ztratil.
2: Jo, to a nejeden, že jo. To,
0: že jste ho viděl a že jste mu pro něj šáhnul pod drn a on tam nebyl. Přestože jste ho viděl, že tam zalez.
2: No, to mi dělala jedna zmije, taková ta černá forma zmije. Pamatuju si, že to bylo na knížecích pláních na Šumavě a to byla taková planina a byl tam jediný trs trávy a ta zmije skutečně byla u toho trsu trávy a já jsem říkal, no tak tě mám, protože já jim neublížím, já se s těma pomazlím, oni se mnou taky, vždycky mi dají pusinku na uvítanou a že si vyfotografuju a tak, no. No a ona mi zalezla do toho jediného trsu trávy, široko daleko nebylo nic jiného. A ona tam nebyla, prostě já jsem ji tam nedokázal najít, takže oni se umějí schovat, stát se neviditelnými vlastně.
0: No, to je právě to, co je na nich krásně kouzelný a tak dále a tak dále. No a Markéta napsala tu knížku, takže já se chci zeptat, Markétko, proč zrovna o hadech?
1: No já bych si nikdy nepomyslela, když jsem byla menší, že bych psala v budoucnu knížku o hadech, protože já sice teď už jsem s váma parťák v tom, že se mi hadí. Můžu říct, už i líbí někteří teda, ale já jsem se jich dřív strašně bála. Já jsem měla úplný fobie, takže já jsem chtěla být naopak od hadů co nejdál. No ale jak jsem se pustila do psaní knížek, tak mě strašně baví oblast přírodních věd a právě zvířat. Třeba někdy dojde i na rostliny, ale zatím došlo jenom na zvířata, takže jsem napsala už třeba o motýlech, o opylovačích. A pak si toho všimnul můj bývalý kolega z práce, kdy jsme dělali právě na ochraně přírody a on chtěl napsat ceduly k cyklostezce, protože tam zažíval, jak lidi vykřikují, fuj, zmije, a nacházel tam přejetý hady a nemohl se zbavit podezření, že některý byli zajetý i schválně, že to nebyla vždycky nehoda. No a chtěl lidi poučit, že jednak v tom místě žádný zmije nežijou, že to všechno jsou užovky a že je potřeba hady chránit a není třeba se jich bát. No tak mě oslovil, jestli bych mu nepomohla s tou cedulí. Tak sice jsem se nejdřív zarazila, že o hadech, ale tak byla to jen cedule, bylo to na chvíli, tak jsem si říkala, no dobře. A jak jsme to probírali, tak jsme přišli na to, nebo on mi to řekl, že je málo knížek o hadech pro děti. No, tak já jsem to vzala jako výzvu, že by stálo za to změnit a nabídla se mu, jestli ji nechce teda se mnou napsat, ale on na to neměl v té době čas, takže řekl, že ne. Ale já už jsem se tak nadchla, protože já jsem si říkala, že bych se mohla konečně toho strachu zbavit, protože já už jsem se o to pokoušela dřív, ale nepovedlo se mi to. Já jsem měla strachy z pavouků a u nich se mi to podařilo, u těch hadů ne a ne. No, takže také jsem se do toho vrhla, pak jsem hledala i spolupracovníky a Karel mi s tím právě taky pomáhal.
0: Takže, krom toho, že si budeme povídat o knížce, se tady načnulo další téma a to, že hadi to s námi lidmi nemají úplně jednoduché. Takže, milí junioři, pište, volejte radiojunior@rozhlas.cz nebo máme telefon 800 199 199. Ještě jednou tady srdečně vítám Markétu Vítkovou s její knížkou Hraví hadi a Karla Karouše, zoologa, který

ty hady dodal, abychom tady měli taky vlastně jakoby živé hrdiny té knížky. No a já se určitě pak Markéty ještě zeptám, ale myslím, že byste mohli odpovědět i vy, milí junioři, co vás o hadech zajímá nebo třeba i fascinuje nejvíc. Pište nebo volejte, knížka může být vaše. A ještě poprosím, nevolejte do písniček, David Janečka je pro nás s láskou vybírá a chceme si je užít.

0: Tak, ještě jednou vás vítám v Mezi námi zvířaty. My jsme se tady tak zapovídali o té krásné knížce, která tady sedí před námi, že jsme skoro nepostřelili, že skončila písnička. Tak já se vám hlásím, jsem zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková a moji hosté jsou Markéta Vítková a Karel Kerouš. Markéta napsala krásnou knížku o hadech, Karel přinesl hady. No a sešli jsme se tady vlastně dneska proto, že je takové hadí datum. Všichni víme, že hadi se probouzejí na svatého Jiří, ale už se tolik neví, že datum, kterého by se měli držet, aby se uložili ke spánku, tedy taková hadí večerka, že je 28. září. Na svatého Václava, to bylo včera. Ale já si myslím, že letos to asi neklapne v tomhle krásném počasí, že jo? Že hadi ještě spát nepůjdou.
1: No, já si myslím, že některé druhy naši, když budeme mluvit o našich hadech tady středoevropských, tak si myslím, že některý už spinkají, nebo už určitě už jsou doma.
0: Teď jsem se dívala na stránku Naše zahrada, kde lidi fotí různá zvířata, s kterými se potkávají doma, a byla tam zmije, která přišla do kuchyně někomu. Tak jsem si říkala, aha, tak ono bylo svatýho Václava, tak ona si šla asi už hledat nějaký pokojíček.
1: No, už se určitě chtěla uložit někde k nějakému pohodlnému spánku, ale asi si splatla patro, protože oni vždycky spíš zalézají do sklepů, nikoliv do kuchyní.
0: Takže... No a to se může stát teda, že nás přijdou hadi navštívit takhle v tomhle období. Co asi má takový člověk, když objeví doma hada, udělat? Jako má ho v tom sklepě nechat spinkat třeba tu užovku nebo i tu zmiju?
1: Tak to je už člověk od člověka, protože jako já bych jim uvolnil třeba celý dům, jako kdyby to, ale lidi zas takový velkorysí nejsou. Takže někdo je nechá v tom sklepě a někdo mě volá prostě přes 112, že má v domě strašlivýho hada, a většina těch lidí ještě říká, že tam má toho hada a že má taky děti. A já říkám, já vždycky mu gratuluju, že má teda děti taky, jako, a jdu teda to odchytím a nějakým jako teda snažím se pomoct jak tomu hadovi, tak tomu človíčkovi, no.
0: A ten človíček, kdyby náhodou teda toho hada doma mít nechtěl, tak může sám ho někam, a kam ho nejlépe poponést?
1: No, to je právě to, že záleží na tom, co to je za druh, protože třeba užovky podplomaté už na to zimoviště odcházejí někdy koncem srpna. Jo, a třeba ty zmije, které jsou takový z těch našich pěti druhů hadů, takový nejotužilejší, takže nejsou tak vázaný na to teplo, takže ty můžou teďka v tuhletu dobu, když ještě máme 23, 25 stupňů na sluníčku určitě, tak si říkal, dobrý, tak já už jdu spát, protože v noci je mi zima. No a vleze někam, kam nemá, no. A jako je to daný hlavně tím, že ty hadi znají to své prostředí. A teď si představte, že do toho prostředí, ve kterém žijou, který znají, oni znají, kde je který kámen a kde je nějaký kmen a to. A pak tam najednou přijede buldozer a část toho prostředí mu změní. No ten hadi je z toho zmatený. Co teď? To, já to tady nemám, to, co potřebuju. Já to, kde mám tu ložnici, že jo, kde trávím zimu. No a tak se snaží něco najít a zatoulá se třeba až tam, kde není vítaný nějakým třeba lidským sídlu, no, takže tak to je bývá, no.
2: A já bych to teda ještě doplňala, protože ta otázka vlastně zněla, jestli lidi sami můžou někam třeba toho hada odnést, ale u nás je 5 druhů hadů a všichni jsou chránění, takže by to lidi neměli sami dělat, měli by zavolat třeba záchrannou stanici.
1: Je to tak.
0: Souhlas?
1: No. Je to tak, akorát i záchranní stanice, většina z nich, to je síť záchranných stanic České republiky, kterou v podstatě spravuje Český svaz ochránců přírody, tak oni jsou většinou teda zařízený na ty ježečky a na tu veverku a na ptáčky, a na ty hady teda moc těch zařízení nemývají, jo, takže některé, jo, některé
0: nemusí se
1: ne,
0: ho rovnou ujmout, ale můžou vědět, co ale... odborníci, kam toho hada
1: přesně,
0: třeba v té přírodě, v té přírodě u nás.
1: Přesně,
0: no, my
1: tak.
0: Si teď dáme krásnou písničku o zmíjích a pak si prostě konečně otevřeme tu Markétinu knížku.

0: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o hadech. A je to proto, že máme tady krásnou knížku, která je jedna z mála dětských knížek o hadech u nás a je úplně nová. Napsala ji Markéta Vítková, která ji taky přinesla, je to můj dnešní host. Přivedla si sebou ku pomoci Karla Kerouše, zoologa, který ji tak trošičku při psaní té knížky pomáhal. No a já bych myslela, abyste se nám ozvali i vy, pokud máte zájem o hady a chtěli byste se na něco zeptat. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo 800 199 199 je telefonní číslo. A já teď ukážu tu knížku, o kterou dneska vlastně taky jde, protože jeden z vás ji možná z těch, kteří nám napíš nebo zavolají, tak ji dostane od nás jako takový krásný dáreček. A ta knížka není jenom kniha, ve které by se psaly písmenka, písmenka, pak byl nadpis písmenka, písmenka, ne. Tahle ta knížka má spoustu obrázků a má i spoustu takových hračiček. Mně se líbí to slovo hračička. Já si myslím, že každý milovník přírody by byl nadšen, kdyby takovouhle knížku získal. Markéto, jak jste to všechno vymyslela?
1: No, to je vždycky takový dlouhodobý proces a většinou nápady přicházejí nečekaně a je dobrý si jako zapsat nebo na ně nezapomenout. A tady u té knížky jsem chtěla, aby byla hravá, jako ty předchozí, třeba ta bz, kam jsme dávali třeba model žihadla. No a u té hadí jsem měla hned z kraje nápad, že bych chtěla, aby v té knížce byla svlečka ze skutečného některého našeho hada z těch pěti, co u nás žijí.
0: Tak asi řekneme, co je svlečka. Já myslím, že to asi není tak úplně jasné.
1: Vlastně had, když roste, tak vždycky musí svléknout vrchní vrstvu pokožky a tomu se právě říká svlečka a často na to můžete narazit, že je úplně krásně v celku, někdy se teda potrhá. No a mně to přišlo, že by to bylo úplně báječný, kdyby děti právě se na ně mohly podívat zblízka. Takže hned jsem měla už představu, jak by to mohlo vypadat a někteří lidi mi teda říkali, že jsem blázen, že to nejde, jednak teda, že ti hadi jsou chránění a že to nemůžu tím pádem použít a že nevědí, kde bych to jako chtěla schánět. No já jsem se nedala odradit, takže jednak jsem získala od Ministerstva životního prostředí povolení, že můžeme v knižce ty svlečky opravdu mít a pak jsem obeslala zase už ty zmíněné stanice záchranný a psala jsem prostě kde komu, jestli náhodou by neměl nějaké svlečky. No a díky tomu jsem přišla ke spolupráci i s Radkou Musilovou a se spolkem Zamenis, který chrání Užovku Stromovou. A Radka se pro tu knížku úplně nadchla, protože ona měla už sama taky sen nějakou knížku o hadech pro děti napsat, takže mi s tím pomáhala hodně, nebo pomáhala spíš ona se svým mužem Karlem ty svlečky sbírali, plus teda další lidi, kteří jim pomáhají v té péči o Užovku. Tak to byla ta svlečka, to pro mě bylo jako takový zásadní a z toho mám opravdu velikou radost, že se to povedlo a pak tam jsou třeba ještě schovaná vajíčka. Ty jsou v pytlíčku, který je navázaný na tu spirálu, která knížku váže a s tím taky strašně moc pomáhala Radka s Karlem a jsou to vajíčka našich užovek. Pak jsme tam dali různý otevírací okýnka, v kapse je třeba pekseso a prostě chtěli jsme, aby to bylo co nejvíc hravý, tak doufám, že se to povedlo.
0: No, co Karel na to?
2: No, takhle, ta knížka je originál, takováhle neexistuje jiná. A já teda mám obrovské množství knih o hadech, spíše tedy odborně koncipovaných. Nicméně, když jsem viděl tady tuhletu knihu, no tak jsem byl tím nadšený, protože normální kniha se prostě vezme a teďka od první stránky do té, já nevím, 180. stránky se prostě čte. Pokud je to encyklopedie, tak ji můžu číst od prostředka třeba nebo odzadu, to je jedno, ale normální knížka se čte od první kapitoly prostě do poslední. A tady to je vlastně knížka, která se takhle nečte. Ona sečte oni všechny informace o těch hadech, které prostě jsou důležité a které jsou i dostupné, o kterých víme, no tak všechny tyto informace jsou v té knížce obsažené.
0: Tady jsou a i přesto, pohádky?
2: Ano, jsou tam i písničky, pohádky, anatomie, prostě všechno, zajímavosti. Je tam úplně, je naprosto vyčerpávající svým obsahem. Ale co je na té knížce a co mě fascinuje, že prostě s tou knížkou si pohrajete.
0: Že je hravá.
2: To je hra prostě. Já si tam odevírám různá okýnka prostě a teďka co v nich je prostě, jo, a teďka jo, je tam, a teď koukám a je tam ta exuvie, nebo ta srečka třeba, jo.
0: A dozvěděl jste se vy vůbec něco novýho o hadech z té knížky?
2: No, to asi moc ne, teda, no, ale jako ono koncepčně zpracovat všechny ty informace.
0: To hrozná práce.
2: To je strašná práce. Ano. Rozstřídit to vůbec myšlenkově, jo, ano. A tak. No a tady ta knížka, to je ideálně prostě koncipovaná kniha. Takže já bych ji doporučil nejenom dětem, ale hlavně každá základní škola v kabinetě přírodopisu by tuto knížku měly mít. Opravdu.
0: A já vám něco řeknu k té slečce. My jsme každý rok na jaře našli svlečku, obrovské užovky na zahradě, takhle v plotě. Ona se tam chodila mezi ty šprušle slíknout. A za celou tu dobu, asi 8 let, kdy jsme nacházeli ty svlečky, jsme tu užovku tam nikdy neviděli. Tím chci říct, že hadi jsou plaší, není třeba si se jich bát a možná se o nich co nejvíc dozvíme právě z takovéhle knížky, protože v té přírodě tolik těch hadů zase nepotkáme. Teď si dáme písničku a já připomenu, že si v Mezi námi zvířaty povídáme o hadech s Markétou Vítkovou a Karlem Keroušem.

0: si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.
2: Mezi námi zvířaty si dnes povídáme o hadech. Moji hosté jsou Markéta Vítková a Karel Karouš. Máme tu krásnou knížku a tu dostane jeden z vás, kdo nám napíše, co vás na hadech nejvíc fascinuje anebo nejvíc baví. Pište na radiojunior@rozhlas.cz. No a já tady přečtu dotazy, které nám už zatím přišly. Jak to, že někde žije hodně hadů a někde žádní? Ptá se... Aneška, koukám.
3: No, to je taková otázka prapodivná trošku, Aneško. Hadi obývají celou naši planetu, kromě zaledněných, trvale zaledněných částí, čili Antarktidy a Arktidy.
2: Aneška myslí, že třeba v některém, já nevím, některé vesnici jsou hadi běžní, v některé vesnici...
3: Tak každý had má, potřebuje prostě nějaké prostředí pro svůj život, protože některé žijou třeba v písku, někde na Sáhře, některé v tropických pralesích. U nás třeba některé druhy vyhledávají vodní prostředí, některé druhy jsou zase třeba takový luční hadi, když to tak řeknu, to patří ta zmije třeba, to je takový luční had, kde je trošku vlhka. No a samozřejmě, když mají dobré podmínky životní, kde mají dostatek úkrytu, dostatek potravy, dostatek takových těch potřeb, které ty hadi vlastně vyžadují, to znamená dostatečné teplo, možnost se vyslunit a tak dále, no tak prostě samozřejmě takové prostředí mají rádi a můžou se tam i teda početně nakoncentrovat víc, než tam, kde takové podmínky dobré nemají. Mm-hmm. Takže tím to je.
2: Tahle ta užovka se teďko k vám vydala, jo. Já nevím, můžu ji nechat? Nemůže se stát, že tam někam zaleze?
3: To se může
2: asi stát. Asi se jde podívat na Markétu, tak běž se podívat na Markétku, tak. A teď já mám tady další dotaz, který napsala Veronika. Proč jsou si tak podobní užovky se zmíjí?
3: To mi teda, já se zabývám hadama... Vlastně od základní školy a
2: pracoval jste ještě
3: jsem se všema hadama na světě.
2: Ta zvířecí agentka podobná jako já, tak se ptá, proč jsou si tak podobní.
3: Já teda bohužel na tu otázku asi nějak neumím odpovědět, protože každý had je úplně jiný.
2: No, ale lidi si je přesto pletou, že jo?
3: No, protože... také ano.
2: Pletou si je, protože není jeden žlutý a jeden červený, ale oni mají taky to zbarvení proto, aby v přírodě nebyli vidět. A to si, milá Veroniko, všimni, že když před tebou ten had takhle zajede někam, jakože se chce ztratit, tak za chvilku ho opravdu neuvidíš.
3: No mě třeba, když volají, že někde lidé mají na zahradě nebo doma, se jim vplazil had, a já říkám, může to nějak popsat prostě, nebo nejlepší, když by ho vyfotografovali, poslali mi MMS-kou, tak já ho určím a podle toho potom je potřeba jednat. No a oni mi řeknou, je zelený. A já říkám, a teďka, když někdo řekne zelený had, tak mně jako herpetologovi prostě se okamžitě vybavují nějaké druhy zelených hadů, jako jsou užovky rodu goniozoma, prostě nebo nějaký, ty arborikolní stromovní hadi typu nějakých chřestýšovců třeba, jako albolabris a to jsou zelený hadi. No a já tam teda potom přijedu, oni říkají, ano, je zelená jako tráva, prostě jako na Spartě třeba, opravdu, a já tam přijedu a ten had je šedivej, protože je tam užovka obojková třeba, jo, která opravdu, ale opravdu není zelená. Takže ono to taky záleží
2: ten
3: na tom, jak ten člověk...
2: Ten strach přebarvuje.
3: Ano, přesně tak. Ano, strach barví hady.
2: Markéto, je tady dotaz pro vás. Co bylo pro vás největší překvapení, když jste zkoumala ty hady? Taky se ptá Veronika. Holky, my tady máme dneska Veroničí.
4: Já přemýšlím takhle jako hned na první dobrou, nevím, jestli si vybavím, co bylo jako to nejpřekvapení. Pro mě s těma hadama je nepřekvapení, ale zažívám radost, když jsem teď tady schopná sedět s hadem obtočeným kolem krku a nebuší mi srdce, že bych chtěla vyskočit z hrudi, takže to je pro mě úplně úžasný. Překvapení, mě třeba strašně fascinovalo, že některý hadi se dokážou i pohybovat vzduchem, jakože plachtí.
2: Pane, jo?
3: Ano.
2: To je zajímavá věc, jo? To možná ani já jsem možná nevěděla teda. Tak jako takhle ze stromu na strom, že jo, ne, že možná létají.
3: Existují takové druhy stromových hadů, které dokážou třeba diagonálně splachtit z jednoho stromu na druhý a opravdu je to velká vzdálenost, oni roztáhnou žebra, čili naberou jakoby takovej ten plachťácký tvar, když to tak řeknu, a snesou se třeba opravdu téměř vodorovně prostě na jiný strom třeba, no.
2: Takže to je to, co vás asi jakoby zaujalo, fascinovalo trošku. A on had je vlastně, když se řekne, že fascinující zvíře, tak had je fascinující ze všech jakoby pozic, že jo? To, jako se pohybuje a jak loví a všechno, je to prostě velice zvláštní tvor.
4: No já jsem třeba, když jste zmínila, Veroniko, ten pohyb, tak si myslím, že to tak má spousta lidí, kteří se hadů bojí, že ten prostě jejich pohyb v nich právě nevyvolává úplně příjemný pocity. No a když jsme si o hadech povídali s Karlem, tak on mi nabídnul jako jiný pohled na to. A to bylo ve fázi, kdy jsem se teprve zbavovala toho strachu. A on mi říkal, no, ale to je přece úžasný. Oni nemají nohy a přitom jsou tak mrštný, rychlí, nemají končetiny a přesto si uloví potravu. Takže od té doby se na to dívám takhle.
3: No, je to na to, jak to tělo je jednoduché, morfologicky, tak je to úžasný, co všechno umí. To je taky velice. A jinak teda hadí pohyb, jak říkala teďka Markéta, tak v podstatě hadí pohyb já považuji v té přírodě za jeden z nejelegantnějších.
2: Přátelé, je tady ještě někdo, kdo se bojí hadu?

0: Mezi námi zvířaty. To je pořad, který právě posloucháte v Rádiu Junior a naše milá užovka, já jsem jí pojmenovala Růženka, ale prý se jmenuje paní Červená, tak zrovna Markétku počurala, takže to vidíte možná, pokud se koukáte, že tady probíhá taková očista, krapet, ale já myslím, že je na čase, abychom, když už tady tyhle ty hady máme, abychom si o nich něco řekli, protože nejsou to naši hadi z přírody, o kterých je ta knížka.
1: Tak Markétka by se měla vyjádřit, proč napsala knížku teda o našich hadech. Já si myslím, že to vím, ale tady ty hady, co máme, tak my jsme zvolili exotické druhy, protože všechny druhy našich hadů, těch pět druhů, je zákonem chráněných. A jestliže bychom si sem měli přivíst nebo přinést nějakou naši užovku nebo zmii, tak bychom k tomu museli mít povolení. No a to je takový trošku jako složitější proces, aby jsme ho získali, to povolení. No a takže jsme zvolili tady tu variantu, že sem vezmeme krásné nějaké jedince, kteří teda nežijí v České republice, protože tady, co držím v ruce, tak to je Krajita Královská, ta je z Ghany, čili je to taková ta středně západní Afrika. A tady Markéta se tady pere s užovkou Červenou, jak už jak bylo řečeno, že se jmenuje paní Červená. A to je had, který žije v Severní Americe. Hmm. Takový celkem až běžný.
0: A jak jste přišel k téhle krajtičce?
1: No, já jsem nikdy nebyl terorista, ani terorista, ani chovatel, teda, tím chci říct. Ale protože celý život pracuju s hadama, s různýma prostě hadama, se všema možnýma, tak prostě já je chodím odlovovat, když utečou ty hadi, nebo je někdo vyhodí a zavolá prostě na hasiče, nebo zavolá na 112, na ten integrovaný záchranný systém.
0: Takže tahle je zachráněná.
1: Takže tohle to je z Jenče, tady ta krajta, a tady tu já už si nepamatuju, teda, jo, protože já jsem jí daroval, já to rozdávám, že jo, samozřejmě.
0: Ale je to teda had z naší přírody.
1: Dá se říct, v podstatě jo. Byl v naší přírodě, byl jaksi sloven, no.
0: Prosím vás, nevyhazujte hady, protože Bůh ví, jak by se takovýmu hadovi z Ghany v naší přírodě dařilo. Já myslím, že moc ne.
1: Asi ne, no.
0: Já myslím, že moc ne. Takže máme tedy ty užovky. No a to je jako taková běžná věc, že had někoho počůrá.
1: Ano.
0: Já myslím, že jako, když ho zvedne člověk v lese, takže se to stává, že jo?
1: No, v podstatě had se brání. Protože je pro něj naprosto nepřirozené, když ho někdo takhle vezme a nějak ho se snaží s ním manipulovat. Není na to zvyklý, prostě myslím si, že málo který jaci na to zvykne úplně a že by mu to bylo úplně příjemný. To si myslím taky, i když jako nemám ten hadí mozek, když by někdy bych byl radši, kdybych měl hadí mozek než lidský. No ale tady to jsou prostě takové reakce, kterými právě reaguje na tohleto, že ho teďka tady s ním manipulujem.
0: Ale já myslím, že tohle jsou ochočení hadí, kterým to nevadí.
1: Vadí, no. Prostě ono jako trošku jim to vadí. Oni jsou takhle, pozor, oni jsou na to zvyklí. Vědí, že se jim nic nestane. Že jim nikdo neublíží, že jim nejde o život, tak. Ale aby jim to bylo příjemné, to si myslím, že není. No.
0: Já si myslím, že jo. Já myslím, že jsou to mazlíčkové. Jako,
1: tak až skončíme to povídání tady, no tak můžeme se domluvit s tou krajtou třeba.
0: Musíme se jí zeptat.
1: Zeptáme se jí, no.
0: Já bych řekla, že jsou to mazlíčkové, že jim to zase až tolik nevadí. Ale musí to být opravdu hadi, kteří jsou z domácnosti a jsou zvyklí. Nikdy sem nebereme zvířata, která by tady měla jako nějaké špatné pocity. To si myslím, že by to nestálo za to. No, je tady ještě jeden dotaz na Markétu. Jestli při psaní té knihy taky chodila do přírody a zkoumala třeba hady v přírodě. A zase se ptá Veronika, ale to je ta jedna Veronika, která nám píše už po druhý, no, že Veru zdravím.
2: Děkuji za druhý dotaz, Veroniko. Já se přiznám, že jsem chtěla potkat v přírodě nějakého hada. Já jsem navštívila i ten spolek Osvinov, ale tam Jako v blízkém okolí jsme nepotkali živého hada, jako vysloveně v přírodě volně žijícího, ale oni tam nějaké mají třeba na léčení. Ale když jsem tam byla, tak zrovna se stala ta situace, jak tady popisoval Karel, že někteří lidé zavolají, že prostě někde je had a my ho tady nechceme a co s ním. Takže jsme se vypravili ještě vlastně dva Karlové, Karel od Radky a tady Karel Kerouš a já s nima jsme se vypravili zachraňovat takovou malou zmí slečnu, tak to pro mě byl zážitek. No ale pořád jsem si říká, je, kdy já potkám nějakýho hada v přírodě, protože jak už to tady zaznělo, oni jsou plaší, takže jakmile zmerčí, že se blíží člověk nebo nějaký zvíře, tak se snaží odklidit z cesty. No ale mně se to splnilo na moje narozeniny. Já jsem v srpnu šla ráno vyvenčit psa a kousek od mýho bydliště jsem potkala užovku hladkou mláďátko, takže to bylo krásné.
0: Tak to ještě jednou opožděně k narozeninám přejeme všechno nejlepší. To je moc krásné. No a my se po písničce dozvíme, kdo bude šťastným majitelem této krásné knížky, která se jmenuje Hraví hadi.

0: Mezi námi zvířaty se teď podívejte. Já věřím, že máte puštěné kamery. Jak vypadá miminko užovky, kterému je 14 dní?
1: Tak asi zhruba, no.
0: Je to teda miminko tady naší paní červené?
1: Když je, no, přímo od ní to není, ale je to stejný druh, chovaný prostě celkem běžně mezi chovateli. Dělá mnoha lidem radost a celkem snadno se množí. Takže tady vidíme ten rozdíl. Tady takhle, jestli by si vzala trošku tu užovku, aby tu velkou,
2: jo,
1: která bude touto dospělou teda. Takže jo, takhle vypadá dospělá.
0: No, a když tak, se, ale když ono je to vidět, a to ani jo, Markéta nemusí.
1: A když
0: ona
1: se ráda
0: zaplejtá do vlasů, to jí baví.
1: No, ona se zaplejtá do vlasů a podívejte se, no. Tak
0: no a teď tohleto miminko, co baští tohle mimino?
1: No to baští malinký porce myší.
0: Fakt, jo? Už musí dostávat takhle žádný hmyz, nic takovýho?
1: Ne. Musí, prostě oni ty myšičky, oni potom je cítí, takže vlastně zůstane u toho.
0: Se krmí. No, kdo chce chovat užovku červenou, já myslím, že to je k chovu takový příjemný, příznivý had, tak se hod musí smířit s tím, že se krmí myškama.
1: A hlavně Markéta už se totiž vůbec hadu nebojí, takže tady prostě jako ona opravdu za chvíli, já si myslím, že přinese i domů a nebude moc bez nich vůbec existovat ani.
2: No, tak to zas tomu úplně nevěřím, ale...
0: Stát se to může jako všechno. No, máme, přátelé, tady Markétinu knížku. Je to nádherná knížka, řekli jsme si, že je hravá a je o hravých hadech i tady s těmi užovčími vajíčky. My musíme vybrat někoho, máme tady 8 e-mailů, takže vybereme, Markétko, udělejte to vy, jedno číslo od jedničky do osmičky.
2: Třeba 8.
0: Třeba 8, tak to je ta poslední naše Veru, takže poslední otázka od Veru. Takže Verunko, dostaneš tuhle tu knížku, děkujeme moc krát. Verunka je z Olomouce, takže knížka poputuje na Moravu.
2: To bude mít pěknou cestu před sebou.
0: To má před sebou pěknou cestu. No a já jsem mě ještě tady před chvílí napadla jedna otázka na Markétu, ale teď jsem ji úplně zapomněla. Takže, jo, ale vlastně jsem koukala, že tady ještě jedna otázka, kterou jsem nepřečetla, a ta byla právě ohledně chovu užovky červené. To je ono, nezapomněla jsem to. Napsal jí Vláďa tu otázku a ptal se, jestli jsou všechny užovky červené takhle červené opravdu.
1: Původní zbarvení, tady ta užovka, ta velká, tak má velmi podobné zbarvení, prostě jaké má tento druh v té přírodě, skutečně to přírodní původní zbarvení. Ale bohužel chovatelé a oni dokážou vyrábět takový modifikace vlastně toho druhu, já s tím nesouhlasím. Myslím, že žádný z mých kolegů jako zoologů tohle to neschvaluje, takže může být úplně třeba celá žlutá jenom, že to krásné zbarvení, které...
0: Podporují má, prostě ty anomálie neboli takové neobvyklosti.
1: No a prostě dokážou vyšlechtit prostě zvířata, které už se tomu původnímu vlastně zbarvení vůbec nepodobá. A co je na tom nejhoršího, že prostě oni ani se nedožívají takového věku, tady ty mutanti.
0: Dnes jsme si mezi námi zvířaty povídali o hadech. Já moc děkuju mým hostům, Markétě Vítkové, autorce této krásné knihy, a Karlovi Karoušovi, zoologovi a taky vlastně člověku, který nám přinesl živé hady do studia, abychom se tady dneska nenudili. I když já myslím, že s tohle krásnou knížkou se nikdo nudit nebude. Já vám přeju, Markéto, aby měla knížka úspěch a abyste při další knížce nezapomněla na Radio Junior, až ji napíšete. O čem bude?
2: Příští to bude o šnecích a potom další o želvách.
0: No super, tak to je naše téma, moc se těšíme. Takže ještě jednou moc děkuju a přeju vám šťastnou cestu domů, ať se všechno daří.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Když se člověku nedaří uvelebit se v posteli a usnout, je to k vzteku. To jsou pak pěkně nepříjemné a strašně dlouhé chvíle. Něco takového může občas potkat i zvířátka v pohádkách. Nevěříte? Tak si poslechněte dnešní vyprávění ze seriálu Rézička a čtvrt jadýrko s názvem Jak pomáhali jezevci.

Dobrý večer, děti. Skřítek čtvrt jadýrko hned časně z rána obešel všechny lískové keře. Oříšky se na nich každým dnem kulatily víc a víc a tak dával pozor, aby pohodlně seděly v obalu lístků jako v zelené mističce a aby jadýrka pod skořápkou lahodně sládla. Když se přesvědčil, že je všechno, jak má být, namířil si to spokojeně domů. Jenže v tom mu za zády někdo zabručí. Ty se usmíváš na celý svět, ale co já? Byl to jezevec. Batolil se po cestě a tvářil se mrzutě a ustaraně. Někam mi dnes uletělo spaní. Však ti večer přiletí zpátky, těšil ho čtvrt jadýrko. Jenže jezevec si zaťukal na čelo. Večer přece mají jezevci pravé poledne. Copak nevíš, že jsme noční zvířata, spíme, když je bílý den? Pak se podíval po sluníčku. Ještě štěstí, že je dneska sluníčko za mrakem. Kdyby jen vědělo, že se toulám po lese místo, abych měl půlnoc. Smutně vzdychl a už mu nebylo do další řeči. Nemůžu se dívat, jak jsi smutný, krčí nad tím rameny skřítek. Víš co? Pošlu sem Rézičku, ta tě rozveselí. Pořád jí hraje vesele v očích a umí řadu legračních kousků. Houpe se na větvi jako na houpačce, šplhá rychleji než akrobat a když přeskakuje ze stromu na strom, div si neukroutíš nad tou podívanou krk. Jezevec se malinko zamyslel a povídá. Moc si o toho neslibuju, ale zkusit to můžeme. Čtvrt jadýrko se už nezdržoval a honem zaběhl pro Rézičku. Veverka Rézička doma zrovna sušila na zimu třešně ptáčnice. Kdo čeká na pomoc, měl by se jí vždycky dočkat, řekla rozvážně. Pak sundala zástěru a podala ji Skřítkovi. Než se vrátím, vymačkej z třešní pecky a třešničky rozlož na dřevěnou lísku. V troubě si je usuším už sama, řekla a vydala se za jezevcem. Jen se za Rézičkou zavřely dveře, čtvrt jadýrko se pustil do práce. Za chvíli ležela na stole hromádka pecek a na lísce červené ptáčnice. Co teď? Nevěděl Skřítek. A začal mít dlouhou chvíli. Nejdřív chodil po světnici od ničeho k ničemu, pak se posadil na židli k oknu a nakonec vyšel před smrkovou světničku vyhlížet veverku Rézičku. V tom nad sebou uslyšel rozlobené hubování. Morcec lijavec, to jsem tomu dal! Čtvrt jadýrko zvedl bradu a tu vidí, jak na samé špičce smrku visí černý mrak. Co tam děláš? Podivil se. A mrak na to. Aby do toho hrom praštil. A pak si ukázal na záda, kde ho tížil veliký ranec. Letěl jsem nad lesem s rancem deště, pěkně výš a zase níž, jak už se v povětří lítá. A najednou mě ten mokrý náklad přitiskl do větví. Jsem tu chycený jako v pasti. Kdyby jsi ranec sundal, vzneseš se zase zpátky na oblohu, radil Skřítek. Mrak sebou šije, hází, převrací se, jen aby se rance zbavil, ale místo toho se stále víc a víc propadá do smrkové koruny. Sám si nepomůžu, řekl nešťastně. Tak ti pomůžu já, povídá čtvrt jadýrko. Jenomže k mraku je vysoko a vedou tam jen tenké větvičky. Jak to vymyslet, abych ti ten ranec rozvázal, přemýšlí čtvrt jadýrko. Mrak se na něj smutně podíval. To bys musel mít křídla, abys ke mně doletěl. Najednou se čtvrt jadýrko rozesmál. Nedoletím já, ale někdo jiný. Skočil do světnice a schrnul hromádku třešňových pecek do klobouku. Venku se opřel o větev, aby měl pevnou ruku a dobrou mušku. Zamířil na ranec a začal cvrnkat pecku za peckou. Z každého cvrknutí zůstala v ranci dírka a začalo pršet. Napřed docela jemňounce, ale čím byl ranec děravější, tím víc se deštíček měnil v lijavec. Když se mrak konečně zbavil mokré tíhy na zádech, vykoukl vesele z jehličí a než se vznesl na oblohu, ještě zavolal. Kdybys čtvrt jadýrko potřeboval, aby někdy někde zapršelo, stačí říct a já ti pomůžu. Tak se rovnou zastav u jezevce a vyťukej mu na střechu chalupy dešťovou uspávačku. Usmál se čtvrt jadýrko. A veverce Rézičce řekni, že už ji doma čekám.
Hned se do toho dám, přikývl mrak a odletěl nad les. Než si skřítek vytřepal dešťové kapky z klobouku, stála Rézička ve dveřích. Jezevec spí jako nemluvňátko, řekla spokojeně. Sotva jsem ho rozveselila, přiletěl mrak a přinesl ospalé počasí. A jezevec hned začal se zíváním. Dobře jsem to vymyslel, pochválil se skřítek a honem se zeptal. Jak to bylo dál? Rézička jen hodila hlavou. Jezevec se skulil do postele, podložil si ucho polštářkem z mechu a sotva za oknem déšť zašuměl tichou kolíbačku, přišla na toho starého bracha velká dřímota. A z dřímoty spaní na celý dlouhý den. Tak se nám nakonec všechno povedlo, odechl si čtvrtjad Jirko. Kde pak? Ještě zbývá usušit ptáčnice na třešňové rozinky, řekla Rézička a uvázala si zástěrku na mašli a pustila se do práce. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: V následující pohádce s poněkud zvláštním názvem se vše bude točit kolem hub. Hub obyčejných i těch kouzelných, které čas od času dokáží napravit lidskou chamtivost a zlobu. Pohádky Amanitky už letos nerostou, napsala Helena Sýkorová. Režie se v roce 1999 ujal Karel Weinlich. Účinkují Linda Rybová, Veronika Gajerová, David Novotný, Jiří Langmajer a další.
3: Amanitky už nerostou.

0: Dnes už ji sotva najdeme, ale stávala, kdysi užoužilic hospoda, cihlová, patrová, se štítem, na kterém byl vymalován parádní hřib. Hospoda u křemenáčů, oblíbená zastávka formanů i labužníků. V létě a na podzim se tu totiž pořádaly vyhlášené houbové hody. Hospodu postavil a zavedl znamenitý kuchař a hostinský Josef Křemenáč. Bohužel opustil tento svět poměrně mladý a zbyla po něm vdova Malvína, syn Krištof a zlaté cibule. Hodinky, které uměly zahrát přívětivou houbařskou melodii.
1: Máš ty škvarky míchat, Blážo, a ne se jimi ládovat.
2: Je, ty jsi spořádala.
1: Nechci vidět kukuč paní hostinský.
3: Řekneš jí, že holubinky byly po dešti nacucaný a že se při dušení smrskly.
1: To si ještě rozmyslím. Ale jestli se budeš takhle spát, stane se z tebe co patábečka.
3: Ale prdlajs, po houbách se netloustne.
1: Kdo věčně něco uždibuje, ten sloustne, i kdyby oždiboval vzduch. A nebude se líbit panu Krištofovi.
3: Stejně se mu líbím víc než ty. V neděli jsem si navlíkla háčkovanou bluzu. On se na mě podíval a pak si třikrát pohladil kníry.
1: Za to teď s nimi zapráská, jestli si tě všime. Máš houby i za ušima. A dělej, paní hostinská už otevřela hospodu. Jde do kuchyně i s panem Krištofem.
4: Tak, děvčata, ve formance i v lokále je plno. Přišel také pan starosta a přivedl si návštěvu. Prý nějakou tetínku. Moc nobl milost, paničku.
5: Houbové hody u křemenáčů si nikdo nenechá ujít.
4: Všechno připraveno, andělko.
1: Ano, paní hostinská.
4: Koukejte, ať jste štramandy, děvčata. Je tu i pan nádlesní. Blaženo, ty se na něho trochu usmívej. Když mu neseš talíř, vždycky se tváříš jako nakyslá polívka.
6: Protože mě štípe do tváře.
4: Nevídáno, nějaké to štípnutí. Pana nádlesního si musíme považovat, dovolí nám sbírat houby. Radši si koukej vyměnit zástěru, Blážo. S takhle ušmudlanou bych nevlezla ani do chlívku.
5: Ale rychle, protože je 7 hodin. Pozor. Vyndávám křemenáčské cibule. Bude se podávat večeře.
6: A co si dá pan nádlesní po polívce?
7: A co pak mi křepelka nabídne?
6: Knedlíky, drbáky, seškvarky z holubinek, karbanátky z píchavek, lišek a kolodějů a královské hřiby na smetaně.
7: Osmažené bedly nejsou?
6: Až příště, milost pane.
7: No tak dobře, donesla mi ty karbanátky, ale pořádnou porci. Mám hlad jako jezevec. Počkala, křepelko, počkala, neutíkala. Když se na mě tak pěkně řechce, musí mi za odměnu poštípat.
6: Hned vám to přinesu, milost pane.
8: Vaří se tu líp, jak v císařském hostinci. Už dlouho jsem si takhle nepochutnala, jen jestli mě ty houby nebudou v noci tlačit.
9: Vyloučeno, tetinko. Do hospody u křemenáčů se sížejí hosté z celého okolí a tlačí je mleda přesky na opascích.
1: Pánstvo si pochutnal?
9: To se ví, andělko. Nestačili jsme se olizovat.
1: Budete si ještě něco přát, milost pane?
8: Děkuju, děvenko. Vyřídila paní hostinské, že by si zasloužila nejvyšší kuchařský metal.
1: Vyřídím. A přijďte zas, pane starosto, rádi vás uctíme.
0: O houbových hodech je v hospodě u křemenáčů vždycky rušno. Hladoví hosté přicházejí, sytí odcházejí. Paní hostinská se otáčí kolem plotny, Blažena s Andělou roznášejí talíře a pan Krištof napěněné korbele. Všechno jde jako po másle. Kdyby ale někdo nahlédl do přístěnku, který spojuje kuchyň s lokálem a kam si hosté odkládají svrchníky, zjistil by nepěkné věci. Mlsná Bláža sem tam uzobne z plného talíře a Anděla... S tobě to ještě horší. Krade jako straka.
6: Andělo, nech toho. Hned ty drobný vrať.
2: Ale stejně by to ztratili. Skoro v každý kepse je díra.
6: Ale šacovat hostům kabáty, to se přece nesmí.
2: Hele, Blaženko, nekoukej na mě jako kvočna na střevlíka. Ono se toho nesmí moc. Třeba ujídat panu nádlesnímu stalíře. No, dneska si mu zblajzla karbanátek. Viděla jsem tě.
6: Protože mě zase poštípal.
2: Cheche, chudinko. Ale já tě pomstím. Seberu mu svojčí pírko z klobouku.
6: Ne, to ne.
2: Neboj, bude si myslet, že to pírko odnesl průván.
5: Co je to tady? V kuchyni je nejmín 10 plných talířů. Omáčka stydne, škvarky blednou a máti začíná hudrovat. No a naše děvčata si tu udělala dýchánek. Kde máte být?
6: V kuchyni.
2: V lokále.
5: Tak šupy to presto.
2: Člověk si z kamrlíku nesmí ani odskočit, abys tu nečmuchala. Blaženo, dej ten šuplík sem. Bez dovolení se mi nikdo ve skřínce hrabat nebude.
6: Nedám. Donesu to rovnou paní Hostinský.
2: Zalezla do peři.
6: Tak zítra. Vždyť jsem v tom tvém šuplíku našla náušnici s rubínem, co tu ztratila paní pekařka. Pokaždý se ptá, jestli jsme ji nenašli. A těch drobných, co tu je. Jsi straka a kapsářka, andělo. Jako ta škordá bába, co chodila u nás po vsi a uměla ukrát kde co. I holubům vrkání.
2: He, to je řečí pro pár carapatiček.
6: A na co je potřebuješ? Na četi fajfka, co se po ní scháněl hajný moutelík. Budeš si z ní bafat?
2: Ne, líbí se mi. Je na ní namalovaný mládenec s parádníma fousama. Za takovýho se jednou vdá.
6: Aha. Vypadá jako pan Krištof, proto si ji vzala. Tak abys věděla, za Krištofa se vdám já a ty se s ním budeš muset rozloučit. Zítra ráno tě odtud paní Hostinská požene koštětem.
2: No, možná, že tebe taky. Až jí prozradím, kdo vylízal hruškový povedle.
6: No.
2: A proč z pytlíků ubývají hrozinky a sušený švestky? Víš, co udělá Blaženko? Prvním vozem tě pošle zpátky do Lhoty k mámě a třem sestřička.
6: Ne, to ne. Mohla bych tam leda u sedláka krmit vepříky a máma by mě pohlavkovala od rána do večera. Radši bychom měli mlčet. Já o tobě a ty o mě. Přece nepřijdeme o tak dobrou službu.
2: Jen jestli je na tvou psu spolehnutí.
6: Nikomu nepovím, že kradeš. Slibuju. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.
2: Už bych ráda spala, ráno musím do lesa.
6: A mohla bys mi taky něco slíbit, andělko?
10: Že nebudeš kroutit očima po panu Krištofovi. Ty přece už jednoho mládence máš. Houbovýho Václava.
2: Jenže houbový Václav žije v usmolený dřevařský chalupě. A tahle hospoda je zlatý důl. Ale buď klidná, Blaženko, pan Krištof nekouká ani po tobě, ani po mně. O něm se nám může jen zdát. Přeju krásný sny.
0: Jo, žouželické lesy jsou hluboké, modřínové, borové i smrkové. Plné orosených pavučin, šťavnatých malin a rozličných chůb. Na pasece uprostřed zeleně stojí roubená dřevěnice s muškáty za oknem. V ní žije osamělý mládenec, kterému se říká Houbový Václav. Sem si to hned po ránu namířila anděla, služebná z hospody u křemenáčů. Ale poblíž chalupy se zastavila. Do dveří totiž vešel mrňavý děda s vousem až po pás a smechovým kloboukem na hlavě. Vypadal jako lesní strašidlo. Anděla se ho trochu bála, proto se rozhodla, že radši vyčká pod otevřeným oknem a poslechne si, co se uvnitř chalupy povídá.
11: Pozdrav pambu, Řibečku.
12: Vítám tě, dětku, vyhlížím tě už o tu plňku. Posaď se, zrovna nalejvám teplou polívku.
11: Nejspíš stojí za starou belu. Dáváš do ní moc kmínu. Ale co se dá dělat na tvou počestí z blajznu? Nešmak. Nešmak, kmín. Poslední, Řibečku. Do polívky patří holubinka mandlová. Pěkně mi tam křupala.
12: Měl jsem ji, jenže byla červivá.
11: A co na tom? Takovej mladej červík dá houbě správnej šmak.
12: Žádný velký kuchař nejsem.
11: No jo. A co, hospodinka? Pořád nedohlednu.
12: Vždyť víš, proto jsem tě prosil o tu čarovnou houbu.
11: No jo, máš jí mít, hříbečku. Co houbojec slíbí, to splní a jeho slovo je jako choroš vrostlý do dubu. Sáhni si do mimoši.
12: Je, ta je krásná, jako růže v rozpuku.
11: A považuj si ji, je to náramná vzácnost. Amanita amorosa, po našem muchomůrka lásky plná, zvaná taky milostenka.
12: Celá bílá se zlatými puntíky. V životě jsem takovou houbu neviděl.
11: A ne, tak neuvidíš. Vyroste jednou za rok při úplňku a na místě, co zná jen houbojet. A jeden šestnácterák. Letos jsem ho předběh. Ten se vstekal, dív, že mě nenabral na paroji.
12: A má opravdu čarovnou moc.
11: To se ví. Přivolává lásku. Když jí sníš, zamiluje se do tebe každá, na kterou jen pomyslíš.
12: A to já si ji udělám ještě dneska, než přijde andělka.
11: Radši nasuš a počkej, až natrefíš onačejší holku. Jíhle svítí chtivost z očí a v lese pošlape kde jakou žoužel.
12: Tohle neříkej, houbojede. Andělku mám nade všechno rád. Vyrůstali jsme spolu a patříme k sobě. Když jsme byli malí, scházeli jsme se u nejvyššího modřínu, drželi se za ruce a koukali nahoru.
11: No jo.
12: Jak šumí krásný modřínový čas. Tenkrát mi slíbila, že se za ně vdá.
11: No jo, no jo. Jak na to zapomněla.
12: Ona teď neví, kde jí hlava stojí. Chce se v hospodě něčemu přiučit a vydělat si na věno, i když bych ji uživil.
11: Ty jsi, hříbečku, ušlechtilej hřib. Kdyby ona byla aspoň růžovka nebo čirůvka. Ale mně se zdá, že je to jen muchomůrka červená napajcovaná.
12: Tebe, aby člověk poslouchal smechem v uších, houbojede.
11: No, radši půjdu. Ještě bychom se pohádali a měl bych z toho dubový spaní.
12: Doprovodím tě. Zastavíme se ve sklípku a dám ti na cestu malinový víno.
11: Tak, to si dám líbit. Po tvým malinovým víně přestávám bručet a směju se i na toho neřáda tchoře, co mi teď chodí večer smrdět pod nos.
13: Sotva Václav s houbojedem zamířili k lesnímu sklípku, anděla se skokem ocitla ve světnici. Na stole ležela amanitka. Anděla se malinko a trochu bázlivě dotkla zlatých puntíků, ale pak se blesku rychle rozhodla. Popadla čarovnou muchomůrku, vyběhla ven a hbitěj ukryla do plné nůše mezi houby, které jí zamilovaný Václav nazbíral.
12: Andělko, čekal jsem tě až k polednímu.
2: Moc krát děkuji za houby, Vašíčku. Dneska jsem si přivstala, to víš, mám na spěch. Večer se do hospody objednala nějaká honorace a tak tam bude asi napilno.
12: Jo, taky bych si dal líbit večeři od pěkný kuchařinky. Už i houbojeci ze mě dělá šprťou chlata, že mě necháš na ocet.
2: Ten, ať se o nikoho neotírá a hledí si svých vousů. Lezou mu po nich klišťat.
12: Ale andělko, houboje to můj přítel. Kdyby jsi ho znala líp, takhle bys o něm nesoudila.
2: Když ho potkám v lese, div mě neprovrtá očima.
12: Jen ho nech, ať se podívá. Ostatně, kam houboje tmrkne, tam za chvíli vyroste houba. Nevšiml jsi? Zrovna tamhle u pařezu vykouk koloděj. Jo, on ví o houbách všechno.
2: Ať si, stejně se mu radši vyhnu, ještě by mě uhranul. Něco jsem ti přinesla, Václave, na klobouk.
12: Ale to je pírko pana Nádlesního. Kde jsi k němu přišla?
2: Samo mi někde vlítlo do ruky.
12: Nejspíš ho ztratil. Musím mu ho vrátit, moc si na něm zakládal.
2: Jen si ho nech. Teď je tvoje.
12: To ne, andělko. Netěšilo by mě nosit, co patří jinému.
2: Budu muset jít, Václave. Zastavím se po neděli.
12: Nedostanu aspoň pusu?
2: Dostaneš. Ale až příště.
13: Když se anděla vrátila do hospody, v kuchyni byl klid. A tak, než bys řekl švec, nakrájená muchomůrka milostenka se smažila v kastrůlku na cibulce. Anděla se celá třásla nedočkavostí, už aby jí snědla a kouzlo vyzkoušela na panu Krištofovi. Ale než stačila olíznout vařečku, zasáhla zlomyslná náhoda. Paní Hostinská zavolala Andělu do sklepa a paní Hostinskou, jak je známo, všichni poslouchají na slovíčko. Kastrůlek s Amanitkou a Morózou zůstal na okraji plotny opuštěný. Jen do chvíle, než se v kuchyni objevila Bláža.
14: Blaženo! Necháš toho? Ještě lžíci a přibiju ti jazyk k nosu!
2: Pane bože, ty jsi mi nenechala ani žďobínek.
6: Když ono to chutnalo jako marcipán, v životě jsem nejedla tak báječnou houbu. Co to bylo zač?
14: Že já ji radši nesnědla za syrova. Víš, co jsi mi provedla, zmije proradná? Vylízala jsi mi štěstí.
6: Prosím tě, jaký štěstí, vždyť toho bylo tak na tři lžičky.
14: Tomáš, jau, já tě dám.
6: Au, nech mě. Co tě to popadlo, Andělo, nech mě.
14: Nenechám, roztrhám tě na tucky. Snědla by si třásně od zlácom, kdyby byly k jídlu.
5: Ječí tu jak meluzíny.
4: Tak dost. Nebo vás popadnu za límec a vynesu z hospody. Děvčata perou se jak uličníci na pastvě. Proč?
5: No tak, dozvíme se to.
6: Nezlobte se, pane Krištof. Jen jsem ochutnala houbu, co si Anděla smažila k svačině. A ona se na mě vrhla jako hejnovoz.
5: Vypadáš jako cherubínek, Blaženko. Že jsem si toho nikdy nevšiml. Nepřejícní lidi nemám rád, Andělo. Jakoby nebylo dost hub ve sklepě.
4: Ty přinesla Andělka na polívku, guláše a řízky pro naše hosty.
6: Natrhla mi blůzičku.
5: Neplač, Blaženko. Koupím ti novou. Hned zítra ji spolu půjdeme vybrat.
4: No to snad ne.
5: A proč ne? Budu mít nevěstu jako z cukrkandlu. Pořád si mě honila máti, abych už se poohlíd po nějakým děvčeti. Právě jsem to udělal.
4: No tolik to zase nepospíchalo.
5: Musel jsem kolem Blaženky chodit jako slepejš. Oči má jak mandle, tváře jak malináče a pusu, která zve k políbení.
4: Žádný pusinkování v kuchyni trpět nebudu. Koukej donosit dřevo, Blážo. A ty, Krištofe, upaluj na dvůr. Přivezli sudy.
5: Ano, maminko. Půjdu je skládat.
4: Uf. Musím si sednout. Nebo mě z toho klepne Pepka. Viděla jsi ho, Andělko? Ona ho snad očarovala.
14: Jo, očarovala. Amanitka. Zatročená prašivka.
4: Cože?
14: Ale nic. Jen jsem si tak ulevila, paní Hostinská.
2: Vídeňský řízek z píchavky pro milost paní.
4: Děkuju.
2: Guláš z penízovek pro pana starostu.
15: Ano, tak dala to sem.
2: A omeleta smíchanicí pro pana nádlesníka.
7: Tak.
2: Snad si u nás pan Svobodná.
7: Jistě.
15: Už se začínáme olizovat, Andělko.
5: Konečně sami. Aspoň na chvíli v přístěnku. Ty máš tak roztomilé naducanou tvářičku, Blaženko. Můžu ti dát pusu.
6: Teď to nejde, pane Krištofe. Musím donést panu nádlesnímu večeři.
5: Donesu mu ji sám. Už tě od něho štípat nenechám. Počkej tu na mě, hned jsem zpátky.
15: Pro tu hubičku.
14: Tak, on se tu pořádá pusinkovej dechánek.
6: Je, ty jsi nás poslouchala, Andělko.
14: V kuchyni je nejmí 10 plných talířů, guláš, ty dneřízky šednou a paní Hostinská začíná hudrovat.
6: Kdyby závist kvetla, budeš, Andělko, samý poupě.
14: Tak, až to poupě vykvete, dám ti přivonět. Ale něco ti řeknu, Blaženko. Ze všeho nejvíc si budu přát, aby na mě vyrostly samý bodláky.
13: Pár dní uplynulo. Krištof s Blaženkou spolu v hospodě cukrovali jak dvě hrdličky. Paní Hostinská se mračila, Anděla po nich zlobně blýskala očima. Zatím se houbový Václav oháněl v lese sekerou i dátem a chystal pro své děvče překvapení. Vyřezávaný náramek. Těšil se na andělčin úsměv. Ale den předtím, než se jeho vyvolená objevila, ho ze samoty vytrhl přítel Houbojet. Přinesl sebou černého krkavce.
11: Říkám mu držobák. Je to pták učenlivý. Trochu umí mluvit. Většinou nadává.
16: Pane Víte, pane Vícka.
11: Ale nakázal jsem mu, aby ti říkal hříbečku. Má zlomený křídlo. Musíš ho tu nechat, hříbečku. Já se vydávám na potulku.
12: I to víš, že nechám, dětku.
11: A je to houbožrout. Nejradši má ryzce peprný.
16: Ryzce peprný?
11: Ale zobe i babky. Bude tu krásně krákat, ty tvý krasotince. Už se chystá svatba, ne?
12: Nechystá. Nechal jsem otevřené okno a amanitka se mi ztratila. Asi přilákala nějakou straku. Byla samé zlato.
11: Straku? Kdo ví, jestli nepřilítla z hospody?
12: Jsi starý podezíravec. Proč by to andělka dělala? Vždyť o tom houbovém kouzlu vůbec nevěděla.
11: Protože je to jedule falešná a hadovka smrdutá.
16: Smrdutá.
12: Andělka voní jalovčím. A jestli o ní budeš takhle mluvit, přibouchnu ti dveře před nosem.
11: Už mlčím. Už mlčím. Nic ve zlým, hříbečku.
12: Andělka je můj les. Moje studna. Můj červánek.
11: No jo.
12: Pochop to přece, dětku.
11: Zkusím to.
12: Dej mi toho ptáka, postarám se o něho. Náhodou, ještě jedna amanitka by se u tebe nenašla?
11: Nenašla. Přece jsem ti říkal, jaká je to vzácnost. Ale pamatoval jsem na tebe a nasušil ti jinou kouzelnou houbu. Tady ji máš ve fialovém pytlíku.
12: Zvláštně voní. Skoro jako fialky.
11: Protože roste poblíž nich Amanita veritata, muchomůrka pravdomilka. Kdo tuhle houbu pozře, utrpí vadu na kráse, ale za tomu to poslouží ku spáse. Ovšem, jen v tom případě, když dotyčnej lže a krade.
16: Krade?
11: Jinak nad ním pravdomilka nemá žádnou moc. Usmaž ji a nabídni tomu svýmu červánkovi. Bude jí šmakovat. Poznáš, co je holka zač. Jestli je červivec.
16: Červivec?
11: Nebo růžovka bez kazu a hany.
12: Ne, to ne. Takový kejkle bych na andělce nikdy neskoušel. Na to je máma moc rád. Vem si to zpátky.
16: Je pryč.
12: Na mou duši? Zmizel jako duch? Tak pojď domů. Drž zobáku. Nechceš ještě kapku čaje?
14: Ne, nebudu muset běžet.
12: Pořád jen pospícháš, andělko. Vždycky se tu otočíš na podpatku a mě se zas může o tobě jenom zdát.
14: A co pak se ti o mě zdá?
12: Že jsi mi dala košem. A že jsem byl pro smích i mravencům a veverkám.
16: Mravencům? Veverkám?
14: Měj rozum, Vašíku. Nemůžu tu vysedávat. Víš přece, jak je paní Hostinská přísná. Až budu mít věno pohromadě, to pak bude jiná.
16: Krákalka, kráka.
14: Že s tím ptákem nevymeteš komín.
12: Ticho, drž zobáku, tady jde o vážné věci.
16: Držím zobák, křivečko.
12: Nemáš přece zapotřebí poskakovat kolem panstva, andělko. Taky se umím ohánět. A něco ti ukážu. Schovávám to tady v kredenci. Koukej, co jsem pro nás našetřil.
14: Joj, panečku, plný hrníček stříbrňáků. Odkud to máš?
12: Po večerech vyřezávám drobnosti ze dřeva. To bys neřekla, jak jdou ve městě na odbyt. A tenhle náramek jsem udělal jen pro tebe.
14: Je krásný. Děkuji moc krát.
12: Dokážu se o tebe postarat. Budeš mít výbavu jako každá jiná nevěsta a svatební šaty z krajky.
14: Já vím, ale nemůžu vypadnout z hospody jako z holubníku. Až přijde čas, dám ti vědět.
12: Jo, snad ten čas někdy přijde. Chtěl jsem se ti ještě na něco zeptat, andělko. Když jsi tu byla naposled, nepřipletla se ti náhodou do ruky taková podivná houba, celá bílá, se zlatými puntíky?
14: Nevšimla jsem si. A jestli se připletla, nejspíš jí zbaštěl nějaký vašnosta.
12: Škoda.
14: A co to bylo za houbu?
12: Čarovná amanitka. Byla by mi splnila nejvrůznější přání.
2: Snad se tolik nestalo, Vašíku. Houbojek ti najde jinou amanitku.
12: Už ji našel a nasušil. Visí tamhle ve fialovém pytlíku, ale žádná omeleta pravašnosti z ní tentokrát nebude.
13: Fialový pytlík. Nešel anděl z hlavy. Ani okamžik nezapochybovala, že v něm Václav ukrývá houbu, která přivolává lásku. Umanula si, že při příští návštěvě lesní chalupy si ji bez ostychu přivlastní. Kouzelná amanitka způsobí, že se pan Krištof do ní zahlídí a anděla se stane paní v hospodě u křemenáčů. Ale ze všeho nejdřív musí odtud za každou cenu vystrnadit svou sokyni Blaženu. A tak se cestou z lesa zrodil pomstychtivý a zlomyslný plán.
17: Hospoda je plná. I pan starosta je tu, je nejvyšší čas.
4: Jako na truc se mi dnes nic nedaří. Připálila jsem 3 řízky.
17: Nevadí, máti, naservíruju je kominíkovi, ten má učouzený rád.
4: Vy máte všechno připravené, děvčata?
2: Máme, paní hostinské.
4: Ty si ještě vyměň zástěru, Blaženo. Kde kdo si všimne, že jsme měli k obědu rajskou omáčku?
17: No tak, jen žádné slzičky, Blaženku. Nevídáno o nějaký flíček. Za to máš krásné vlasy. Září ti jako domácí nudle. Široko daleko se nenajde hezčí děvče.
4: Krištofe, ty jsi se úplně svamprnil. Bude se tu cukrovat nebo obsluhovat. Hosté se sem přišli na večeřet.
17: Ano, maminko, hned.
4: No tak co je s tebou, Krištofe? Kde máš hodinky?
17: Nemám je.
4: No to nám ještě scházelo. Snad si je pro Boha neztratil.
17: Ne, to jsem nemohl. Byly přece na řetízku a připevněné v knoflíkové dírce. A frak visí od večeře do večeře na věšáku.
4: Celý den mě brní levý palec a to je vždycky špatný znamení. Teď není čas je hledat, musíme se obejít bez písničky. Hospoda u křemenáčů čeká.

0: zamáteční cibule, šlohla andělo, okamžitě je vrať. Nebo paní Hostinský povím, co si za straku.
1: Ten talíř neseš panu Nádlesnímu, Blážo? Pěkná porce. No, tak se neženíruj a pořádně si zobni. Dej si do nosu, Bláženko!

0: Hospodu jsem zavřel a teď jdu hledat hodinky. Vzpomněl jsem si, že jsem včera ve fraku zaskočil do sklepa. Možná, že jsem je tam vytrousil.
1: Nevytrousil. Našla jsem je tady, v kuchyni.
0: Zaplať pám, kde byli?
1: No, snad, aby ses na to posadil, synku. Holky, přestaňte třískat s tím nádobím a pojďte sem. Musím vám něco povědět, všem. Ty hodinky jsou z puncovaného zlata a tvůj pan táta je dostal od svýho dědy. Jsou jako dobrý duch týhle hospody. Nosí nám štěstí.
0: Vždyť já vím, maminko. Taky mi spadl balvan ze srdce.
1: Možná se ti tam vrátí, až se dozvíš, kde jsem je objevila.
0: Ano?
1: Tady, na věšáku, v kapse zástěry s flekem od rajský omáčky. Ukrást druhýmu, co je mu drahý, je největší hanebnost. S kouskem zlata ukradne kapsář i vzpomínky. Kus pěknýho života. Zloději mezi slušný lidi nepatří. Hlavně ne do hospody u křemenáčů.
2: Proboha, paní hostinská, snad si nemyslíte, že jsem ty cibule vzala já?
1: Nemusím si vůbec nic myslet. Jenom, že mám při vší smůle štěstí. Kdybych ti neporučila vyměnit zástěru, o hodinky bych přišla a asi by mi to zlomilo srdce.
2: Ale já to neudělala, přísahám. Ať zčernám, ať se třeba do země propadnu, já nikdy jsem se těch hodinek ani maličkem nedotkla.
0: To bude nějaká mailka, máti. Možná za to můžu já. Možná mi tam spadly.
1: Houbařskou písničku zahrát dovedou, ale do zlodějských kapes se skákat nenaučili.
2: Pro Boha, pro všechno na světě, prosím vás, věřte mi. Nemám potuchy, jak se to mohlo stát.
0: Neplač, Blaženko, vždyť já ti věřím.
1: Ale já ne. A ještě jsem paní v hospodě u křemenáčů a nechci tě tu ani vidět.
2: Ale já jsem nic neprovedla. To anděla, to na mě musela nastražit ona. Šlohla hodinky a strčila mi je do kapsy.
1: Andělku do toho netahej.
2: Andělka, pořád jen sama andělka. Vy o tom nevíte, paní hostinská, ale ona krade. Vytahuje hostům drobný z kapes. Tak je to. Oškubala by i vejce, kdyby mělo peří.
3: Na tvém místě bych paní hostinskou prosila o odpuštění a neočerňovala druhýho.
2: Schovává to nahoře v šuplíku. Pojďte se tam podívat.
1: Nemám bez zvyku hrabat se v cizích šuplatech.
3: Ale proč byste nešla, paní hostinská? Milé, ráda vám všechno ukážu. Aspoň to blážino nařčení ze sebe se třesu.
1: No prosím, nic tu není.
2: No, nejspíš všechno někam schovala. Na vlastní oči jsem viděla peníze i hajnýho fajfku. A taky náušnici, co se tu zakutálela paní pekařce.
3: A co když je to v docela jiném šuplíku?
2: To si píš, že v mým ne. Já mám svědomí čistý. Můžu vám ho klidně ukázat, paní hostinská.
3: Vida. Kam až se zakutálela náušnice? I fajfka se tu najde. A těch pěťáků.
2: Andělo, ty jsi mi to podstrčila. Všechno si na mě narafičila. Ale tohle ti nedaruju. Vykrákám tě všecky vlasy.
1: Přestaň vyvádět, Blážo. Chováš se jako v chlívku. Už tě mám za dnešek dost.
2: Všechno se proti mě spiklo.
1: Vrátím ty věci našim hostům. V hospodě u křemenáčů, od jak živa byli, jsou a budou poctivci. A ty, Blaženo, si chystej věci. V sobotu jede do Lhoty Forman. Pošlu tě s ním k mámě.
0: Pane Bože, Blaženko, proč už nespíš?
2: Schovala jsem se v lokále před andělou. Z její zloby jde strach. A taky tu čekám na tebe.
0: Ani vteřinu jsem neuvěřil, že bys ty cibule vzala. Koho máme rádi, tomu neubližujeme. Máš mě přece ráda, viď?
2: Mám. Nejradši na celém světě. Než bych ti skřivila vlásek na hlavě, radši bych si na mou duši uřízla prst.
0: Jen si ho nech. Jednou ti na něj navlíknu prstýnek.
2: Ani si tě nezasloužím, Krištofe. Málo mě znáš. Jsem mlsná koza. Sezubala jsem tu kde jakou hrozinku. Musím se červenat, když na to pomyslím.
0: Je, a když se červenáš, sluší ti to ještě víc.
2: Co s námi bude, Krištofe? V sobotu mě paní Hostinská pošle s ostudou domů.
0: Jen se neboj, Blaženko, zkusím má ti uprosit.
4: Bylo páteční odpoledne. Anděla se vytratila z hospody a namířila si to rovnou k lesní pasece. Věděla, že Václav nebude doma a že klíč od chalupy najde pod květináčem. Ve světnici ji však vylekalo zakrákání. Krkavec Držzobák si neodpustil pár peprných poznámek a to Andělu pohněvalo. Rychle si schovala fialový pytlík s kouzelnou houbou do kapsy a pak se obrátila ke kredenci. Dvířka však šla špatně otevřít a tak použila k vypáčení svůj dřevěný náramek. Václav tu v malovaném hrníčku schovával svůj našetřený poklad, ale Anděla nezaváhala ani minutku. Stejně by ho Václav dal. Vašík je hodný člověk, ale pan Krištof má zase hospodu a krásný knír.
0: Je tu někdo?
5: Držzobák.
0: Ale někdo tu byl? Klíče ve dveřích, že by Andělka?
5: Se bahala pak v domilku.
0: Na mou duši čarovná amanitka od houbohyda je fuč? Ale pleteš se, Držzobáku, Andělka ji nevzala. Proč by to dělala?
5: O krásný knír.
0: Krákáš pátý přes devátý. Kdo tomu má rozumět?
5: Hrabala se v kredenci. Ukradla stříbro.
0: Ale to snad... Ano, peníze tu nejsou. To přece nemohla ukrást Andělka? Můj bože. Máš pravdu, byla to ona. Nechala tu náramek.
5: Zrádkyně, hambáchka. Netrap se, chřížbečku.
0: Ne, jenom je mi hořko, až mě to uvnitř svírá. Netušil jsem, že je možný mít někoho rád a přitom se za něho stydět. Teď vidím, že se to dá. Nikdy už ji nechci vidět. Vyženu si ji ze srdce i z hlavy.
5: Správně, chřípečku.
0: Houbojet mi pomůže. Zná kouzla i na zapomnění. Co to vlastně říkal houbojet o té sušené amanice? Držzobáku, jestli jí Anděla sní, tak se s ní něco hrozného stane.
5: Dobře jí tak.
1: Kdo je? Dneska už nečepujeme. Pomalu bude 11.
0: Dobrý večer.
1: Nejsi ty houbový Václav? No tak pojď dál. Tobě naleju. Už dávno jsem ti chtěla poděkovat za houby, které nám sbíráš. Štamprdličku?
0: Ne, kdepak. Jen bych si rád promluvil s Andělou.
1: No to už spí. Přece ji nebudu budit.
0: Jenom na chvíli. Moc vás prosím, paní Hostinská.
1: Ne. Nesluší se, aby mladenci běhali za děvčaty v noci.
0: Ale tohle je důležitý.
1: Už jsem řekla. Můžeš jí nechat u mě vzkaz. Vyřídím jí ho. A jestli to snad není pro cizí uši, tak jí hned ráno pošlu za tebou do lesa.
0: Vyříďte, Anděle, ať nejí houbu, co voní po fialkách.
1: Houba? Co voní po fialkách? No, o takové jsem nikdy neslyšela. Je snad jedovatá.
0: Ne, má čarovný účinek. Umí prozradit zloděje a lháře.
1: Nepovídej. A jak?
0: To nevím. Ale prý se to pozná.
1: Povedená houba. Takových, kdyby rostlo víc, bylo by na světě méně strachu a prázdný šatlavy. Ale o Andělku se bát nemusíš. Ta mezi zloděje nepatří. Je to slušné a spořádané děvče.
0: Tak dobrou noc, paní Hostinská.
1: No počkej, neutíkej přece. Jestli ty nejsi hochu, tak trochu plaštěnej.
4: Tenkrát, o sobotním ránu, bylo zamračeno. Nejen nad hospodou, ale i uvnitř. Blaženka se plačky chystala domů. A pan Krištof se kabodil. Celý večer přemlouval paní Máti, ale jakoby hučel do žulové skály. Hostinská byla neoblomná. Za to Anděla se usmívala. Přivstala si, aby si hned při odchodu Bláži usmažila drahocenou houbu a začerstva vyzkoušela její čarovný účinek na panu Krištofovi. Ale než stačila smaženici sníst, vyrušili ji. Paní Hostinská přivedla Blaženu do kuchyně.
1: Dobré jitro, andělko.
3: Dobré jitro.
1: Tak, tady máš peníze za službu, Blážo. Abys nás nepomluvila, že jsme ti zůstali dlužní. V hospodě u křemenáčů se nešidí, neokrádá a krást už nikdy nebude.
0: Přestaňte jí trápit, maminko. Vždyť jí křivdíte.
1: Málem bych zapomněla, andělko, něco ti mám vyřídit. Co si to smažíš?
3: Vždyť víte, paní Hostinská, potrpím se na houbovou snídani.
1: Zvláštně to voní. Jako fialky. Houba, co voní po fialkách?
0: Ještě jsem neskončil, máti. Zloděje přece musíte chytit za ruku, jinak se může stát, že očerníte nevinného. A to je velká nespravedlnost.
1: Nech toho, Krištofe. Kdo si sáhne na bahno, ten se jenom ušpiní.
0: A nenechám. Tisíckrát. A ještě jednou od rána do večera vám budu opakovat, že Blaženka není žádná zlodějka.
1: Dokážu ti, že je. Půjč mi ten kastrůlek, andělko. A ty ochutnej tu míchanici, Blážo.
2: Ne, co když do toho dala zmí sádlo?
1: Jestli mě chceš přesvědčit, že si neukradla křemenáčské hodinky, tak to sousto spolkneš.
2: Tak dobře. Když si to přeje...
3: A dost! Vrať mi můj kastrůlek! Svou houbu si dojím sama. Vždycky si tu všecko snědla. Vložený badly! Hrozinky je můj spánek! Zlatý důl už mi nezblajzneš. Jen co vypadneš, stane se zázrak. Co je tady k smíchu?
0: Ty, stál se zázrak. Nevím jak a proč, ale z čista jasna ti narostly bradavice jako nějaké čarodějnici. Můžeš se mrknout do zrcadla.
3: Ne!
1: Tak, takhle to je. Jak jsem stará, tak jsem hloupá. No, abyste rozuměli. Anděla snědla houbu, která umí odhalit zloděje a lháře. Těžko tomu věřit, ale to anděla je. Poberta a hanebnice. Dlouho to tajila a já nic nepoznala. Ale zlořád nakonec vždycky vyleze na světlo boží, i když vypadá jako černá, chlupatá bradavice.
0: To tedy znamená, že jsem měl pravdu. Blaženka je nevinná.
1: Měl. Houbu taky ochutnala, ale nijaký to nepoznačilo. Nehněvej se na mě, Blaženko. Připravila jsem ti perné dny, ale všechno napravím. A ty, andělo, kde je?
2: Utekl. Vypařila se jako duch.
0: To bylo nejlepší, co mohla udělat. Asi bych se zapomněla, nějakou jí vrazil.
1: No, přijel forman. Jdu mu povědět, aby na nikoho nečekal.
4: Nikdo nikdy tak rychle neutíkal. Anděla uháněla jako o život. Cestou, necestou nedbala, že jí pichlavé větve smrčin poškrábou paže. Spěchala k jedinému útočišti, které na světě měla. Do Václavovy chalupy. V lese se však špatně běhá. Anděla zakopla a upadla náhodou zrovna u lesní studánky. Při pohledu na tvářičku ozdobenou ošklivými bradavicemi se dala hlavu v dlaních do usedavého pláče. A když je vzhlédla, naproti na pařezu seděl děda houbojet s černým krkavcem na rameni.
6: Myslel jsem, že jedůvky nepláčou. A vida, ono jim to docela jde. Sáfra, tobě to sluší. Skoro jako jedný ježibabě, co jsem znal. Ale ta měla bradavice dozelená a v noci jí svítily jako svatojánské mošky.
7: Maškara!
6: Hele, drž zobáku, koukej otvrčet. Křídlo máš rostlý, tak se zase vrať mezi krkavce.
7: Krr,
5: krávce.
6: A ty neřvi, holka. Tahá mě to za uši.
3: Je mi zlé, houbojde. Co mě to potrefilo?
6: Nic zvláštního. Měla si svinčík na duši, snědla si léčivou houbu a ta ti tu ohavnost vytáhla ven. Pravda, trochu to bolí.
3: Spletla jsem se. Myslela jsem, že jim docela jinou houbu. A teď jsem ošklivá a poznamenaná.
6: Běda.
3: Kde kdo se mi vyhne?
6: Buď ráda. Co ti ubylo na kráse, to ti poslouží ke spáse.
3: Houbojede, na kolenou ti prosím, zbav mě těch bradavic. Neznáš nějakou léčivou houbu?
6: Znám. Jedna by pomohla. Amanita zvaná bradavičník. Ale máš smůlu, holka, amanitky už letos nerostou. Nebreč. Když budeš sekat dobrotu, do roka ti bradavice zmizí sami. Na mou čest.
3: Potřebuju se jich zbavit hned. Takhle se přece nemůžu ukázat Václavovi.
6: Václava nech na pokoji. Už se ho natrápila dost.
3: Nebudu ho trápit. Chci se o něho starat. Chci s ním zas chodit k našemu modřínu.
6: Ale...
3: Mám ho ráda.
6: A že jsi to nevěděla dřív?
3: Věděla. Ale nějak to ve mně dřímalo.
6: Tak to nech usnout. A nechoď mu na oči.
3: Musím. Jsem mu něco dlužna. A chci ho poprosit za odpuštění.
6: No, odpustit Zlořádovi je nejtěžší věc na světě. Jestli to náhodou nevíš. To tě možná Václav pošle mezi ježibaby.
3: Má mě taky rád.
6: Na to bych moc nespoléhal. Před chvílí jsem mu dal houbu zapomenutku milosrdnou. Má velikou čarodějnou sílu. Až jí Václav sní, zapomene všechno na světě. Bude na tebe koukat jako na cizí.
3: Satracený houby. Pořád se mi pletou do života. Žádnou už nevezmu do pusy. Nikdy.
6: Ale to klidně můžeš. Není houba jako houba. Někteří jsou dobrý, jiný otravný, některý k užitku, jiný nanicovatý. Zrovna tak jako lidi.
3: Jdu za Václavem. S Bohem, houbo jede.
6: Utíkej pomalu. V lese je ještě dost pařezů.
7: Andělko, tohle, že jsi ty.
3: Pašíku, prosím tě, nejez tu zapomenutku, jestli mi chceš nařezat, klidně to udělej, ale nenechávej rozhodnutí na nějaké houbě.
7: Nikdy jsem nikoho nebyl, ale Andělo, tohle se nemuselo stát.
3: Asi jsem si to zasloužila. Tady ve váčku na krku mám tvé peníze. Vracím je. Prosím, odpusť mi. Nevím, jaké běsy mě to posedly. Byla jsem hloupá. Teď se stydím a trápím.
7: Tak to jsme na tom stejně.
3: Půjdu ti s očí. Jen co mi řekneš, že mě nechováš v nenávisti? Prosím.
7: Nechovám. Teď už ne. A nikam nechoď. Radši se budu trápit s tebou, než bez tebe.
3: Nechci, aby ses musel koukat na mou hanbu. Vypadám jak ropuch.
7: Když má někdo někoho rád, Andělko, tak ho má rád se vším všudy. I s bradavicemi.
3: Václave. Vašíčku. Řekni to ještě jednou.
7: Řeknu ti něco jiného, Andělo. Prosím tě, nekrať.
3: Nikdy. Přísahám. Ani kdyby mi měly věci sami skákat do ruky.
7: Protože teď začnu krást já. A nejdřív ze všeho ukradnu hrdličkám smích. Pro tebe. Aby ses konečně usmála. Na mě. I na hezčí modřínový časy.
4: Jo. Čas plyne rychle. A žouželické lesy jsou pořád krásné. Borové, smrkové, s vysokým modřínem uprostřed. Občas si sem na procházku vyšlápne dřevař Václav se svou mladou ženou. Anděla má zas tvářičku hebkou a je z ní, jak by trefně řekl dědek Houbojet, růžovka bez kazu a hany.

0: I say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes!
2: Zaspal si večerní pohádku?
3: Utekla ti víkendová hra?
2: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
3: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
2: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
3: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
2: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Na základě sběru pradávných příběhů jednotlivých chemických prvků, rozhovorů s molekulami a zkoumání zbytků v kádinkách a skumavkách vznikl tento malý chemický bestiář. Chemie totiž nepatří jen do tabulek a učebnic, a proto se chemické prvky vydaly do světa, kde zažívají všelijaká dobrodružství, ale i všední trápení. Pětidílnou sérii Malý chemický bestiář napsala a režíruje Tereza Verecká. Hrají Marie Štipková, Marek Mikulášek, Vojtěch Bartoš, Diana Toniková. Natočeno v roce 2020.

0: Konec světa.
1: Karel seděl sám na zbytku světa jako hromádka neštěstí a přemýšlel, jak se do takové situace vlastně dostal. V Haraburdí za ním něco zachřestilo a mazlavý hlas povídá.
2: Kájo, já mám hlad. Neměl bys něco menšího?
3: Karel vytáhl z kapsy poslední půlku čokoládové tyčinky a hodil ji přes rameno. Ozvalo se čvachtavé chramst a bylo na chvíli ticho. Alespoň měl zase čas přemýšlet o tom, jakže se to všechno seběhlo. Muselo to začít někdy minulý týden. Škola už byla v plném proudu a Karel i jeho spolužáci dostávali každý den spoustu úkolů.
1: Kájovi spolužáci to ale měli dobře vymyšlené. Vždycky, když se jich učitelka paní Chaloupková ptala:
3: Petře, kde máš to cvičení z angličtiny?
1: Nebo:
3: Ludmilko, ukaž mi, jak si doma napsala 5 rozvitých vět.
1: Oni odpovídali:
4: Se omlouvám, pančelko, mě můj úkol včera sežral náš pes.
1: Případně: Promiňte, můj králík Bert mi rozkousal sešit.
4: Nebo dokonce: Nám doma úplně všechno počural kocour a máma mi zakázala to sem nosit. Všechno jsme museli vyhodit.
3: Ale Karel nic takového říkat nemohl. Byl totiž alergik a doma žádné zvíře mít nesměl.
1: Když Karel tak nesnášel úkoly. A jednou paní učitelka Chaloupková řekla:
3: Karle, ale teď už se opravdu zlobím. Víš, že ten papírový model zeměkoule jste měli odevzdat už minulý týden. Já mám sice nervy ze železa, ale co je moc, to je moc.
1: A tak šel Karel domů a věděl, že dneska nepůjde na fotbal ani do parku, ale bude sedět doma, patlat kuličku z papíru a honit ji štětcem po stole. Ach jo. A možná proto se doma zeptal táty:
5: Tati, želva nemá nikde žádný chlupy, viď?
4: No, to nemá.
5: Takže bych mohl mít želvu, i když jsem alergik?
4: No to jo. Ale co tě to najednou napadlo?
1: Protože by jedla a trhala všechno, na co by přišla. Strašně by řádila a já bych pak mohl říkat, že mi sežrala úkoly, sešity, modely zeměkoulí a tak.
4: Karle, oni želvy moc neřáděj. Želvy žerou salát. Spěj a to je tak všechno.
1: A nečůrají želvy náhodou na věci? Jakože, víš, hodně. Tak hodně, že je od nich úplně všechno počůraný, až se to nemůže vzít do školy a musí se to vyhodit.
4: Co já vím, želva čurá málo.
1: Ach jo.
4: Ale co sežere všechno a není to vůbec chlupatý, je třeba černá díra.
1: Oh.
4: Napadlo tatínka.
3: Karlovi se hned zvedla nálada. Vyrobí si doma černou díru. Po několika hodinách pokusů ale musel uznat, že zatím vyrobil jen spoustu malých děr do černého trička, propálil díru do stolu a ještě si udělal spoustu nových černých myšlenek. Už to chtěl vzdát a pustit se konečně do toho prokletého modelu zeměkoule, když si na něco vzpomněl.
1: Vzpomněl si, že existuje ještě jedna věc, která sežere úplně všechno, beze zbytku.
4: Věrná společnice mafiánů a zločinců.
6: Kyselina sírová.
3: Vyběhl na půdu, kde byly schované věci a hračky po tátovi, mezi nimi kufřík s nápisem Malý chemik. Oblékl bílý plášť, který v něm našel, rukavice a pustil se do díla.

0: Nad ránem měl v ruce baňku a v ní olej na tou kapalinu. Zaťukal na baňku. Tekutina se zavlnila, protáhla, pak zaťukala Karlovi naspátek a povídá.
1: Ahoj, malička.
0: Karel pomalu pohladil baňku prstem. Kyselý

0: Linavká dince mu přes sklo po prstu hned chňapla.
1: Ty seš mi ale hladová. Po mně kousat nesmíš, to je fuj. Budu ti říkat Sally. Selinka, protože seš kyselinka. No kdo je moje kyselinka? No ty jsi.
0: V tu chvíli zaťukal na dveře pokojíčku táta.
2: Ty už jsi vzhůru? No to je dobře, pojď snídat.
0: Karel honem schoval nádobku se selinkou za záda.
1: Dobře, hned jsem tam. Za chvíli se vrátím a promluvíme si. Zatím tady na mě počkej. Kyselina se zase zavlnila a povídá.
3: Tak fajn.
0: Když se Karel vrátil, v pokoji bylo ticho, suchý vzduch a kyselina sírová v nádobce vyčkávala, co bude dál.
1: Přinesl jsem ti vajíčka od snídaně. Chceš?
3: To bych si teda dala.
4: Karel nasypal vajíčka do kádinky a ta se v kyselině rozpustila jako cukr ve vodě.
3: Hned je mi líp. Ty jsi s mě namíchal? A na co? A k čemu? A proč? A nemáš něco menšího k snědku?
1: No, namíchal, abych nebyl sám. Víš, já totiž nemůžu mít psa nebo kočku. Žádný zvíře, protože mají srst.
3: Já mám moc ráda psy i kočky.
1: No, to já taky, ale jsem alergický. A potřeboval bych, aby mi někdo občas roztrhal nebo snědl úkol. Nebo počůral. Víš, protože já úkoly hrozně nerad.
3: Já mám moc ráda úkoly. Jím, požírám a rozpouštím. Čůrat neumím.
1: A myslíš, že bych ti mohl dát sešit z matiky a ty bys ho okousala?
3: Ale jistě. Jenom mě na chvilku pust ven a já se ti na to kouknu.
0: A tak Karel vypustil malou, čerstvě umíchanou kyselinu sírovou z kádinky. Sally se hned vrhla na sešit matematiky. A než bys řekl švec, rozpustila ho, až z něj zbyla jen černá břečka. Potom poslušně vyčkávala na okraji stolu. Cože to bude chtít Karel dál?
5: Tyjo, to bylo hustý.
1: To je hodná, Sally, tak je šikovná. Za tohle si zasloužíš odměnu. Skočím ti pro pamlsek. A potom se možná ještě podíváme na cvičebnici češtiny.
0: Karel odběhl. Když se vrátil, chtěl něco říct. Ale najednou úplně ztratil řeč. Jeho školní taška, která předtím ležela na stole, byla pryč. A Sally se olizovala a čekala pochvalu.
1: Sally, ne, tohle nesmíš, to je fuj.
3: Tohle ale vůbec nebylo fuj. To bylo naopak velmi dobré. A rozhodně to vyřeší tvůj problém s úkoly, nemyslíš?
1: Dobře, dobře, chápu. Myslela si to hezky, ale už toho nechej. Naši mě zabijou, až to zjistí. Selko, už žádný jídlo a zpátky do kádinky.
0: Kája začal pobíhat po pokoji. Mluvil a nadával, ale když se znovu otočil na Selinku, zjistil, že zatímco mluvil, sežrala i ten stůl, na kterém leželi taška a sešit z matematiky. Honem popadl srolované noviny, že kyselinu praští přes čumák, aby toho nechala. Ale kyselina po novinách chňapla a ty se začaly rozpouštět. A ze stěn a dveří začaly padat šroubky a skobičky. Vylamovala se futra a z oken skleněné tabulky, protože sklo a železo koncentrovaná kyselina sírová, jako byla tato, nejí. Jinak se všechno v pokoji rozpouštělo, šumělo a černalo.
1: Okamžitě toho nechej, Selko! Měla si přece jíst jenom věci, které nemám rád. Úkoly, sešity, možná rýžový nákyp a koprovou omáčku, ale takhle ne!
0: Ale to už kyselina sežrala celou ulici a všechny domy v ní a jenom volala na Káju stvořitele.
3: To je krása. Podívej, jak mi to všechno chutná. A tohle je tak dobrý. Už jsi někdy jedl městský pár?
2: Ne.
3: Jak ono to krásně křupe. Kájo, pojď si hrát.
0: Ale Karel nechtěl. Karel se bál.
4: Měl třeba strach, aby se táta nepodíval z okna nedaleké fabriky, kde pracoval, a nezjistil, že není nejen park, ani ulice, ale ani jejich dům.
0: Najednou kyselina udělala jedno obrovské chramp. A bylo po fabrice.
4: Najednou nejenže nebyl dům.
0: Nebyla ulice.
4: Nebyl park a stromy okolo.
0: Najednou nebyl ani tatínek. Jenom okenní tabulky a všechny kovové předměty z fabriky tu zůstaly.
3: Co je, Kájo? Co se ti stalo?
4: Ale Karel řekl jenom, zmiz někam, nech mě být, měl jsem si radši pořídit želvu.
0: A sedl si smutně na hromádku zbytků zbytku světa a přemýšlel, jakže se to sem vlastně dostal a jak z toho ven.

0: A to už jsme zase na začátku příběhu, kde Káju nakonec našla paní učitelka Chaloupková, která všechno to řádění kyseliny přežila jen díky svým nervům ze železa, které Selince vůbec nechutnaly. A tahle paní učitelka povídá: tak se mi, Kájo, zdá, že se ti to trochu vymklo, nemyslíš? A taky se mi zdá, že budeš muset udělat větší úkol než jen malý model zeměkoule. Myslím, Kájo, že budeš možná muset stvořit úplně všechno znovu. Nejdříve ale vyřešíme tu tvoji zdivočelou kyselinu. Co říkáš? A nalákala Sely do obrovských železných nádrží, kde kyselina spala, odpočívala a čekala, až přijde někdo, kdo s ní bude umět opravdu zacházet. Potom se spolu s Kájou pustili do znovu stvoření světa.
1: A spotřebovali na to opravdu, ale opravdu hodně papíru, lepidla a spoustu barev.

Manny Cristo, chicken, feed lettuce skin. Alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá sa mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, kdy jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jí má být.
1: Slibuji vám, že nesklamu.

tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Miluji.

0: Ingenira.
1: Záverečná vieta.